0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli tři triosonáty Jana Dismase Zelenky. Na fagot hrál Jaroslav Kubita. Na hoboji Vojtěch Jouza a Jana Brošková. Na čembalo František Xaver Tury. Poslední skladbou byla sonáta C-moll pro harfu. Tu složil Jan Ladislav Dusík. Na harfu hrála Jana Boušková. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Pokud řekneme, že v dnešním pořadu Studna slova otevře Jiří Hurta téma masa obětovaného modlám, může to vypadat jako něco, co člověka 21. století opravdu nemusí zajímat. Jak ale uslyšíme v dalších minutách, jde o mnohem důležitější a širší otázku, která se dotýká každého z nás. Pojďme tedy společně nahlédnout do 8. kapitoly 1. listu Korinským. Jitka Vyležíková vám od mikrofonu Rádia 7 přeje dobrý poslech.

Posledně jsme se zabývali začátkem 8. kapitoly 1. listu Korintským, kde apoštol Pavel píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Řekli jsme si, že tady jde o otázku křesťanské svobody. Že však poznání nedává ještě člověku právo jednat podle něho bez ohledu na druhé, protože poznání lidí rozděluje. Zatímco jedinou spojující a budující silou je láska. A Pavel pokračuje. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. Pokud tedy jde o samotný postoj víry, apoštol Pavel dává za pravdu těm, kteří k otázce pojídání masa obětovaného modlám tvrdí, že tahle otázka pro ně vlastně vůbec nic neznamená, protože modla nic není. Protože neexistuje žádný skutečný Bůh kromě jediného. Pavel však vidí střízlivě i lidskou skutečnost a proto poznamenává, že přesto existují různí takzvaní bohové a pánové, kterým se lidé klanějí a uctívají je. Je samozřejmé, že tyto pohanské kulty nemají pro křesťany žádný význam, protože v nich jde jenom o takzvané bohy, které si vytvořila lidská slepota a pověrečnost. Lze sice připustit, že za některými kulty a pohanskými praktikami jsou skutečné živé síly, které jsou ovšem démonské povahy, ale ani to nic neznamená, protože křesťané už byli z jejich moci i vlivu stejně vysvobozeni vítězstvím Kristovým. Křesťanovi bylo skrze víru zjeveno, že je tu jen jeden jediný skutečný Bůh, stvořitel všech i všeho. A křesťan ví, že tomuto jedinému pánu všech i všeho právem patří všecka čest i sláva a také vděčná láska. On jediný má oprávněný nárok na poslušnost všech lidí, protože skrze svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, povolal všecko v život a skrze jeho oběť, to znamená skrze boží lásku zjevenou a dokázanou Kristovým křížem, otevřel všem cestu k trůnu své milosti. Křesťan tuto milost přijal a v daru odpuštění hříchů i věčného života poznal. Proto není ve svém životě závislý na nikom jiném, než na svém pánu, který mu svou milost na každý den znovu prokazuje. Na adresu těch, kteří si se svou svobodou v Kristu nedělají starosti, však Pavel píše dál. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme.
Říká vás se, že sytý hladovému nevěří. Právě tak ti, kdo poznali plnou svobodu v Kristu a vědí, že z boží jedinosti vyplývá naprostá nicotnost veškerých pohanských kultů, zapomínají, že toto poznání nemají zdaleka všichni křesťané. Mnozí vyrůstali dlouhá léta v pohanském ovzduší. Jejich víra je mladičká, útlá a neupevněná. Takže nejsou schopni vymanit se zatím vždycky a ve všem z určité úzkosti, která vyplývá z jejich bývalého vztahu k pohanským modlám. Proto se také úzkostlivě vyhýbají všemu, co s pohanským kultem souvisí. Příčinou je v každém případě duchovní nezralost a slabost vratkého svědomí. Svědomí je jistě člověku určitým osobním světlem při rozhodování na životní cestě, i když je nedokonalou náhražkou přímého vedení Duchem Božím. V církvi je však mnoho těch, kteří uvěřili, chtějí upřímně následovat Pána Ježíše a stali se živými účastníky jeho společenství, ačkoliv nejsou dosud pevně zakotveni v Božím slově. Musí se rozhodovat mezi zlým a dobrým, mezi správným a nesprávným a jsou přitom odkázáni zatím jen na své svědomí. Takoví lidé si samozřejmě nemohou dovolit poskvrňovat své svědomí tím, že by proti němu vědomně jednali. Vždyť pravou svobodu v Kristu dosud nepoznali. A v mnohém jsou dosud podrobení zákonu, baleckdy jsou i zajatci svých představ. Naproti tomu, ti, kdo poznání mají a oprostili se už od všech falešných pohanských představ, se nechtějí vzdát stolování v prostorách pohanských chrámů, kde se scházejí se svými příbuznými nebo známými, a vůbec s lidmi vyššího vzdělání a postavení, ačkoliv se tam přitom jedí a pijí věci obětované modlám. Křesťanům, kteří mají jasno, tato skutečnost nevadí, protože vědí, že jakékoliv modly naprosto nic neznamenají. A apoštol Pavel rád připouští, že na tom budou-li či nebudou-li ty modlám obětované věci jíst a pít, jejich spasení vůbec nezávisí. Otázka výběru jídla a pití nemá se spasením vůbec nic společného. Pán Ježíš ostatně řekl jasně, je to v 15. kapitole Matouše, ne co vchází do úst znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A vysvětlil, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. A apoštol Pavel ve 14. kapitole listu Římanům zdůrazňuje, že království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Z hlediska osobní svobody v Kristu neexistuje tedy žádný důvod, proč něco jíst a něco nejíst, pokud nejde o příčiny zdravotní. Jenže církev Kristova je společenstvím lásky, ve kterém se vzájemný vztah bratra k bratru musí projevit i ohleduplností. Ve společenství lásky nelze tedy osobní svobodu prosazovat bez ohledu na druhého.
A proto se příště zamyslíme nad závěrečnými slovy 8. kapitoly 1. listu Korintským. Dnes si závěrem připomeňme, jak tuto základní zásadu formuluje Pavel ve 14. kapitole Římanům v poněkud jiném smyslu. Píše tam: bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí,

Pane Ježíši Kriste, ty ses vzdal všech svých práv a zemřel za nás, za všecky silné i za ty nejslabší. Veď nás tak, abychom se svobody v tobě uměli ochotně vzdát pro lásku k bratru, abychom mu svou svobodou nebyli pohoršením. Amen.

Láska je přednější, připomněl v dnešním zamyšlení nad textem 8. kapitoly 1. listu Korinským Jiří Hurta. Umět zapomenout na sebe ve prospěch druhého je náročná výzva. I proto je důležité vědět, kde pro takové jednání můžeme brát sílu a naději a že má smysl. Končí pořad Studna slova, který připravuje pro Radio Proglas redakce Rádia 7. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.

0: Pochází z rodiny komunistů a materialistů. Jeho vrozená zvídavost v něm ale vzbuzovala touhu poznávat, jak všechno kolem nás funguje. Kam ho nasměrovali lidé, kterému, jak sám říká, Bůh poslal do cesty? Kdy pro něj přestala být Bible jako nějaké sci-fi a co v něm vyvolal článek o Černobylu v křesťanském časopise? Vypráví Otakar Straka v pořadu Stopy v pondělí 8. června od 16:15.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě, buď můj propolis.

obětovat kus pohodlí, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit.

mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Srdečné pozdravení všem posluchačům Rádia Proglas. Začíná Jak se vám líbí, u mikrofonu Janis Moras a zdravím i svého dnešního hosta, kterým je Jan Brož. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, Janisi, i posluchače Rádia Proglas. Po dlouhé době jsem rád, že se slyšíme.
0: Já taky, děkuji, že jste přijal pozvání. Tak Jan Brož, frontman kapely Devítka, která je pražskou folkovou skupinou, která vznikla už v roce 1992. Tak setkáváme se...
1: A já vás s hned přeruším v této chvíli. My nejsme pražská skupina. My jsme byli svého času takto označováni, protože jsme se vlastně sešli na vysokoškolských kolejích, kde jsme studovali na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Mm-hmm. A odtamtud jsme vlastně vyrazili do světa, ale nikdo z nás vlastně Pražák není.
0: Aha, to se omlouvám. Takže ještě jednou, takže... Devítka je folkovou skupinou, která vznikla v roce 1992.
1: Výborně.
0: Tak my se vlastně setkáváme u příležitosti vydání nového alba vaší kapely. To album se jmenuje Štístko, my si z něho samozřejmě pustíme nějaké ukázky, ale začal bych tak nějak, nejlépe od začátku samozřejmě. Vydáváte album po 5 letech, naposledy to bylo v roce 2015, album Je to boj. Tak Je to boj, Štístko, to je docela velký posun, alespoň v názvu a v titulu. Je tam takový velký vývoj i v něčem jiném na tom albu?
1: Já doufám, že ano. Ono by to asi bylo pro posluchače nezáživné a příliš komplikované, kdybych vysvětloval, co se v té muzikantské dušičce vlastně odehrálo za těch 5 let, ale myslím si, že posluchači, kteří znají tu předchozí desku a poslechnou si tu novou, tak sami vycítí, že je to něco trošičku jiného.
0: Já se ptám, protože vlastně Je to boj, je tak jako to zní prostě, že je tak nějak něco v nepořádku, že je to prostřed nějakého boje se nabízí. A teď Štístko. No, možná já myslím, že stojí za to klidně poodhalit trošku tu muzikantskou dušičku pro posluchače, aby pochopili, jak se stalo, že se z boje vyvinulo Štístko.
1: Tak já se to pokusím říct velmi jednoduše.
0: Dobře.
1: Je to boj, to je taková oblíbená hláška našeho baskytaristy, kterou v té době před těmi 5-6 lety, a to s námi vlastně hrál relativně krátce, tak velmi často používal. Mm-hmm. A je to taková obligátní hláška, která po každé přehrané písničce na zkoušce zazní, protože je to boj. Ale to Štístko, jak už je psáno v bukletu, jsem si nadělil vlastně ke svým 50. narozeninám. Mm-hmm. A já jsem si u příležitosti té své padesátky tak nějak trošičku bilancoval, no jak už to tak bývá v tom věku. Mm-hmm. A uvědomil jsem si, že vlastně i když mě v životě potkalo pár nepříjemných věcí, tak ve skutečnosti mám vlastně celý život hrozné štěstí. Mm-hmm. A že asi jsem prostě Štístko. Mm-hmm. A odtud vlastně název té desky, která je tak trošku bilanční.
0: Mm-hmm. Tak vy jste teďka odpověděl na mou... Další a nevyřčenou otázku, mě to samozřejmě hned napadlo, jak píšete, jak jste říkal v bukletu, je to dárek sám sobě k 50. Chtěl jsem se právě zeptat, jestli bilancujete, na to už jste mi teda odpověděl a dá se říct, že je to spíše tomu životní bilance, anebo i třeba ta muzikantská?
1: No ono to spolu velice úzce souvisí, protože muzikant... Myslím, že je uvěřitelný pouze tehdy, pokud ta muzika je pro něj život.
0: Tak já myslím, že můžeme teďka na tomto místě, po tady tom moudru, dát hnedka první skladbu, kterou je Prime Time a kterou, jak se nepletu, doufám, zpívá vaše žena Jindřiška Brožová.
1: Ano, je to tak, je to tak. Já jsem tuhletu písničku, nebo hledal jsem námět pro tuhletu písničku velice dlouho, protože my jsme s Jindřiškou 30 let, mm-hmm. máme 30 let společného života, vlastně příští rok budeme slavit, a 25 let pro ní píšu písničky. Takže už není snadné hledat témata, mm-hmm. ale myslím si, že Jindřiška i po těch 25 letech zpívání a 30 letech manželství je pořád holka do prime timeu. A o tom je ta písnička. Mm-hmm.
0: Tak to je krásné, pojďme si ji poslechnout.

0: Dozněla nám první skladba dnešního Jak se vám líbí. Tou je Prime Time, kterou zpívá Jindřiška Brožová z kapely Devítka Honzy Brože. Povídáme si u příležitosti jejich nového alba s názvem Štístko. Už jsme tady řekli, že se cítíte být takovým štístkem. Mě ještě zaujalo v tom textu v bukletu, v tom doprovodném textu, který tam máte, vy se tam označujete za klauna, jestli jsem to dobře pochopil. A mě to velmi zaujalo, protože jsem fanda Jana Wericha, jako si myslím, že jste i vy, protože to se tam vyskytuje někde jinde, narážka na jeho moudra. Tak by mě zajímalo, proč se tak cítíte vlastně a jak to vnímáte, jak vypadá klaun 21. století?
1: Budete velice chytrý člověk, mám takový pocit. To je krásná otázka a bude se mi na ní velmi těžko odpovídat. Clown v tom prapůvodním slova smyslu, řekněme, představme si to napsáno anglicky, s C a s dvojitým V, to nemusí být jenom člověk, který dělá srandu, jak by řekl pan Werich, vámi zmíněný. To je člověk, který nějakým způsobem vstupuje do společnosti s tím, že dává na trh svoji kůži, ať už jakýmkoliv způsobem. Zejména samozřejmě tím veřejnou produkcí, veřejným vystupováním. A to je, myslím, věc, která se nemění. Klaunství jde životem lidstva podobně jako lidská moudrost anebo lidská hloupost. Takže být klaunem je, znamená předstupovat před lidi, přicházet před lidi s tím, tady jsem a vente si mě, anebo nechte být, ale já vám to nabízím.
0: A dá to práci, jak by dodal Jan Werich, že? To je řemeslo. Klaunem být, to dá práci, ano. Když to šaškuje.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak možná se dostáváme tím trošku k tematice obecně vašich textů. Máte v sobě nějak sformulovanou tady tuto otázku, prostě máte témata, pravděpodobně máte, ale dokázal byste nějak sám o sobě říct, okolo čeho se vlastně točíte a k čemu se pořád vracíte a co máte potřebu nějak komentovat, tak k čemu se vyjadřovat?
1: Já jsem tohleto nikdy nějak moc neřešil, protože spíš než čistě autorem se cítím být jakýmsi prostředníkem. Mhm. Já jsem nikdy nic vlastně cíleně nevymýšlel. Já jsem nikdy nenapsal písničku, že bych si sedl ke stolu a řekl si, teď chci napsat písničku o tom a o tom, i když bych to asi pravděpodobně po těch letech praxe toho byl schopen, ale já prostě čekám. Já prostě čekám na to, co mi přijde, řekněme, ze zhora. A pak se to snažím profesně co nejlépe zpracovat, ale možná je to také daný tím, že jsem celoživotně poměrně dost líný člověk. Tak čekám.
0: Tak tady je třeba říct, že vy jste skoro ve všech případech autorem jak hudby, tak textu. To skoro tady určitě ještě za chvilku rozvedeme, proč říkám skoro. Na druhou stranu těch stop je na tom albu tolik, že můžu říct, že jste takřka výhradně autorem. Možná bychom teďka mohli ještě zmínit, kdo s vámi aktuálně v Devítce hraje, protože jak jsem se dověděl, tak to obsazení se časem měnilo, tak jak teďka vypadá aktuálně?
1: Aktuálně samozřejmě Devítka základ rovná se Jindřiška a já. Potom máme v kapele další manželskou dvojici, to je druhá zpěvačka a baskytarista. Proto já s oblibou říkám, že připomínáme známou švédskou skupinu ABBA.
0: Ano.
1: Dva manželské páry, černovláska, blondýna. A Ivan Šmejda obsluhuje klávesy, kytary a samozřejmě zpívá.
0: Tak myslím, že je čas na další skladbu. A my jsme se domluvili, že si pustíme píseň, která se jmenuje Asi jsi. Já musím říct teda, že to asi se píše s dvěma S. A je to odkaz na text svatého Františka z Assisi. Je tady na obalu jako autor textu uveden on a lomeno Jan Skácel. Tak já jsem trošku hledal, ale bohužel jsem nenašel, jestli Skácel nějak jako přebásnil slova Františka z Assisi, nebo jak to bylo?
1: Ano, ano, ano. Je to tak, Jan Skácel přebásnil tu modlitbu Františka z Assisi a tady je drobná chybička v tom bukletu. Měl bych tam být uveden ještě jako další spoluautor já, protože jsem si maličko ten text páně Skácela upravil, aby mi šel lépe do úst, za což se mu na dálku, velikou dálku omlouvám, protože je to velká drzost a dokonce jsem si dovolil k tomu dopsat ještě poslední sloku za sebe.
0: Přidávám teda já úprava Jan Brož. Ještě se zeptám jenom, jestli ta výslovnost je správně. Je to z Assisi nebo z Assisi teda italsky?
1: Já si myslím, že se používá obojí, nebo setkal obojí. Jsem se s obojím a popravdě řečeno nevím, co je správně. Možná, že obojí.
0: No, na píseň to rozhodně nemá vliv, takže pojďme si ji teďka poslechnout.

0: se ptá, kde vlastně jsi. Kde vlastně jsi. Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas číst.
1: Dozněla nám píseň Assisi, kterou je to text původně svatého Františka z Assisi, nebo Assisi, přebásnil jej Jan Skácel a dodatečně ještě upravil a dopsal Honza Brož, s kterým si dneska povídám o novém albu kapely Devítka, album se jmenuje Štístko. Tak možná zůstaňme trošku u těch textů. Já jsem říkal, že jste skoro výhradně autorem hudby i textů, nicméně je tady stopa, která se jmenuje Černá bedínka, v závorce Ludvík Aškenázy. O pár stop později Mudrosloví, v závorce opět Ludvík Aškenázy, a do třetice je tady track Zavři oči a v závorce Václav Hrabě. Tak jestli byste nějak mohl rozvést tady tu svou oblibu v české literatuře a vlastně její smysl pro vás a spojení s vaší hudbou.
2: Já mám rád poezii a neberte to prosím jako frázi nebo floskuly. Já už od první básně, kterou jsem v životě přečetla, ta se jmenovala Polámal jsem raveneček, tak k tomu tíhnu. A já jsem jeden rok jsem měl takovou další činnost, jako kuštířskou, že jsem s jedním kolegou, s kamarádem, který je kytaristou, jezdil s takovým recitačním pásmem, kde já jsem jako recitoval poezii a on k tomu hrál podklad na kytaru. Mm-hmm. A protože to nikde není zaznamenáno a dost možná, že už nikdy nebude, tak jsem část té naší spolupráce přenesl na tuhletu desku. Doplnil jsem tím vlastně ty písničky. Ostatně stejně jsem to tak chtěl udělat, aby tam byla i ta poezie. A ostatně mám to i na své vlastně solové desce, která se jmenuje Na mou duši, ale ta už je poměrně stará. Myslím si, že to prostě ke mně patří.
1: V té souvislosti mě napadlo, vy tady v doprovodném textu v bukletu píšete o Fráni Šrámkovi, kterého jsem pochopil, že máte taky velmi rád, tak pokusil jste se někdy zhudebnit jeho básně třeba, nebo nějaké úryvky textu takhle udělat jako melodram?
2: Víte, já asi z toho všeho, co dělám, jak to mám těch devatero řemesel, desátá vída, tak já se rozhodně nepovažuji za muzikanta. Já když už tak spíš za toho textaře, který možná někdy mu ta muzika i malinko pokulhává za těmi slovy, takže já se vlastně nikdy neměl důvod zhudebňovat cizí texty. Já mám problém zhudebňovat texty svoje.
1: No a když jsme teda u toho autorství, tak podílí se i ostatní členové nějakým způsobem teda na zhudebňování, protože předpokládám, že do té textařiny si moc mluvit nenecháte, jak to tak pozoruju, ale na té hudební stránce třeba spolupracují ostatní nějakým způsobem autorským, ať už aranží nebo čímkoliv jiným.
2: Tak Jindřiška mi z principu mluví do všeho, pochopitelně, protože je to velitel domácnosti. Ona rozhoduje o těch maličkostech, že? Když jsme byli u toho pana Vericha. A o těch zásadních věcech, jako například, jaký je náš vztah k Tajvanu, to dělám já.
1: Ano.
2: Takže Jindřiška mi mluví do všeho a to je bohužel pravda. A samozřejmě kluci se na té aranži podílejí, zejména bych asi zmínil basáka Honza Klubka. To je kluk, u kterého mám pocit, že mu na té kapele opravdu záleží a na těch zkouškách se dost snaží do toho vnést něco svého, což je pro mě jako špatného muzikanta velice příjemné.
1: Tomu naprosto rozumím. Tak já myslím, teďka nastává ten čas, kdybychom si mohli pustit další skladbu, kterou je Oheň, voda, vzduch. Tak chtěl byste k tomu něco dodat?
2: Snad jenom tolik, že je to písnička, kterou jsem napsal pro Madlenku Klubkovou, naši druhou zpěvačku, holku, kterou znám od jejich, jestli se nepletu, 14 let. Je to možné? Je to možné. A ta písnička je o ní, protože ona je oheň, voda i vzduch.
1: Tak si ji pojďme poslechnout.

0: Tak dozněla nám další skladba, která se jmenuje Oheň, voda, vzduch. Proč tam chybí ten čtvrtý element?
1: Myslíte země?
0: Ano.
1: Víte, že mě to nenapadlo? Takže proto tam asi chybí.
0: Aha. Já se tak na to dívám a vy jste říkal, že jste ji napsal na tělo vaší spoluhráčce a zpěvačce, která tuto píseň naspívala, a že ona je jako oheň, voda a vzduch, tak mě napadlo, jestli není i jako země.
1: Nevím, to opravdu jako nevím, co bych na to smysl plného teďka
0: Dobře.
1: Odpověděl, na to špak ducha plného.
0: Nebudu vás trápit.
1: Ale ona je možná, že spíš než vzduch je vichřice, mm-hmm. spíš než voda je sprcha a ten oheň tam sedí. No, museli byste ji znát.
0: Dobře, tak možná teď mě napadlo takhle náhle, jakým způsobem je album v distribuci, ať řekneme tady takové i ty prozaické věci, teda kde si můžou případně zájemci album v dnešní době opatřit?
1: Jak už to v dnešní době bývá, v podstatě jenom přes naše internetové a facebookové stránky, tam je všude, nebo na obou platformách je uveřejněná adresa a způsob, jakým lze CDčko objednat. Jinak samozřejmě pro nás vždycky, jako pro většinu kapel našeho ražení a naší úrovně, největší prodej probíhal na koncertech, či po koncertech, což bohužel nám teď doba vzala. Takže jenom ten internet.
0: Mm-hmm. Můžeme říct asi, že váš web je tedy www.devítka.cz.
1: Děkuji.
0: A na Facebooku by měli zadat asi, nevím jestli celé, Jan Brož a Devítka, nebo postačí pouze Devítka.
1: Máme tam devítkové stránky přímo jako kapelní. No.
0: Takže případně.
1: Ale já se přiznám, že do tohohle moc nefušuji, protože mě se sociální sítě, nebo já se sociálním sítím zatím úspěšně vyhýbám. Takže to spravuje moje manželka.
0: Dobře, no ale přesto se vás zeptám, jestli náhodou není umístěno toto album i na těch současných digitálních platformách typu Spotify nebo iTunes a podobně.
1: Zatím není. Chci přece jenom nějaký čas, alespoň nějaký čas počkat, ale bude, plánujeme to.
0: Tak pojďme ještě k samotnému albu. Mě docela zaujalo, že v bukletu nejsou texty písní, jak by se dalo očekávat a jak to obvykle bývá, ale jsou tam jakési ještě dovětky nebo komentáře vaše k těm jednotlivým skladbám. Tak jsem se chtěl zeptat, proč jste zvolil tuto cestu?
1: Já jsem přestal dávat texty do bukletu od té doby, co máme vlastně na stránkách kapelních zpěvník. Tahle ta poslední deska tam ještě není, je to můj dluh, slibuji, doplním. Takže ty texty lze najít vlastně na našich stránkách a popravdě řečeno u většiny těch písniček ty texty už jako volně běží tím internetovým světem, takže když si v jakémkoliv prohlížeči napíšete název té písně, tak se tam většinou ten text najde. Takže to je vlastně škoda papíru, je to neekologické už dneska dávat

0: texty do papírového bukletu. No a ty komentáře tam dávám, protože mám prostě potřebu k těm písničkám ještě něco malinko říct.
1: Mm-hmm. Tak možná si pojďme pustit další a klidně můžete k ní přidat ještě něco navíc. Pro ty, kteří to album ještě nemají. A pustíme si teď Už mudlanou.
0: To je písnička, která je vlastně ze všech těch písniček, co jsou na té desce, datem svého narození nejstarší.
1: Mm-hmm.
0: A já si myslím, že je to jedna z mála písniček, nebo ale jedna z písniček, ke které myslím, že není potřeba nic dodávat.
1: Mm-hmm.
0: Prostě Už mudlaná.
1: Dobře, tím jste zároveň tak trošku naťukl otázku, kterou jsem vám chtěl potom položit, takže necháme je zatím nevěřčenou, poslechneme si písničku a potom se k ní vrátíme. Takže Už mudlaná.

tak prostě běží a barví si vlasy. Jen na půdě občas, v truhle se starými dobrými časy. Hledá od prachu už mudlaná chvíle, kdy patřil jí svět. Stejně jak on

0: Dozněla nám skladba, která se jmenuje Už mudlaná z nového alba s názvem Štístko. Album vydal Honza Brož s kapelou Devítka. Zaujalo mě, že na albu je poměrně docela dost stop. Když to vezmeme jako nějaký standardní obsah alb, bývá okolo těch 12 třeba řekněme. Tady je jich 18. Tak je to tak, že jste prostě chtěli vybrat a nevěděli jste co, tak jste tam nechali vše? A nebo je to prostě taková ta bilance, jak jsme o ní mluvili na začátku, za celých těch 5 let od toho roku 2015, kdy vyšlo poslední album?
1: Tak ono, písniček je tam vlastně 15, což myslím, že v dnešní době už není zas tak moc.
0: To je pravda.
1: A já nevím, já si říkám, že když už ty lidi za to dají takový peníze, tak sakra, když by tam měli něco dostat. Ne, to samozřejmě zlehčuji, ale já většinou o tom počtu těch písniček nebo o tom, jak to bude, moc nepřemýšlím. Já potřebuji, aby to album mělo prostě začátek, prostředek a konec. Mm-hmm. Abych měl pocit, že nějakým způsobem plyne, že tam není žádná díra a že tam nic nepřebývá. Mm-hmm. No a tak někdy to prostě vyjde na 13 písniček, v tomto případě to vyšlo na 15 písniček. No, asi tak. Mm-hmm.
0: Tak my se pomalu, polehoučku, bohužel blížíme k závěru dnešního Jak se vám líbí. Povídám si s Honzou Brožem o jeho novém albu Štístko, které vydal se svou kapelou Devítka. My jsme tady už se zmínili, že působíte v kapele spolu se svou ženou Jindřiškou Brožovou. Říkal jste, že budete slavit 30 let, kapela slaví 28, celou tu dobu jste vlastně vedle sebe pospolu, jak v osobním, tak v tom profesním životě, tak jsem se chtěl zeptat, jak to hodnotíte teďka takhle po těch letech? Je to výhoda, nevýhoda, jednou tak, jednou jinak, nebo obojí dohromady?
1: No, víte, já tady nemůžu být upřímný, protože by to moje manželka mohla někdy slyšet ten rozhovor a já bych potom měl problém. Takže musím říct, je to naprosto skvělé. Nemáme žádné problémy, nehádáme se. Mám doma nejhodnější a nejkrásnější ženskou na světě. A víte co,
0: to je, já to myslím ještě lepší. Ještě vám položím jednu poslední otázku, která se celkem nabízí. Stihli jste album aspoň pokřtít?
1: S odřenýma ušima. My jsme to album křtili 31. Mm-hmm. září. Bohužel už v situaci, kdy nějaká omezení byla, takže jsme třeba nemohli pustit do toho divadla všechny lidi, kteří by tam chtěli, protože jsme tam mohli pustit vlastně jenom tu stovku. No. Takže povedlo se nám to pokřtít, ale v atmosféře ne příliš milé a vstřícné.
0: Já jenom teda zopakuju, my už jsme to říkali, případně zájemci si mohou napsat o album způsob najdou na vašich stránkách, které jsme tady řekli, www.devítka.cz, současně případně na vašem Facebooku. Ještě se zeptám úplně závěrečná otázka, než se rozloučíme, jak prožíváte současnou neobvyklou situaci jednou větou, jenom samozřejmě se o tom všude mluví, ale tak v souvislosti s hudbou je to teďka trošku přece jenom specifické.
1: Tak já mám vlastně ohromné štěstí, že asi před 2,5 roky jsem začal vlastně externě vypomáhat jako střihač a kameraman v jedné televizi, která běží pořád. A díky tomu jsem nepřišel úplně o příjmy nutné na uhrazení těch zelených mrch, těch složenek. Takže existenční problémy nemám, ale samozřejmě muzikant, kterému by nechybilo hraní, by se k němu ani neměl vracet, že? Takže hraní mi chybí hodně. My jsme tedy, a teď jsem si na to vzpomněl a děkuji za tu otázku, jsme udělali dva streamové koncerty. Jeden jsme udělali na podzim a jeden jsme udělali jako vánoční, šel premiéře 26. prosince. Tyhle ty koncerty jsou na YouTube a dají se najít i přes naší facebookovou stránku. Takže posluchačům Rádia Proglas doporučuju, podívejte se na ty koncerty.
0: Tak já moc děkuji za rozhovor. Doufám, že brzo budete moci hrát. Loučí se Jany Smrad, skončí Jak se vám líbí a my si ještě na závěr dáme titulní skladbu nového alba Honzy Brože a Devítky a tou je Štístko. Takže naslyšenou.
1: Naslyšenou a hodně zdraví a božího požehnání všem posluchačům i vám v rádiu.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS /TRV/Proglas/190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy.

Jako se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si se.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na Pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do redaktora.

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
1: Zprávy ze dvou sousedních zemí ve východní Asii mohou být pro nás alespoň někdy matoucí. V Číně a na Tajvanu se většinově mluví stejným jazykem, ale panuje v nich odlišný politický systém. Pevninská Čína považuje ostrovní Tajvan za odtrženou provincii. Tajvan zdůrazňuje, že je na rozdíl od Číny demokracií s ústavou a svobodnými volbami. Lidé na ostrově, přitom na pevnině, mají příbuzné či podnikají. Sami se ale stále častěji identifikují nikoli jako Číňané z Tajvanu, ale jako Tajvanci. Při poslechu pořadu Za 5-5 vás po návratu z Tajvanu vítá Petr Vizina. Chci se o Tajvanu dozvědět víc a doufám, že to bude zajímavé i pro vás. Naším průvodcem po Tajvanu bude česko-francouzský novinář a překladatel žijící v Taipei Filip Nubel. Filip pracuje v organizaci nazvané Global Voices, tedy Globální hlasy. Jde o mezinárodní vícejazyčné společenství dopisovatelů, překladatelů a obhájců lidských práv. Mezi mnou a Filipem je rozdíl 7 hodin časového pásma. Na našem rozhovoru to doufám nebude poznat. Filipe, já vám přeju dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Já jsem se vzbudil už do české reality, vy jste se vzbudil do té tajvanské. Jak byste ji popsal?
2: No, je to velice zajímavá země, protože vlastně je součást kolonialismu a zároveň je to velice demokratická a svobodná společnost na okraji Asie, která žije vlastně pod vlivem i čínské kultury, i právě i té japonské, protože vlastně byla jako součástí japonského impéria 50 let na začátku minulého století, ale je to zároveň ostrov, kde žije 23 milionů lidí, který mají různé identity a o tom asi se budeme taky bavit.
1: Určitě.
2: Ale hlavně si myslím, že nejdůležitější je právě je ten demokratický prvek, protože ať je to v Asii nebo v jiných částích země, tak vlastně ta demokracie teďka, dejme tomu, se nevede až tak dobře. Takže o tom se taky můžeme asi bavit.
1: Filipe, já jsem tam byl samozřejmě jenom chvíli, tam, kde vy žijete dlouhodobě, ale čeho si člověk ze střední Evropy všimne je, že když jdete po ulici, tak občas tam vidí nápis tady je podzemní kryt. A já jsem se ptal lidí, jestli skutečně počítají s nějakým vnějším nebezpečím, což by byla tedy ta pevninská Čína, která si na Tajvan činí nárok, jako s reálným. Vy sám počítáte s tím, že byste jednou musel běžet do krytu?
2: Je to zajímavá otázka a je to vlastně dvakrát zajímavá otázka, protože jsem taky nedávno byl v Ukrajině, v Kyjevě a v Oděse, kde jsou podobné nápisy všude ve městě. A člověk, když vlastně přijede do takové společnosti, tak na začátku se chová trochu jako, bych řekl, asi skoro jako mimoň, ve smyslu, že právě to bere vážně, že ať jede do Kyjeva nebo prostě na Tajvan, tak se o tom dozví a vlastně jak přijede, tak se ptá, tak jako co mám dělat, a kdyby byly nějaké prostě informace, že se máme někam schovat, tak jak to uděláme. A vlastně zjistíte po čase, jako třeba na Tajvanu, že lidi s tím žijou už vlastně od roku 49, když vlastně ta vláda z toho Kuomintangu utekla z té pevninské Číny, protože prohrála tu občanskou válku. Tak vlastně od roku 49 pevninská Čína hlásí, že prostě přijede na Tajvan a že takzvaně vrátí Tajvan do té pevninské Číny. Takže když se bavíte s Tajvancemi, tak vám řeknu, že podívejte se, my na to čekáme už od roku 49 a zatím se to nestalo. Je to samozřejmě, si myslím, takový trochu jako polužert a taky jak vlastně lidi psychicky můžou přežít v takových podmínkách. A to jsem taky právě zažil i v Ukrajině, když samozřejmě v Ukrajině, tak ta válka je opravdu reální. Tady je spíš, si myslím, že lidi se obávají vlastně blokády, protože hodně lidí říká, že i kdyby pevninská Čína přijela na Tajvan, tak přece jenom, jak jsem říkal, tady žije 23 milionů lidí. A většina Tajvanců má samozřejmě jako různé názory o tom, co si myslí o Číně. Lidi, kteří takzvaně podporují pevninskou Čínu, tak spíš s ní chtějí obchodovat, ale nechtějí se stát součástí té pevninské Číny. To znamená, že čínská vláda by tady musela prostě pracovat s lidmi, kteří vlastně nechtějí být součástí té země. A to je, jak jsem říkal, třeba 20 milionů lidí. Ale hodně expertů, a to si myslím, že takový seriózní názor, že vlastně Čína by mohla prostě udělat blokádu, kdyby tady třeba nebyl internet na Tajvanu, protože to je velice digitální společnost, kde všechno funguje přes mobil, všechno je prostě online. Opravdu to není jenom obchodování a takové základní věci, jako otevírání dveří a já nevím, jak se člověk někam dostane, tak pokud by tady nebyl prostě internet během pár dnů, tak si myslím, že ta společnost by to moc asi nevydržela. Takže
1: a je to reálný,
2: blokáda.
1: Je to podle vás, Filipe, reálný scénář? Má Čína technologické prostředky, jak by tímhle způsobem mohla Tajvan, jak říkáte vy, odstřihnout od internetu?
2: Já nejsem vojenský expert, ale o tom se mluví a si myslím, že aspoň je to takový reálný scénář, protože tím pádem taky Čína by mohla dostat ten ostrov vlastně nezničený. Jo, že ty infrastruktury, na rozdíl třeba zase od té Ukrajiny, tak by jako nepostrádaly. Takže vlastně ta cesta tou blokádou se zdá takzvaně zajímavá pro hodně lidí. No. Ale nikdo o tom nic neví. Jak jsem říkal, tak lidi jsou tady zvyklí, že vlastně Čína vyhrožuje už víc než 70 let v podstatě.
1: Ještě déle, než my dva jsme na světě. Filip, já mám pro vás takovou hypotetickou otázku. Vy jste člověk, který mluví čínsky. V Tajvanu i v té pevninské Číně se čínsky mluví. A já začal jsem tím, že já jsem se zbudil v Praze, vy jste se ráno zbudil v Tajpeji na Tajvanu. Hledíte, jezdíte někdy do Číny?
2: Já jsem pracoval v pevninské Číně, hlavně v Pekingu, 10 let, od roku 2006 až 2016. A důležitý v tom období jsou dvě věci. V roce 2008 byla olympiáda, první v naší době, v Pekingu, letní teda olympiáda. To znamená, že do té doby byla i jiná vláda s Hu Jintao. Pevninská Čína se snažila, prostě se chtěla ukázat tomu světu víc takzvaně otevřeně. To znamená, že tam byl určitý prostor. Já bych neřekl, že samozřejmě, že by tam byla demokracie, ale byl tam prostor pro různé diskuze. Ale od roku 2012 tak vlastně se dostal k moci Xi Jinping a v té době se všechno změnilo. I pro cizince, i samozřejmě i pro Číňany. Takže od roku 18 vlastně už nejezdím do Číny. Ale v Pekingu jsem byl 10 let.
1: Nejezdíte, protože nemůžete nebo nechcete?
2: Já můžu, protože mám taky dvojí občanství, tak zrovna nedávno vlastně, protože teďka bude výročí 60 let diplomatických vztahů mezi Francií a Čínou, pevninskou. To znamená, že třeba pokud máte francouzský pas, tak nepotřebujete vízum, na rozdíl třeba od Čechů. Ale tam nejezdím, protože zároveň taky už všichni moje přátelé, kolegové, ať jsou Číňané nebo cizinci, tak vlastně už se nenachází v Číně, protože nemůžou pracovat v tom sektoru jako média. Takže vlastně pro mě spíš je zajímavější být na Tajvanu a když říkáte, že mluvím čínsky, je důležitý asi vysvětlit posluchačům, že vlastně pojem čínštiny, ať je to mluvený jazyk nebo psaný jazyk, to jsou různé věci. Oficiální jazyk je čínština, takzvaně mandarinština, ale v pevninské Číně jsou to zkrácení znaky a tady jsou na Tajvanu jako v Hongkongu tak tradiční znaky. A zároveň A to podotýkám, to je velký rozdíl, že jsou různé čínské ne dialekty právě, ale jazyky. To znamená, že na Tajvanu oficiální psaný jazyk je samozřejmě čínština. Když ten jazyk je psaný, tak je vlastně jako sjednocený. Ale jakmile se mluví, tak třeba na Tajvanu se hodně mluví tajvansky. A já absolutně nerozumím tajvansky. Tajvansky dá se říct, že třeba je blíž k té vietnamštině. Jo? Takže já absolutně nerozumím, když lidi mluví tajvansky. Ale když pokud budou psát něco, tak si budeme rozumět.
1: To se dostáváme k té hypotetické otázce, která přichází teď. Vy jste se vzbudil na Tajvanu a já si říkám, jaké by to bylo, kdybyste se vzbudil v Číně a jestli byste poznal, kdybyste vešel ven na ulici, rozdíl. Vy už jste to popsal trochu tím, že v té psané řeči by to asi rozdíl byl, kdybyste viděl noviny třeba nebo tak. Ale co by byl takový hlavní rozdíl, kdybyste vyšel před svůj byt v Číně od toho, kdy vyjdete teď před svůj byt na Tajvanu? Čeho bychom si tak všimli?
2: No, jazykově, tak i když na Tajvanu se mluví mandarinsky, tak třeba v Pekingu, ale třeba na jihu Číny, tak třeba se víc mluví kantonsky nebo Šanghaj, se zase mluví šanghajsky, což zase není dialekt, ale úplně jiný jazyk. Takže ta výslovnost se tady dost odlišuje. Třeba když tady mám kamarády z pevninské Číny, ať přijeli z Číny nebo prostě žijou třeba v Americe nebo v Evropě, tak jakmile promluví tak dvě, tři věty na Tajvanu mandarinsky, tak přece jenom Tajvanci hned poznají. A vy jste asi z pevninské Číny. Je to poznat. Ale samozřejmě to je jenom jazykově. Co se týká toho běžního života, tak bych řekl, že všechno je úplně jinak, protože Tajvan je vyspělá, není perfektní, ale je to vyspělá demokracie a Čína, jestli měla nějaké naděje právě až do toho roku 2012, tak teďka ty naděje vlastně zmizely, to znamená, že v pevninské Číně nejsou základní lidská práva, není žádná základní demokracie, není svoboda projevu a to samozřejmě, že má vliv na komunikaci, na chování lidí, na to, že jestli člověk má strach nebo nemá strach říct svůj názor, jak je otevřený k tomu světu. Takže to jsou obrovské rozdíly mezi pevninskou Čínou a Tajvanem.
1: A k té situaci, kdy někdo otevře ústa, je jasné, že z pevninské Číny a přitom je na Tajvanu, jaké to budí pocity? Máte dojem, že je na místě určitá podezřívavost? Přece jenom je v logice věcí, že ta pevninská Čína chce nějakým způsobem ovlivňovat dění na Tajvanu ve svůj prospěch. Tak jestli třeba je tu nějaké podezření, nebo jestli prostě lidi takhle nereagují paranoidně?
2: No, jak jsem říkal, lidi jsou tady zvyklí na ty vyhrůžky, ale tady asi se musíme trochu vrátit do historie, protože jakmile skončila ta občanská válka v roce 49, tak vlastně na Tajvan přijelo asi tak 2 až 3 miliony lidí z pevninské Číny. To jsou etničtí Číňané, které byly v té armádě toho Guomindangu. Ale jakmile přijeli na Tajvan, tak musíme si vysvětlit, že vlastně Tajvan samozřejmě úplně od začátku tak do dneška žijou domorodci, kteří mluví svými jazyky, které jsou blíž třeba národům z Filipíny nebo domorodci z Austrálie. Takže to je úplně jiná kultura, to jsou jiný jazyky. A asi od toho 17. století tak přijeli první etniční Číňané, většinou z komunity Hakka, která zase mluví svým jiným čínským jazykem. Takže to znamená, že od toho 17. století tak na Tajvanu žijou domorodci a samozřejmě etničtí Číňané. Ale ty se považují za Tajvance. A v roce 49, jak přijela ta armáda Guomindangu na Tajvan, tak těm lidem se říkalo, a do dneška se tady říká Wajsheng, to znamená že to jsou lidi z jiné čínské provincie, ve smyslu z pevniny. A když přijeli na Tajvan, tak vlastně to nedopadlo moc dobře, protože samozřejmě přijeli z pevniny a jak je to vždycky z periférie, tak se předpokládá, že lidi z periférie nejsou tak vyspělí, a zase mluví jiným jazykem a my zase jakoby z pevniny, tak tady představujeme tu tradiční velkou čínskou kulturu. To znamená, že z hlediska etnických Číňanů, kteří žijou tady už 3 století, tak ty vztahy už byly tenkrát dost takovým velkým napětí. A tady bohužel do roku 87 panoval takzvaný bílý teror, protože bylo stanné právo a nebyla žádná demokracie. Když člověk prostě kritizoval Kuomintang, vládu, tak se dostal do velkých problémů, to znamená i do vězení. Lidi zmizeli, byli zabití, byli všelijaký lágry. To byla taková ta tradiční prostě vojenská diktatura. A důležité je si vzpomenout, že vlastně do roku 87 tak na Tajwanu nebyla žádná demokracie a v roce 89 tak samozřejmě byl masakr na náměstí Tiananmenu v Pekingu. A právě proto je to zajímavé, když člověk zná i tu pevninskou Čínu, i Tajvan, protože vidí, že až do těch prostě do roku 87 až 89, jak vlastně dvě čínského mluvící společnosti se rozvíjí úplně jinak. Jo? Že prostě byla velká naděje a na Tajvan se to opravdu povedlo. Zase říkám, Tajvan samozřejmě není žádnou perfektní společností, ale to velmi vyspělá demokracie, která pokračuje v tom, prostě to, v tom hledání, co to znamená být Tajvancem, co to znamená demokracie, co to znamená lidská práva. A bohužel ty veškeré největší naděje pevninské Číny tak skončily tím masakrem v roce 89.
1: Filipe, já do toho teď trošku vnesu české hledisko nebo Čínu a Tajvan z pohledu z Česka. Nedávno vlastně, je to týden zpátky, byl takový malý, možná legrační konflikt, kdy na serveru Aktuálně vyšel článek, kde Tajvan, a ten se týkal literatury, nikoli politiky, a Tajvan byl nazvaný Čínou s lidskou tváří. A je to tak jako obrat, abychom si dovedli představit, že je to ta druhá ano. Čína. A na to se ozval protest Tajvanců, že oni nechtějí být Čínou s lidskou tváří. Ač by si člověk myslel, že se ozve Čína, že nechce být Čínou bez tváře. Tak jak to vidíte vy z pohledu člověka, který z poloviny je Čechem? Nepromítáme si do té pevninské Číny, té komunistické Číny a do toho demokratického Tajvanu takové své fantazie, takové své nějaké předpoklady, víc než skutečnou realitu?
2: Je to dobrá otázka, to jsem nevěděl, ale nemůžu se nesmát, protože úplně stejná věc se stála nedávno ve Francii s velmi dobrým časopisem, který čtu už 30 let, Courrier International, a měl úplně stejný titul. A úplně, protože jsem novinář, takže já úplně chápu ty obě strany, protože z jedné strany právě si myslím, že lidi v Evropě to myslí dobře, že právě chtějí ukázat, že Tajvan není Čínou, ale asi čínskou mluvící společností nebo společností pod vlivem čínské kultury, která je demokratická, což ukazuje, že vlastně člověk může žít v čínskou mluvící společnosti, se cítit kulturně Číňanem a zároveň být demokratickým. Jo? Protože samozřejmě Peking hlásí, že třeba lidská práva, demokracie, to jsou západní pojmy, které nemají nic společného s asijskou kulturou. To je takový velký argument, který člověk uslyší třeba i v Singapuru. Ale samozřejmě, protože tady žiju už 2 roky, před pandemií a teď už rok, takže úplně chápu, když Tajvanci jsou skoro, aspoň někteří, jsou dost alergičtí na to, když říká právě, cizinec říká, že vlastně Tajvan je Čínou. Tady je to takový i politický problém, i samozřejmě jazykový, protože třeba v čínštině tak existují různé termíny, jak vlastně definovat takzvaně, abych to přeložil, něco jako globální Číňan, třeba Huaren. To znamená, že to je člověk, který je etnický Číňan, ale nedefinujeme vlastně, jestli je třeba z pevninské Číny nebo ze Singapuru nebo z Tajvanu. Jo? Takže proto takový ten problém, to je taky přes takzvaně lost in translation. Jo? Něco prostě dojde k někomu nedorozumění, protože ty jazyky to pojmenovávají nějak jinak. Ale úplně chápu takovou silnou reakci ze strany Tajvanců, protože nesmíme zapomenout, že od roku 71 tak vlastně Tajvan už není v OSN a místo Tajvanu tak je Čínská lidová republika. A to znamená ale, že Tajvan se nemůže zúčastnit hodně mezinárodních takových prostě setkání. Stačí připomenout, že o pandemii, když vlastně v době pandemii, tak OSN nepřizná, protože nepřiznává Tajvan jako samostatný stát, což samozřejmě je samostatný stát, takže vlastně nemohli třeba posílat ty vakcíny. Jo? To znamená, že na 23 milionů je jakoby mimo zákon.
1: Jak to ten Tajvan, jak to Tajvan vyřešil tehdy, když neměl nárok na globálně rozdělované vakcíny?
2: No, to právě ukázalo, jak vlastně je to takový reální problém. To není jenom právě, že okay, nejsme jako přiznání, tak nevadí, protože máme třeba zastupitelství všude a můžeme cestovat. Ale najednou se ukázalo, že z hlediska OSN, tak těch třeba 20 milionů občanů prostě neexistují. No, takže dostávali vakcíny třeba i v tom smyslu i z České republiky nebo ze Slovenska, zase oni posílali roušky, teďka se vyvíjí jako tajvanská vakcína, která, jak se ukázalo, je velmi dobrá, asi lepší než ta čínská, ale to je taková tvrdá zkouška a proto si myslím, že právě když úplně zase chápu, že to jsou čeští nebo francouzští novináři, tak to mysleli dobře s tou alternativní demokratickou Čínou, tak když to vnímáte z hlediska Tajvanu, tak je to vlastně urážka, protože vy chcete říct teda, že jsme součástí Číny, my nejsme.
0: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
1: To na nás klade dost velké nároky na rozlišování a na znalost historie. Tak jak by byste popsal Tajvan, abych já si ho dokázal vybavit a zapamatovat, když to tedy není Čína s lidskou tváří?
2: Já myslím, že důležitý prostě pochopit, že je to mladý stát, to jako samostatný stát, který je právě pod vlivem i té tradiční čínské kultury, ale tak i japonské, protože 50 let bylo součástí Japonska. Ale třeba zase, jestli se můžeme vrátit k tomu jazyku, zase velká taková tradiční čínská kultura měla taky svůj literární jazyk, wenyan, na kterém se psalo, ale nemluvilo. A to zase, si myslím, že to je zajímavý příklad, protože když Tajvan se stal součástí Japonska, tak se otevřely japonskomluvící školy. A to znamená, že jsou asi 2 až 3 generace Tajvanců, který poprvé když šli do školy, tak to bylo do japonské školy. A to znamená, že mladá tajvanská literatura z minulého století se psala zase japonsky. Buď to tradičně čínsky, což je velmi složitý jazyk, takový jenom pro tu elitu, ale to takovou moderní literaturu, jaký chápáme třeba v Evropě, tak tady vznikla na Tajvanu japonsky. Jo? A což vlastně neexistuje jinde ani v Ázii. Takže opravdu ta japonská identita je velice silná. A jak právě třeba znám otázky kolonialismu z hlediska Francie, tak pro mě vždycky bylo velké překvapení, jak Tajvanci, ne všichni, ale opravdu obrovská část Tajvanců má velmi dobrý pocit, co se týká japonské kultury nebo jazyka do dneška. Což třeba, když třeba jste v Alžírsku, jo, nebo jinde v Africe, tak když se budeme bavit o Francii, tak to jsou úplně jiné dojmy a jiné názory. Ale tady Japonsko do dneška vystupuje jako příklad pokroku kultury velké. A samozřejmě tady je i velký vliv Ameriky, nejenom vojensky, protože Amerika v podstatě jako chrání Tajvan, ale zase, protože tady nebyla demokracie až do roku 87, nesmíme zapomenout, že hodně Tajvanců, kteří bojovali za demokracii, pokud tady neumřeli nebo nebyli mučení, tak utekli do Ameriky. A to znamená, že to demokratické hnutí, jak třeba známe ve střední Evropě, ten summit data, všechno to, tak to vlastně vzniklo všechno v Americe. Takže vlastně to je taková země, která je otevřená, je to ostrov a jsou prvky aspoň tří velkých takových jazyků a kultur, jako čínská, japonská, americká nebo západní. A protože je to mladý stát, tak mně se tady hodně líbí, že tady furt si kládáme otázku o identitě. Co to znamená být Tajvancem? Jo, je to etnický pojem, je to jazykový pojem, je to politický pojem a jak vlastně se stavíme vůči Číně, vůči Japonsku, vůči Západu Americe.
1: Filipe, a já vím, že samozřejmě se na to nespecializujete, ale jaký by byl váš odhad? Myslíte si, že je možné, že ta velká Čína, ta pevninská Čína, si, ať už ji bude vést Xi Jinping nebo kdokoliv jiný, si jednou řekne, no tak dobře, tak Tajvan není naší součástí, pojďme to vynechat, tuhletu kapitolu, spokojíme se s tím, že naše země je 285krát větší než celý Tajvan a nebudeme ji tedy považovat za tu součást veliké Číny. Je to možné?
2: Moc tomu nevěřím. Pokud bude prostě po Xi Jinpingu někdo jiný, tak možná všechno je možné v dějinách lidstva, ale zatím to takhle nevypadá, protože bohužel máme příklady i Macao a Hongkongu, které jsou taky jako velice malý ve srovnání s pevninskou Čínou, ale je to samozřejmě i součástí, teda teď se bavíme o Pekingu, z hlediska Pekingu, která jako z pevninské Číny, která samozřejmě vytrpěla prostě i kolonizaci. Nikdy nebyla úplně jako součástí nějakého většího impéria koloniálního, ale samozřejmě, jak asi víme, tak ať to bylo Rusko, nebo Japonsko, nebo evropský státy, takže měli svoje nároky, kontrolovali velké části území. Takže samozřejmě to trauma té kolonizace ze strany evropských nebo japonských existuje. A komunistická ideologie to používá ve směru takového nacionalismu, ale si myslím, že to je nebezpečný, protože samozřejmě pevninská Čína teďka prožívá obrovskou ekonomickou krizi. Mladí lidi, kteří prostě mají diplomy, tak nemůžou najít práci. Nevíme, jak to dopadne s tou ekonomikou. Samozřejmě i válka v Ukrajině má velký vliv, taky ve vztahu k Rusku. Takže samozřejmě hodně lidí říká, že třeba i vojenský, já nejsem vojenský expert, že třeba Čína aspoň teď, možná za pár let už by to bylo jinak, asi by nezvládla třeba právě nějakou válku na Tajvanu. Ale to je takový jako logický myšlení, ale jak vidíme třeba i u toho Putina, tak logické myšlení je spíš možná pro nás takový jako vhodný. Ale takový lídři, jako je Putin nebo Xi Jinping,

0: území a citát.
1: Čili součást toho vyprávění komunistické Číny je ten nacionalistický koncept vzít si zpátky, co ty koloniální mocnosti si od té Číny ve své době ulomily pro sebe, je to tak?
0: Je to tak a samozřejmě, protože Tajvan byl součástí Japonska a jak asi víme, tak Japonsko válčilo v Číně a samozřejmě i Japonci zabili tisíce, stovky tisíce Číňanů, takže zase to trauma tam je obrovské. Ale jo, je to součástí toho narrativu, že prostě musíme ukončit to období a musíme být všichni jako v jednom státě.
1: A máte dojem, že takzvaný obyčejný pevninský Číňan, pro kterého je spíš důležitější, jestli se žene tu práci s diplomem, nebo jestli bude mít nový iPhone, že na tenhle ten narrativ slyší? Na tenhle to vyprávění, že je potřeba žít ve velké zemi?
0: Já myslím, že jak jsem žil 10 let v Číně, a co to týká Tajvanu, nebo třeba taky vztahu s Japonskem, tak hlavně Číni, kteří aspoň trochu cestovali, nebo třeba mluví jiný jazyky, kteří byli v Japonsku nebo na Tajvanu, i kdyby nebyli, tak většinou tomu narrativu nevěří a spíš jsou rádi, že existuje právě demokratická společnost, protože to znamená zase vydávání knih, které jsou zakázané v Číně. Jo? Vývoj té svobodné čínské kultury, zprávy, noviny. Takže opravdu potřebují takový prostě nějakou alternativu. Já myslím, že obyčejný Číňan i dneska, když už 5-6 let nežiju v Číně, spíš právě chce řešit čínsko-čínské problémy. To znamená právě, aby děti, nebo spíš dítě, protože byla politika jednoho dítěte, si našlo práci a aby splátili nějaký zpátky prostě peníze do banky, protože si kupují drahý byt, aby přežili tu pandemii, během které zemřelo hodně lidí a nemohli prostě cestovat. Někteří lidi umřeli hlady, i třeba v takovém vyspělém městě jako v Šanghaji, protože Xi Jinping nařídil takovou tu velice přísnou politiku a z jednoho dne to zase jako zastavil a změnil. Takže lidi v Číně musí řešit tolik věcí. A já ani nemluvím o třeba, co se týká lidských práv, ale o prostě obyčejní věci, aby se mohli někam dostat, aby dostali jídlo, aby splátili tu půjčku, aby mohli případně vycestovat. Takže otázka Tajvanu je velice ideologická, ale když se bavíte s Číňany, a který vám věří, tak jako soukromně, osobně vám řeknou, že buď to nemají velký názor, anebo spíš, že by chtěli, aby Tajvan zůstal Tajvanem a demokratickým a že právě to může být součástí jiné Číny v budoucnosti, protože jak podotýkám, je velice důležitý, když třeba můžeme srovnávat s Ruskem a trochu s Ukrajinou, tak vlastně čínská společnost a kultura aspoň právě má tu výhodu, že má Tajvan jako alternativní model a že právě čerpá z té svobodné čínskou mluvící společnosti, ale třeba Rusko už to nemá. Samozřejmě se mluví třeba rusky i do dneška v Ukrajině nebo třeba v Pobaltí a tam jsou exilová média, takový vydavatelství, to funguje, ale to je velice důležitý, aby to zůstalo, protože to si myslím, že je jediná naděje pro tu pevninskou Čínu.
1: Na Proglasu posloucháte pořad Za 5-5 s česko-francouzským novinářem a překladatelem žijícím v Tajpeji na Tajvanu Filipem Nubelem. Já jsem na začátku zmínil, že pracujete pro Global Voices, tedy globální hlasy, což je mezinárodní vícejazyčné společenství dopisovatelů, překladatelů a obhájců lidských práv. Lidská práva, vy jste to několikrát zdůraznil, když jste vysvětloval rozdíl mezi pevninskou Čínou a Tajvanem, jsou tím rozdílem. Ale taky jste řekl, že jsou názory, že ten náš západní koncept individuálních lidských práv není úplně slučitelný s takovou

0: tradiční asijskou kulturou. Co si o tom myslíte?
1: Já si myslím, že to je blbost. To řeknu tak, protože všichni jsme lidi. A když se narodíme, než vstoupíme do jakékoliv kultury nebo do nějakého jazyka, tak jsme si opravdu všichni podobní, rovní. Máme stejné problémy, stejné naděje a potřebujeme stejné věci. Pak do toho přijde náboženství, jazyk, kultura, politika a takový ty velké ideologie chtějí prostě nás mít pod kontrolou. A z toho pak právě vyplývá, že třeba někdo řekne, že lidská práva nejsou pro všechny. Jsou lidi třeba v Číně, kteří řeknou, že vlastně možná lidská práva jsou pro všechny, ale naše společnost k tomu ještě nedospěla a takové různé falešné argumenty. A právě Tchaj-wan je největším, asi nejlepším příkladem a proto si myslím, že Xi Jinping opravdu chce mít Tchaj-wan pod kontrolou, protože my jsme tady dennodenní důkaz na Tchaj-wanu, že můžeme žít jako otevřenou společnost čínskou mluvící a zároveň mít lidská práva. Třeba tady, jak víte, my jsme se o tom bavili spolu i na Tchaj-wanu, myslím, že existuje trest smrti na Tchaj-wanu. Jo? Tady neexistuje třeba zákonu a azylu. Takže tchajwanská demokracie zdaleka není perfektní, ale o tom se aspoň mluví, jsou různé názory, o tom se debatuje i třeba o tom trestu smrti, jestli se to dá změnit, jestli můžeme mít nový zákon o azylu. To znamená, že právě ta společnost dokazuje, že můžeme v tom pokračovat, v té debatě a zjistit vlastně, co to znamená být demokratickým státem v 21. století, což vůbec není možný v Číně. A Tchaj-wanci mluví čínsky, znají čínskou kulturu, mají svoji identitu a jsou součástí toho demokratického světa, takže je to možné. A pro mě to je nejlepší argument.
0: Vy jste tak trochu zároveň definoval vaši práci pro Global Voices, tedy globální hlasy. Představuju si, že to je nějakým způsobem komentování a hlídání toho, kde jsou lidská práva porušována. Je to tak?
1: Je to tak. My se zaměřujeme, jak jste řekl, na lidská práva, digitální práva a svobodu projevu v takzvaném globálním jihu. Takže taky takový pojem, který se těžko definuje. Třeba zajímavou otázkou je, jestli Tchaj-wan patří do toho globálního jihu.
0: Když je bohatý a je na východě.
1: Přesně tak. A nebo třeba jako Japonsko. Ale tak toto je asi na jiný pořad.
0: No, jestli vám do toho můžu skočit, tak jo, myslím, že naši posluchači by to by měli rozumět, protože křesťanské sociální učení i samotný papež František často mluví za země globálního jihu, za ty, které jsou ekonomicky znevýhodněné, které jsou takzvaně na druhém místě, které nemají ten hegemonní hlas v té světové rozpravě.
1: Já bych k tomu dotal taky velice zajímavou otázku, jestli pak pevninská Čína je součástí globálního jihu, protože z toho těží i ekonomicky, protože dostává ještě nějaký peníze třeba z OSN s bojem proti chudobě v Číně, protože jsou z části Číny, kde opravdu ještě existuje chudoba. Ale samozřejmě politicky, že pevninská Čína je na straně právě toho globálního světa, který nemá až tak velký hlas, který prostě není až tolik slyšet. My právě vycházíme z toho, z té jako zkušenosti, jak vlastně lidi žijou v tom globálním jihu a jak vnímají, ať to jsou lokální otázky, anebo mezinárodní. A samozřejmě já mám to obrovské štěstí jako šéfredaktor toho portálu, že dennodenně se bavím s kolegy, kteří žijou v Nigérii, Bangladeši, Indonésii, Brazílii, v Thajsku a poslouchám jejich názor. Říkám na jako vnitrostátní politické otázky, ale taky na mezinárodní otázky, jako změna klimatu nebo prostě třeba právě, jak se jejich země staví k Číně, k Americe, k Rusku, k válce v Ukrajině. A to je opravdu obrovský štěstí, protože můžu vnímat, jak vlastně to má dopad na ty společnosti v globálním jihu, což my máme obrovská privilegia, pokud žijeme třeba v Evropské unii. A pokud nevycházíme z té pevnosti Evropy, tak si vůbec neuvědomuje, co to znamená každodenní život právě v takových zemích. Jestli pak Tchaj-wan patří do toho globálního jihu, já se na to ptám tady a dostávám prostě různé odpovědi, že třeba ekonomicky rozhodně ne, protože třeba tady funguje výborně internet, prostě je to vyspělý stát, člověk tady může chodit do nemocnice, je to v podstatě zadara, takže ty privilegia tady jsou, ale třeba co se týká uznání Tchaj-wanu jako stát, a jak jsme se bavili o tý, co se stalo během pandemie, tak to je zase úplně jiná otázka. Taky tady žije asi milion, něco víc než milion lidí z jihovýchodní Asie, kteří pracují třeba v továrně nebo pomáhají v domácnosti. To jsou lidi většinou z Vietnamu, z Indonésie, z Malézie. A ty si myslím, že můžeme souhlasit, že představují právě globální jih, i ekonomicky, i kulturně, i nábožensky, protože aspoň co se týká Indonésie a Malézie, tak to jsou islámské státy. Takže ten vztah k tomu globálnímu jihu tady existuje. A jak jsme se bavili, taky až do roku 87 tady nebyla žádná demokracie. Takže proto ta otázka, jestli pak Tchaj-wan patří do toho globálního jihu nebo ne, je velice zajímavá.
0: Filipe, dovolte mi nakonec být úplně osobní. Vy jste člověk, který má dvojí občanství, jste z česko-francouzské rodiny, mluvíte čínsky, jste vzdělaný. Vy byste vlastně mohl dobře si vydělávat v biznesu, mohl byste využít všech těch kompetencí a předností, které máte. Přesto se živíte tím, že se zastáváte lidských práv a živíte se novinařinou, která si nebude nejlukrativnější práce ve vašem okolí. Co vás k tomu vede?
1: A mě strašně baví poslouchat příběhy lidí. A proto mám to obrovské štěstí, že právě pracuji, kde pracuji teď, ale taky jako hodně cestuji. Dřív jsem pracoval i v jiných neziskovkách, i v Česku. A opravdu pro mě důležitý přes právě ty jazyky, a protože znám ty kultury a každý den používám 5 jazyků, ať je to pracovně nebo prostě v soukromí, tak přes ty jazyky mám tu možnost opravdu poslouchat ty příběhy a vnímat svět jinak. A to si myslím, že asi je to na tom to nejlepší. No.
0: A kdybyste měl označit téma, které pro vás je nejpalčivější, které je pro vás z nějakého osobního, společenského, historického důvodu téma, na které kladete velký důraz, vy sám jako novinář?
1: Pro mě asi nejdůležitější je vnímat menšiny a právě hlasy a lidi, kteří nejsou v tom mainstreamu. Ať se to týká LGBT komunity, ať to jsou etnický, jazykový menšiny nebo i sociální. Já si myslím, že příznak vyspělé demokracie je, že jsme všichni rovnoprávný a máme, ale to nestačí, že třeba zákon hlásí, že máme stejná práva, když dost často nemáme stejná práva. Ale to nestačí. Právě ještě důležitější je mít prostor, a třeba přes média nebo přes tu občanskou společnost, aby ty hlasy byly vidět, slyšet. A to je právě příznak, myslím, té vyspělé demokracie, což máme částečně na Tajvanu a částečně v Evropě.
0: To byl pořad Za 5-5 s česko-francouzským novinářem a překladatelem žijícím na Tajvanu Filipem Nubelem. Já moc krát děkuji za vaši velkorysost, za váš čas.
1: Já taky děkuji.
0: Ať se vám daří. Slyšeli jste pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný Tajvanu. Naším průvodcem byl česko-francouzský novinář a překladatel žijící v Tajpeji na Tajvanu Filip Nubel. Loučí se s vámi Petr Vizina.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Dnešní myšlenku na den budeme čerpat z knihy Být blíž Anny Pinknerové a uslyšíme ji v podání Marty Kunčarové.
1: Směšný omyl. Mami, nesu ti ty řízky, hlásila dceruška ve dveřích. Mé srdce zaplesalo, mňam, řízky miluju. Sice jsem si nepamatovala, že bychom se domlouvali, že pro mne připraví nějaké jídlo, ale co se dá dělat? Má paměť už není, co bývala. Každopádně je to takhle v pondělí po ránu milé překvapení. Vzala jsem si tašku, kterou mi podávala, a nesla ji do kuchyně. Jdeš do práce? Ptala jsem nespřecíně. Můžeme jít spolu. Já jdu do kanceláře, budeme mít společnou cestu. Jasně, jen uložím ty řízky a můžeme vyrazit. Volala jsem na ně zpátky do přecíně. Rozevřela jsem tašku a uvnitř byly rostliny. To jsou ty kopřivy, co jsem ti slíbila, a tady ještě čerstvý řízek něčeho, co nevím, jak se jmenuje. Komentovala moje dcera svůj dar. Aha, hlesla jsem a moc jsem se snažila, aby to nevyznělo zklamaně. Na tyhle řízky jsem se pamatovala. Včera jsme o nich spolu mluvili. Zakořeněné africké kopřivy jsem si chtěla zasadit do velkých květináčů na balkóně, protože tam budou mít hodně sluníčka. To si hodná, že jsi na mě nezapomněla, pochválila jsem dceru. Já si to večer, až přijdu z práce, zasadím. Plánovala jsem už normálním hlasem. Chtěla si tyhle kopřivy, ne? Ujišťovala se Anička, protože před ní člověk neutají ani nejmenší záchvěv v hlasu. Kývala jsem hlavou, že ano, že to jsou přesně ty květinky, které jsem si od ní přála, ale pak jsem se rozhodla být úplně upřímná. Důvěřuju své dceři natolik, že jsem si jistá, že mě pochopí. Víš, chvilku jsem si myslela, že mi neseš smažené řízky, přiznala jsem divný tón svého hlasu. Obě jsme se rozesmáli. Tak já ti někdy příště přinesu pořádný řízek, chechtala se Anička té představě, jak mamince nese v pondělí ráno cestou do práce smažený řízek. Ulevilo se mi, že to bere tak zlehka, a byla mi o to milejší, že se mému chvilkovému zklamání můžeme společně zasmát. Myslím, že to mohl být další kamínek ve stavbě naší vzájemné důvěry.

Dobré ráno, je krátce po 6. hodině pondělí 8. června. Posloucháte Proglas a od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Je Světový den oceánů a také památka svatého Medarda, franského biskupa ze 6. století, patrona sedláků, vinařů, sládků a meteorologů, přímluvce za dobrou úrodu a ochránce před bolestmi zubů. Medard je jméno z němčiny a znamená mocný, schopný nebo silný. Takže Medardům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle pranostik Medardova káp je 40 dní kape. Jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Tolik z pranostiky. Na Proglasu nás teď čeká ranní modlitba, kterou zahájíme četbou úryvkem z 5. kapitoly Matoušova evangelia.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

0: pondělí 10. týdne v mezidobí se k nám můžete připojit v modlitbě breviáře. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Pavel.
0: Všechny dnešní texty budou z 2. týdne žaltáře od strany 1045, v novějším vydání od strany 1045 a ve starším od strany 935. 935, tedy pro dnešek strany 1045 a 935. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci naše byl stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe mi, Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme, dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, vzdal od nás i člověka, lstivého a nepravého, pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváří svůj chléb jísti musíme, Bože, dobrý hospodáři, požehnej pracím našim, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme. Dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
0: Jako laň prahne po vodách Bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože.
1: Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
0: Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci, když den co den slyším, kde je tvůj Bůh.
1: Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká, jak jsem putovával v zástupu, jak jsem je vodíval k Božímu domu.
0: S hlasitým jásotem a chvalospěvem ve svátečním průvodu.
1: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Rmoutím se uvnitř v duši, proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, nahoře Misar.
0: Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů. Celé tvé příboje a vlny se přeze mě převalily.
1: Za dne, ať Hospodin dává svou milost, za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.
0: Říkám Bohu, má skálo, proč na mě zapomínáš? Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?
1: Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci, když den co den mi říkají, kde je tvůj Bůh?
0: Proč se rmoutíš, má duše? A proč ve mně sténáš?
1: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
1: Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství.
0: Smiluj se nad námi, Pane Bože všeho míra. Zhlédni a sešli svou bázeň na všechny pohany.
1: Zdvihni svou ruku na cizí národy, aby viděli tvou moc.
0: Jako jsi jim ukázal na nás, že jsi svatý, tak ukaž nám svou moc na nich.
1: Aby tě poznali, jako víme my, že není Boha kromě tebe, Pane.
0: Obnov divy a opakuj zázraky, posilni ruku a pravé rámě.
1: Zhromáždi všechny Jakubovy kmeny a vezmi si je v dědictví jako kdysi.
0: Pane, smiluj se nad lidem, jenž má tvé jméno, nad Izraelem, kterého si nazval svým prvorozeným.
1: Slituj se nad svým svatým městem, nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
0: Naplně Sion svou velebností a svatý chrám svou slávou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství. Požehnaný jsi Bože na nebeské klenbě.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
1: Den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
0: Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet.
1: Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
0: Tam rozestřel stan pro slunce, které vychází jako ženich ze své svatební komnaty. Jásá jako rek, když se do běhu dává.
1: Na jednom okraji nebe vychází a obíhá až na jeho druhý okraj. Nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Požehnaný jsi Bože na nebeské klenbě. Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem. Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce. Protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů.

0: Radujte se, spravedliví z Hospodina, sluší se, aby ho dobří chválili.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou,
1: sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili.
2: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil. Náš Spasitel nás učinil královským kněžstvem, abychom přinášeli oběti Bohu příjemné. Vděčně ho tedy vzívejme.
2: Pane, zachovej nás ve své službě. Kriste, věčný veleknězi, ty zdal svému lidu podíl na svém kněžství.
0: Uděl nám, abychom stále přinášeli duchovní oběti Bohu příjemné.
2: Uštědři nám v hojnosti plody svého ducha.
0: Trpělivost, dobrotu a vlídnost.
2: Ty, který jsi láska sama, dej, ať jsme s tebou v lásce spojení.
0: Ať správně jednáme, abychom tě chválili také svým životem.
2: Pomáhej nám hledat to, co je užitečné pro naše bratry.
0: Aby snáze dosáhli spásy.
2: Pane, zachovej nás ve své službě.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za tento nový den a prosíme Tě, chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

Je pondělí 10. týdne v liturgickém mezidobí a my čteme začátek knihy Josue, tedy od první kapitoly. Začínáme tím, jak Josue je povolán od Boha a vybízí lid k zachování jednoty. Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Josuovi, synu Nunovu, který Mojžíšovi přisluhoval: Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Dal jsem vám každé místo, na které vaše noho šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Vaše pomezí povede od stepy a od tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, podél celé země Chetitů až k velkému moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, abys byl prozíravý ve všem, co budeš konat. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar. Potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. I přikázal Josue předákům lidu: Projděte táborem a přikažte lidu. Připravte si zásobu potravin, neboť po třech dnech přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává do vlastnictví. Rubenovcům, Gádovcům a polovině kmene Manasesova řekl pak Josue: Pamatujte na to, co vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův. Řekl: Hospodin, váš Bůh, vám dopřál odpočinek a dal vám tuto zemi. Vaše ženy, děti a stáda zůstanou v zemi, kterou vám dal Mojžíš v Zajordání. Vy pak, udatní silou, ozbrojeni, jděte před svými bratřími a bojujte za ně, dokud Hospodin nedá odpočinout vašim bratřím jako i vám, až i oni obsadí zemi, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Tak se vrátíte do země svého vlastnictví a obsadíte ji. Tu, kterou vám dal Mojžíš, služebník Hospodinův, v Zajordání na východě. Odpověděli Josuovi: Učiníme všechno, co jsi nám přikázal, a půjdeme všude, kam nás pošleš. Budeme tě poslouchat stejně, jako jsme poslouchali Mojžíše. Jen ať Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, jako byl s Mojžíšem. Kdo se tvému rozkazu postaví na odpor a tvých slov neuposlechne ve všem, co mu přikážeš, ať zemře. Jen buď rozhodný a udatný.

0: Je tu 6:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné pondělní ráno přeje Natálie Fajtová. Je 8. června, Světový den oceánů a také památka svatého Medarda, franského biskupa ze 6. století, patrona sedláků, vinařů, sládků a meteorologů, přímluvce za dobrou úrodu a ochránce před bolestmi zubů. 95. by dnes oslavil někdejší dlouholetý duchovní správce v Lukavci a okolí na Pelhřimovsku páter Rudolf Vošický. Odešel v roce 2017. Rovněž 95 let by se dožil předloni zasnulý germanista a diplomat František Černý, někdejší velvyslanec v Německu. V tento den roku 1950 komunistická justice vynesla rozsudky v prvním monster procesu podle sovětského vzoru 4 tresty smrti, 4 doživotí a 117 let žaláře pro zbývající pětici obžalovaných. Tak skončil vykonstruovaný proces s političkou Miladou Horákovou a dalšími 12 lidmi. 50. dnes slaví americká tenistka s olympijským zlatem z dvouhry žen a někdejší světová jednička v ženské dvouhře i čtyřhře Lindsay Davenportová. 70. slaví moderátorka a hlasatelka Marie Redková. 75 let se dožívá velská zpěvačka Bonnie Tyler. O 6 let starší je americká zpěvačka a herečka Nancy Sinatra. 82 let se dožívá kaplan hospice Štrasburg pater Jan Kofroň z pražské farnosti Bohnice. 86. narozeniny slaví znalec konfesního práva dominikán páter profesor Jiří Raimund Tretera, zakladatel a předseda Společnosti pro církevní právo. A dnes blahopřejeme všem Medardům, jméno je z němčiny a znamená mocný, schopný nebo silný. A podle pranostik Medardova kápě 40 dní kape. Pláče-li Medard, ječmen zapláče. Jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Tak se také pojďme podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Čeká nás poměrně slunečný a teplý den, bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách, od západu bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší očekáváme teploty mezi 23 a 28 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách naměříme teplotu kolem 20 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Nabídneme přehled očekávaných událostí krátce po 6:30. Potom se můžou především naši nejmenší posluchači těšit na ranní zíváček v 6:45 a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď píseň Po zemi i po vodě od skupiny Spiritual Quartet.
1: Zemi i po vodě, chci s tebou jít, přijít s jistotám i každé náhodě,
2: která na nás ještě čeká.
1: Po zemi i po vodě,

0: zemi i v povětří. Chci s tebou plout až do mraku, tam mi šrámy ošetři.
1: Kdyby blesk snad kůži spálil
0: po zemi i v povětří.

A krátce po 7:30 nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 8. červen 2026. Papež Lev XIV. Pokračuje v týdenní apoštolské návštěvě Španělska. Dopoledne v Madridu pohovoří s premiérem Pedrem Sanchezem, pak zavítá do parlamentu a poobědvá s členy španělské biskupské konference. Večer má v programu modlitbu před obrazem Panny Marie Almudenské v madridské katedrále a setká se s diecézním společenstvím věřících na místním stadionu. V Třeboni má zastávku cyklistický peloton 8 dní pro paliativu, který jede napříč republikou na podporu domácích hospiců. A v brněnském kostele svatých Janů u minoritů se chystá na večer koncert Silencium Ensemble pod taktovkou Tomáše Netopila. Tolik z očekávaných událostí.

Ahoj holky a kluci, zdravím vás všechny, kteří právě vstáváte. Máme pondělí ráno a začíná náš pravidelný ranní zíváček. Budeme opět soutěžit, ale než tak učiníme, svěřme nový den do Božích rukou. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za další nové ráno, kterým zahajujeme další týden. Děkujeme, že máme kamarády, se kterými se můžeme smát a také, že spolu se můžeme radovat z tvé lásky k nám. Prosíme, provázej nás celým dnem a ochraňuj všechny naše blízké. Amen. A po modlitbě je čas na první dnešní písničku, bude pohádková, z pohádky Princové jsou na dráka, jestli to nebude láska.

0: Znělka nám ohlašuje dnešní soutěž, která právě začíná. Pokud se chcete do této soutěže zapojit, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. Je to číslo přímo do vysílání. Odměnou vám může být písnička a také možnosti někomu věnovat, abyste mu třeba zpříjemnili den. Tak holky a kluci, nebojte se využít tuto možnost, připravte se a dobře poslouchejte dnešní zadání. Dnes tedy hádáme svědce. Jsme dva rodní bratři ze Soluně, věrozvěstové, tedy zvěstovatelé víry. Na žádost knížete Rastislava jsme přišli na Velkou Moravu a přinesli vám jazyk, písmo a hlavně křesťanství. Naše jména k sobě nerozlučně patří. Svátek slavíme společně vždy na začátku prázdnin. V ten den se na Velehradě koná národní pouť. Tak já vidím, že to dneska bylo jednoduché. Už tu máme volajícího. Tak dobré ráno. Tak halo, halo.
1: Tady František.
0: Ahoj Františku. Tak nám prozradíš správnou odpověď?
1: Konstantin a Metodí, nebo Cyril a
0: Metodí. Perfektně je to tak. Konstantin nebo Cyril a Metoděj, výborně. Františku, byl jsi už někdy na Velehradě na té národní pouti?
1: Ne.
0: Ještě nebyl?
1: Ano, byl.
0: Byl? Mhm. Tak se ti tam líbilo?
1: Ano.
0: Možná se tam letos zase chystáte, uvidíte. A ještě mi pověz, jak se strávil víkend.
1: Hezky.
0: Hezky. Co se dělal? Co se měl na programu?
1: Blahořečení. Jana Bude a Václava Dřeboli.
0: Zúčastnil ses? Paráda. A jaký z toho máš zážitek?
1: Super.
0: Super, líbilo se ti tam. A byli jste jenom na mši, nebo už třeba ráno na tom předprogramu?
1: Předtím na tom předprogramu.
0: Už na předprogramu. A jak se ti to líbilo? Byl jsi třeba na těch skákacích hradech, co tam byly?
1: Ano.
0: Ano, bylo to tam moc hezky nachystané, že? Tak jo, Františku, tak jsem ráda, že jsi dneska zavolal a teď ti teda dám vybrat písničku, kterou můžeš někomu věnovat. Mám tady Letadýlko, Slečnu velrybu anebo Elektrický valčík.
1: Elektrický valčík.
0: Dobře, a komu pošleme písničku?
1: Hánič, mé se Jiřího postala, tátovi, mámě, a všem, co poslouchají.
0: Dobře, tak všechny, které se zmínil, tak jim posíláme písničku pro pěknější ráno. Tobě děkuji, že se zavolal, měj se hezky a těším se zase někdy příště. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle v naší

0: Český Brod.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

Hlavními aktéry dnešní soutěže byly svatí Cyril a Metoděj. Jejich příchod na Velkou Moravu se vždy připomínáme 5. července. Tito dva vzdělaní bratři přišli na žádost knížete Rastislava z řecké Soluně, aby pro náš národ přinesli nový jazyk, staroslověnštinu a první slovanské písmo Hlaholici. Do staroslověnštiny přeložili také část Bible, liturgické knihy a právní texty, které přispěly k základu české státnosti. A protože jsme na Proglasu, tak bychom určitě neměli zapomenout zmínit právě Proglas, tedy veršovanou předmluvu k překladu evangelií do staroslověnštiny. Díky těmto bratřím můžeme rozumět slovům bohoslužeb. Po jejich příchodu se začaly sloužit ve staroslověnštině. Ještě zmiňme, že sám svatý Metoděj pokřtil svatou Ludmilu a jejího manžela knížete Bořivoje. Cyrila a Metoděje oslavujeme také jako patrony Evropy. To bylo tedy něco málo ke svatým Cyrilu a Metodějovi. Z dnešního ranního zíváčku už je to v tuto chvíli všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Mějte se moc hezky, zvládněte školu a zítra se na vás budu zase těšit v 6.45. Zítřejším tématem soutěže budou večerníčky.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další.
2: A nyní zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Bylo 7 hodin a v pondělí 8. června vás do nového dne vítá Ranní Plus a také Daniela Vrbová
4: a Martina Mašková.
5: Český rozhlas Plus.
4: A naše náměty přesvědčí dnes prezident Petr Pavel. Premiéra Andreje Babiše, aby jeli nakonec na červencový summit NATO v Ankaře společně.
3: Proč chce dětský ombudsman řešit konec kombinované výuky, tedy střídání školní docházky a domácí online výuky?
4: A brzy začne fotbalové mistrovství světa, jaké komplikace provázejí přílety zahraničních týmů do Spojených států.
3: Dozvíte se po zprávách, které připravuje Martin Matějka.
6: Irán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrútu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv.
7: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: A o několik hodin později Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Ruské noční útoky v ukrajinské Záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 lidí je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na regionu podle ní útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena posádky. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout. Dnes nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června.
8: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
6: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Zemětřesení, které zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejméně jednu oběť, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. Mindanao je jeden z největších ostrovů Filipín. Souostroví leží v takzvaném ohnivém kruhu, ve kterém se setkávají tektonické desky. Zemětřesení jsou tam proto častá. Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinian oznámil vítězství v parlamentních volbách. Zároveň uvedl, že příští vládu sestaví jeho strana sama. Výsledek voleb je podle Pašiniana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice.
9: Jak řekl současný a zároveň budoucí předseda arménské vlády, jeho strana získala v nedělních volbách silnější mandát než při hlasování před 5 lety. Je to důvěra, která nás zavazuje, uvedl Nikol Pašinian. Výsledky voleb podle něj znamenají, že občané podpořili arménskou nezávislost a budoucí rozvoj země. Podle průběžných výsledků získala strana Občanská smlouva asi 54% hlasů. Výsledek pro ruské strany Silná Arménie se pohybuje kolem 22%. Sčítání hlasů v Arménii pokračuje. Konečné výsledky by měly být zveřejněny během dneška. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky, ministerstvo školství ho ale na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Dětský ombudsman postup ministerstva zatím nechce hodnotit, ale chtěl by, aby krok ještě zvážilo. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
10: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
6: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k městskému soudu v Praze. Ve dvou várkách sazenic vinné révy směřujících na české vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
11: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
12: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
13: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
12: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Dálnici D1 směrem z Brna na Prahu dejte pozor za sjezdem na výstaviště. Na 187. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta na čerpací stanici. Zabírají pravý pruh a v koloně ze 190. kilometru se zdržíte kolem 10 minut. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany opatrně za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý a stoupací pruh auta se řadí jen do levého pruhu a chvíli se zdržíte v kratší koloně. V Praze jsou velké komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. Před sjezdem do Průmyslové se u čerpací stanice srazila 4 nákladní auta v pravém pruhu. Kolona narostla už skoro k podjezdu magistrály. Zdržení je zhruba 35 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Při bohoslužbě uplynulou sobotu v Brně na výstavišti katolická církev oficiálně uznala, že mučednice komunismu z babických procesů, kněží Jan Bula a Václav Drbola, žili ctnostným a svatým životem. Jsou blahoslavení a věřící se k ním mohou obracet v modlitbě o přímluvu. Jejich památka v liturgickém kalendáři připadne na 17. červen. Slavnost beatifikace moderovala ve shromáždění více než 13 000 věřících Barbora Černošková. Při koncertu Scholy brněnské mládeže po skončení bohoslužby svěřila Proglasu, co si odnáší do vlastního života z odkazu otců Buly a Drboly.
2: Pro mě je ten příběh hrozně silný, protože často přemýšlím nad tím i v kontextu současných událostí, jak by se člověk zachoval, kdyby se dostal do takové situace. A já bych nebyla tak odvážná, nebo si aspoň teď myslím, že bych nebyla tak odvážná. A moc to obdivuju. Obdivuju tu míru statečnosti, tu míru té věrnosti až do konce. A je to pro mě příběh, který prostě nepatří jenom do minulosti, no, že je to příběh, který je pořád živý. A to si myslím, že to bychom z toho si měli vzít, že to není jenom nějaká věc, kterou jsme si dnes oslavili a je to za námi, ale že je to prostě součást našich životů.
1: Řekla nám v sobotu na brněnském výstavišti moderátorka slavnosti Barbora Černošková.

0: Památkami Plzeňského kraje za rok 2025, tedy nejlépe obnovenými historickými objekty, jsou strojní cihelna v Boubíně u Horažďovic na Klatovsku a Mariánský sloup ve Stříbře na Tachovsku. Odborná komise je vybrala z 19 nominovaných, jejichž obnova nebo významná část byla dokončena loni. Restaurování Mariánského sloupu se sochařskou výzdobou a ohrazením, který získal druhou hlavní cenu, zajistilo město Stříbro. Cihlářskou pec s komínem, strojovnu a sušárnu v Boubíně opravil své pomocí majitel Miroslav Boček.
1: Teď v současné době je tam 5 objektů. Bylo jich tam 6 a jeden se musel zbourat, ten už byl vlastně rozpadlej a musel prostě se udělat demolice. Musel jsem to koupit, protože já jsem scháněl nějaký areál pro sebe. Řekl jsem si, než jako stavět nějakou halu nebo něco novýho, tak jsem chtěl využít nějaký stávající objekt. A pan Matura, který mu je dneska 95 let, který vlastně tu cihelnu, historicky je jeho rodina, tak jsem došel za ním, jestli by mi to neprodal.

přání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

0: Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest koncem srpna v Brně bude prostor, kde stávala velká synagoga, vypálená nacisty roku 1939. Archeologové postupně odhalují základy. Festival chce svatyně vrátit do paměti města.
1: V současné době nahráváme audia do poeziomatu, který bude jak v češtině, tak částečně v angličtině. Dokonce jsme nechali tam přeložit unikátní báseň, která byla ve Švabachu od Barucha Plačka, tak jsme ji nechali přeložit do češtiny a také bude obsahovat liturgické nějaké písně. Na tomto místě také bude probíhat festival, bude tady probíhat 4 dny a každý den se tento prostor nějakým způsobem promění.
0: Vysvětlila ředitelka Štetlfestu Eva Jildezová. 5. ročník se uskuteční mezi 26. a 30. srpnem. Program má 130 položek.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je krátce po půl osmé, pondělí 8. června 2026 a příjemné ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. 8. červen je světovým dnem oceánů a také památkou svatého Medarda, franského biskupa ze 6. století, patrona sedláků, vinařů, sládků a meteorologů, přímluvce za dobrou úrodu a ochránce před bolestmi zubů. 95. by oslavil někdejší dlouholetý duchovní správce Lukavci a okolí na Pelřimovsku páter Rudolf Vošický. Odešel v roce 2017. Rovněž 95 let by se dožil předloni zesnulý germanista a diplomat František Černý, někdejší velvyslanec v Německu. V tento den roku 1950 komunistická justice vynesla rozsudky v prvním monster procesu podle sovětského vzoru. 4 tresty smrti, 4 doživotí a 117 let žaláře pro zbývající pětici obžalovaných. Tak skončil vykonstruovaný proces s političkou Miladou Horákovou a dalšími 12 lidmi. 50. dnes slaví americká tenistka s olympijským zlatem z dvouhry žen a někdejší světová jednička v ženské dvouhře i čtyřhře Lindsay Davenportová. 70. slaví moderátorka a hlasatelka Marie Redková. 75 let se dožívá velská zpěvačka Bonnie Tyler. O 6 let starší je americká zpěvačka a herečka Nancy Sinatra. 82 let se dožívá kaplan hospice Štrasburg páter Jan Kofroň z pražské farnosti Bohnice. 86. narozeniny slaví znalec konfesního práva dominikán páter profesor Jiří Raimund Tretera, zakladatel a předseda Společnosti pro církevní právo. Dnes blahopřejeme všem Medardům. Jméno z němčiny znamená mocný, schopný nebo silný. Podle pranostik Medardova káp je 40 dní kape. Pláčeli Medard i ječmen zapláče. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Pojďme se podívat také, jaké počasí dnešní den přinese. Čeká nás poměrně slunečný a teplý den. Obloha bude jasná až polojasná. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 28 stupně Celsia. V 1000 metrů na horách bude teplota kolem 20 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu v následujících minutách nabídneme ranní hudební kompas. Tam se nám představí skupina Mexican Institute of Sound. Od 8 hodiny nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny pořad před kostelem. Současný papež Lev je již 14. toho jména. To dává i podnět k tomu podívat se trochu na to, čím se jeho stejnojmenní předchůdci proslavili, či jakým obtížím museli čelit, když řídili církev. V tomto prvním díle nového cyklu se redaktor Ladislav Pohl pozval do studia historiky Petra Kubína a Drahomíra Suchánka, aby s nimi rozebral pontifiky Lva I. a Lva II. To je tedy pozvánka na dnešní ráno s Proglasem. Teď pokračujeme ranním hudebním proudem a budou nám zpívat manželé Klusovi.

0: Dramatický soubor Rosa, který funguje při stejnojmenném komunitním centru pro seniory v pražských Kobylisích, zve na premiéru nového představení. Uskuteční se tuto středu od 17 hodin v divadle Sen, které je součástí centra na Praze 8. Program Vzpomínky na televarieté přiblížila Proglasu vedoucí souboru herečka Dana Poláková.
1: Jak název napovídá, tak budeme vzpomínat na tento úspěšný televizní pořad a hlavně jsme si vybrali z toho takový ty slavný doteďka populární scénky, kde právě hraje nejenom Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák, ale taky třeba Vlaďka Kozderková nebo Felix Holzmann a vybrali jsme k tomu pár takových taky klasických písní, které otextoval Vladimír Dvořák, tak tomu jsme se teď věnovali půl roku. Naposledy jsme dělali Kytici, teď jsme právě zvolili něco vtipnějšího, protože Kytice byla docela náročná a zatěžkávající ty příběhy, co se tam odehrávaly, tak teď jsme zvolili tohle. A já jsem vždycky přinesla nějakou scénku, kterou jsem přepsala, jako doslovně, a oni si pak zkusili, co jim sedí. Tak nějaký dvě jsme vyřadili, že neseděli typově, ale myslím, že včera, dnes a zítra taková známá scénka, tak ta se uchytila hned a vlastně, když to zkoušíme, tak se smějeme. Je to taková klasika.
0: Divadelním souboru Rosa zkouší a hrají lidé seniorského věku. Všichni se aktivně podílejí na výběru a úpravě textu, na scénografii a na celkové realizaci hry.
2: Na pasekách stojí duby, na pasekách stojí duby, a pod nimi lidé kráčí ze záhuby do záhuby.

samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí podá. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota v

0: 7 hodin a 45 minut už na Proglasu začíná ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Tentokrát si představíme spolupráci jedné mexické a jedné kolumbijské kapely. Pod názvem Ruido Tovar vyšlo společné album skupin Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers. Poslechneme si skladbu Cumbia de los Estudiantes.

Posloucháme ukázky ze společného alba mexické skupiny Mexican Institute of Sound a kolumbijských Meridian Brothers. Autoři alba navazují na dlouhou historii hudebních vazeb mezi Mexikem a Kolumbií a vytvářejí nahrávku, která se pohybuje mezi poctou a experimentem. Inspirací jim byla tvorba mexického hudebníka Riga Tovara a éra psychedelické mexické kumbie. Samotný název alba je slovní hříčka. Místo jména Rigo používají slovo ruido, španělsky hluk nebo šum. Tím autoři naznačují, že nejde o rekonstrukci hudby Riga Tovara, ale o její přefiltrování přes vlastní estetiku. Podobně jako na předchozích albech Meridian Brothers se zde objevují schválně přehnané aranže, bizarní zvukové efekty, nečekané rytmické zvraty i ironický odstup. Nahrávka kombinuje zdánlivě neslučitelné prvky. Vedle klasických latinskoamerických rytmů zde znějí syntezátory, elektronické beaty, zkreslené hlasy a zvuky připomínající staré videohry. Ve dvou skladbách pak hostuje americký zpěvák Beck, který už od 90. let podobným způsobem míchá různé hudební žánry. Poslechneme si jej ve skladbě Ritmo Babylonia. Na závěr to pak bude skladba Cumbia Fantasia.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Ruido Tovar skupiny Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers. V Latinské Americe zůstaneme s hudebním kompasem i dnes odpoledne. Věnovat se budeme hudebníkům Arturovi G. Fariovi a Pedru Longizovi z Brazílie. Zítra ráno si představíme české folkové duo Pavla Bůčková a Petr Novotný. A zítra odpoledne se zaměříme na ženské vokální duo Lei z Francie. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Právě nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Bylo 8 hodin k dalšímu poslechu ranního Plusu v pondělí 8. června. Zvou Martina Mašková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: Co vám nabídneme? Mohla by dnešní prezidentova přítomnost na vládě ještě překonat nezájem vládní koalice o jeho účast na summitu NATO v Ankaře?
2: Proč na sebe od včerejška útočí Irán a Izrael? Co víme o obnovených bojích na Blízkém východě?
3: A jak vnímají Iránci usazení ve Spojených státech účast své země na fotbalovém šampionátu?
2: Těmto i dalším tématům předcházejí zprávy. Dnes je připravuje Martin Matějka.
5: Izrael oznámil údery na vojenské cíle Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Podle izraelské armády iránské rakety zachytila protivzdušná obrana. Teherán tvrdí, že cíle byla letecká základna na severu Izraele. Spojené státy se snaží dojednat s Teheránem prodloužení příměří nebo trvalé zastavení bojů. Donald Trump tvrdí, že dohoda je blízko. Pokračuje hlavní líčení v kauze dozimetru, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku.
6: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrze potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Oreshnik a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstup ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné. Volodymyr Zelenský už ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení ruské invaze a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. A výsledek školy oznámí v úterý 23. června. A podle státní organizace CERMAT v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naďa Chatová.
7: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozšíření možnost nastupovat do autobusu všemi dveřmi dnes projednají středočeští zastupitelé. A týkat se to má několik desítek linek. Cestující můžou od loňského srpna používat k nástupu všechny dveře, třeba v některých autobusech mířících do Prahy, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
8: Výběr linek navazuje na první fázi, kdy se testem testoval na linkách číslo 300 až 429. A nově vybraných 51 linek reprezentuje klíčové a vytížené páteřní trasy. My jsme vlastně chtěli vybrat oblasti, kde doprava nejvíc narážá na zpoždění kvůli dlouhému odvolání u řidiče.
5: Dálnici D10 směrem z Turnova na Prahu se za sjezdem na Starou Boleslav na 11. kilometru srazila dvě osobní auta a projíždí se pouze odstavným pruhem a v koloně ze 17. kilometru se zdržíte kolem půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D4 vjedete do kolony za sjezdem na Řitku na 13. kilometru a pomalu se jede až za nájezd o Díloviště, kde se řeší nehoda dvou aut. Zdržení je 25 až 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už nejako

A 10 minut po 8 hodině jsou tu očekávané události s datem 8. červen 2026. Papež Lev XIV. Pokračuje v týdenní apoštolské návštěvě Španělska. Dopoledne v Madridu pohovoří s premiérem Pedrem Sanchezem, pak zavítá do parlamentu a poobědvá s členy španělské biskupské konference. Večer má v programu modlitbu před obrazem Panny Marie Almudenské v madridské katedrále a setká se s diecézním společenstvím věřících na místním stadionu. Třeboni má zastávku cyklistický peloton 8 dní pro paliativu, který jede napříč republikou na podporu domácích hospiců. V brněnském kostele svatých Janů u minoritů se chystá na večer koncert Silencium Ensemble pod taktovkou Tomáše Netopila. Začíná Třinecká olympiáda dětí a mládeže Todam 2026. Spojí tisícovku dětí ze všech škol ve městě. V 5 dnech změří síly ve sportovních, technických i uměleckých disciplínách. A Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes vypraví 60 počítačů a 90 monitorů školám na Ukrajině. Použitá, ale plně funkční technika zamíří do Zakarpatské oblasti, kde bude sloužit dětem a pedagogům při výuce. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Za 26 let svého působení vycvičila obecně prospěšná společnost pomocné tlapky 300 asistenčních psů. Vedle tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Slouží také v hospicích nebo domovech seniorů. Dvouletou přípravu v sobotu slavnostně ukončilo 11 psů. Výcvik jednoho psa stojí téměř 500 000 korun. Peníze na něj organizace získává z darů a sbírek. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního budoucího uživatele a končí jeho předáním. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny. Později je cvičí některý ze 7 profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
2: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce. Tak jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává, jo. Když se třeba do 2 let cvičí, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje, jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky,

0: Zámecké návrší Litomyšl je dějištěm interaktivní výstavy sakrálního umění Andělé na návrší. Pomocí atraktivních vizuálních prostředků nabízí prostor pro setkávání návštěvníka s uměleckými díly křesťanské kultury. Podrobněji programová vedoucí Helena Marie Hendrich.
1: Chrám nalezení svatého kříže v Litomyšli obsahuje několik náplní, které v kostele úplně běžně nepotkáte. Tou nejvýraznější je expozice sakrálního umění Andělé na návrší. Jedná se o výrkové přední.

0: zjistila, odkud je nejkrásnější pohled na zámek Litomyšl a na celé město.
1: Pozvala na Proglasu programová vedoucí zámeckého návrší Litomyšl Helena Marie Hendrich.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

O 8:30 v pondělí 8. června máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. 8. červen je světovým dnem oceánů a také památkou svatého Medarda, franského biskupa z 6. století, patrona sedláků, vinařů, sládků a meteorologů, přímluvce za dobrou úrodu a ochránce před bolestmi zubů. Před 355 lety se narodil italský barokní skladatel Tommaso Albinoni, zemřel v roce 1750. V tento den roku 1950 komunistická justice vynesla rozsudky v prvním monster procesu podle sovětského vzoru. 4 tresty smrti, 4 doživotí a 117 let žaláře pro zbývající pětici obžalovaných. Tak skončil vykonstruovaný proces s političkou Mladou Horákovou a dalšími 12 lidmi. 50. dnes slaví americká tenistka s olympijským zlatem z dvouhry žen a někdejší světová jednička v ženské dvouhře i čtyřhře Lindsay Davenportová. 70. slaví moderátorka a hlasatelka Marie Redková. 75 let se dožívá velská zpěvačka Bonnie Tyler. O 6 let starší je americká zpěvačka a herečka Nancy Sinatra. 82 let se dožívá kaplan hospice Štrasburg páter Jan Kofroň z pražské farnosti Bohnice. 86. narozeniny slaví znalec konfesního práva dominikán páter profesor Jiří Rajmund Tretera, zakladatel a předseda Společnosti pro církevní právo. A dnes blahopřejeme k svátku všem medardům. Jméno z němčiny znamená mocný, schopný nebo silný. A podle pranostik medardová kápě 40 dní kape. Pláčeli medard i ječmen zapláče. Jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Pojďme se také podívat, jaké počasí nás čeká. Bude poměrně slunečno, jasno a polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 20. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme proudem písní až do 9. hodiny, kdy nabídneme pořad před kostelem. Současný papež Lev je již 14. toho jména. To dává i podnět k tomu podívat se trochu na to, čím se jeho stejnojmenní předchůdci proslavili, či jakým obtížím museli čelit, když řídili církev. V tomto prvním díle nového cyklu se redaktor Ladislav Pohl pozval do studia historiky Petra Kubína a Drahomíra Suchánka, aby s nimi rozebral pontifiky Lva I. a Lva II. V 10 hodin naladíte zprávy Českého rozhlasu Plus, potom dopolední hudební proud, v 10 hodin a 15 minut nabízíme relaci Rádia 7 Stopy. Pochází z rodiny komunistů a materialistů. Jeho vrozená zvídavost v něm ale vzbuzovala touhu poznávat, jak všechno kolem nás funguje, kam ho nasměrovali lidé, kterému, jak sám říká, Bůh poslal do cesty. Kdy pro něj přestala být Bible jako nějaké sci-fi a co v něm vyvolal článek o Černobylu v křesťanském časopise, to nám právě v dnešním pořadu bude vyprávět Josef Straka. Od 10:30 vysíláme voničku lidových písní a od 11. hodiny čtení na pokračování dnes otevřeme knihu Vejdi do radosti Jiřího Mikuláška. Je to kniha o životě dnes už blahoslaveného Václava Drboli. A pro Proglas nadstudoval Václav Bauer. To je pozvánka na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám bude zpívat František Nedvěd mladší, Toronto já miloval.

0: pronto, ať ji dám.
1: Když padají kapky deště a sklomění své tvary, když křičím to své ještě, ještě čekám na tvé dary, když dej si mění v pláč, venku všichni svatí brčí, když srdci kámen máš, i on je časem měkčí, jako červnové slunce prchající před polnocí, jak trosečník na Srí Lance, žadoníci a pomoci, jak poslední kapka

Máš jen takhle ustoupí, to každý blázen ví. I déšť se mění v kroupy, rány dlouho pak bolí. Nejlepší lék je láska, stačí s přátelství. Pak zbyde jenom mrázka a po dešti vzduch čistý. Jako červnové slunce prchající před půlnocí.

prchající před půlnocí, jak to slyším na Srí Lance, že do ní chci o pomoci, jak poslední.

Papež si získal Španělsko, píše Vatikán News. Slunečný Madrid přivítal 14. s nadšením. Na mši svatou a procesí Božího těla přišlo včera 1 200 000 lidí. Číslo více než dvojnásobně překonalo očekávání pořadatelů. Sobotní vigílie spojené s adorací se zúčastnilo přes 600 000 mladých. Johana Bronková z české redakce vatikánských médií komentuje. Ačkoliv je Španělsko považováno za zemi s postupující sekularizací, poslední statistiky ukazují, že zejména mezi mladými lidmi dochází ke změně vnímání církve a náboženství. Touha po spirituální dimenzi života je přivádí k hledání, které už nemá a priorní předsudky vůči církvi.

0: Školské sestry svatého Františka zvou zájemce na prázdninové pobyty v areálu svého kláštera u vodní nádrže Seč.
1: Pokoj a dobro. Pokud ještě zvažujete, kam na letní dovolenou, ať místo či způsob, jak ji prožít, nabízíme vám náš dům sestry Elišky v Hoješíně u Seče, případně různé domy v našem areálu, jak pro jednotlivce, skupiny, rodiny, farní společenství, pro kněze, řeholníky. Náš klášter se nachází v Železných horách. Je zde místo pro stišení, ale i vycházky. Je v blízkosti vodní nádrže Seč, tak jste srdečně zváni. Těšíme se na vás.
0: Vyřezuje z Hoješína sestra Grácia Štulířová.

0: Při bohoslužbě uplynulou sobotu v Brně na výstavišti katolická církev oficiálně uznala, že mučednice komunismu z babických procesů, kněží Jan Bula a Václav Drbola, žili ctnostým a svatým životem, jsou blahoslavení a věřící se k ní mohou obracet v modlitbě o přímluvu. Jejich památka v liturgickém kalendáře připadne na 17. červen. Slavnost beatifikace moderovala ve shromáždění více než 13 tisíc věřících Barbora Černošková. Při koncertu scholy brněnské mládeže po skončení bohoslužby svěřila Proglasu, co si odnáší do vlastního života z odkazu otců Buly a Drboly.
1: Pro mě je ten příběh hrozně silný, protože často přemýšlím nad tím i v kontextu současných událostí, jak by se člověk zachoval, kdyby se dostal do takové situace. A já bych nebyla tak odvážná, nebo si aspoň teď myslím, že bych nebyla tak odvážná. A moc to obdivuju. Obdivuju tu míru statečnosti, tu míru té věrnosti až do konce. A je to pro mě příběh, který prostě nepatří jenom do minulosti, no, že je to příběh, který je pořád živý. A to si myslím, že to bychom z toho si měli vzít, že to není jenom nějaká věc, kterou jsme si dnes oslavili a je to za námi, ale že je to prostě součást našich životů.
0: Řekla nám v sobotu na brněnském výstavišti moderátorka slavnosti Barbora Černošková.

jsem v zahradě, pružnou jak tygřice té patřil celý svět. Já zíral v údivu, jaký mlíko teče po bradě. Prej, nechceš ho olíznout, tam měla jemnou pleť.

0: Žijeme ve světě, kde je možné současně se pohoršovat nad nespravedlností a krutostí 50. let a pak si večer pustit příslušnou epizodu ze seriálu 30 případů majora Zemana, kde je skutečnost vykreslená způsobem nahony vzdáleným pravdě. Prohlásil včera pražský arcibiskup Stanislav Přibyl při bohoslužbě v Jihlavě u někdejší věznice, kde komunistická moc na začátku 50. let mučila a popravila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Na díku vzdání za sobotní blahořečení prvních českých mučedníků moderních dějin přišlo do auly Jihlavské vysoké školy polytechnické podle odhadů přes 1000 lidí. Český primas upozornil, že člověk je v současnosti obíraný o svobodu plíživým a nenápadným způsobem nejrůznějšími sliby. Morální dno stále klesá v politice i v běžném životě a my se zvykáme na stále horší standardy, řekl Přibyl. Další slavnosti díku vzdání se včera odehrály ve Starovičkách, kde se narodil Václav Drbola, a v rodišti Jana Buly v Lukově u Moravských Budějovic. Odtud jsme pro vás vysílali mši svatou přímým přenosem. Hlavní celebrant, emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle, pro více než 1500 poutníků zblízka i zdáli a pro tisíce diváků televize Noe a posluchačů Proglasu kázal.
1: Možná si někdo klade otázku, co mají Jan Bula, Václav Drbola nyní z toho, že byli církví prohlášeni za blahoslavené? Co myslíte? No nemají z toho vůbec nic. Vůbec nic. Oni jsou prohlášeni za blahoslavené kvůli nám. Kvůli nám. Jejich svědectví je důležité pro nás. A to bez ohledu na to, jestli se považujeme za lidi věřící nebo nevěřící. I my dnes žijeme v době, kdy se vědomně pracuje s vyvoláváním strachu. Strachu před vším možným i nemožným. Kdy se malé i velké lži stávají technologickými nástroji moci. Kdy se morálně pochybní lidé prohlašují za spasitele a zachránce lidu. A jsou také mnohými takto přijímání a obdivování. Žijeme v době, kdy zlo prorůstá vztahy národů, prorůstá politické systémy, kdy války a živené nenávisti zasahují do velké části světa. V době, kdy užitek a prospěch, nazvaný pragmatismus, nevyvažuje to, co jsou hodnoty. Ono je potřebné obojí, ale někdy může vzít navrch právě to, co nás směřuje jenom k nám samým, jenom k našemu užitku. Však to známe. Zlo je něčím tajemným. Má schopnost bujení jako rakovina. A žádný z nás vůči němu není imunní. Nemůžeme se stavět do role hrdinů, kteří všechno zvládnou. Staří latiníci používali přísloví principiis obsta, tedy varuj se začátku. Míněno samozřejmě začátku něčeho zlého. Neplatí to i pro nás, pro každého z nás, pro naši společnost, protože jak zmínění latiníci dodávali sero medicina paratur, tedy léčit až důsledky, je pozdě. Ale neříkám to proto, že se máme bát. Naopak, i nad realitou dnešní doby může vítězit naděje. A Bůh nás zasadil právě do tohoto světa. A v něm máme růst, kvést, přinášet ovoce. I dobro totiž je, řekl bych v uvozovkách, nakažlivé. I dobro, které nás mnohdy dojímá, může být něčím, co povzbuzuje náš život, abychom toto dobro následovali.
0: Slyšeli jsme včera od biskupa Vojtěcha Cikrlého v Lukově u Moravských Budějovic, obci, kde se narodil blahoslavený Jan Bula. Spolu s Václavem Drbolou byl popraven v souvislosti takzvanými babickými procesy. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím. Drbola sloužil před smrtí jako babický farář. Bula působil ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Bula Drbola CZ.

0: Vážení posluchači, od mikrofonu ve studiu Proglasu vás zdraví redaktor Ladislav Pohl. Připravil jsem vám ve spolupráci se zvukaři cyklus pořadů Lev jméno mé. V něm se podíváme trochu na život i dílo předchůdců papežova 14., kteří si zvolili totéž jméno. Začneme tedy logicky od Lva prvního velikého, který se narodil okolo roku 400 v Toskánsku. Na Petrově stolci byl od roku 440 a zemřel v úřadu 10. listopadu 461 v Římě. Já tady vítám u mikrofonu profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete mi nějak představit na začátek osobnost svatého Lva prvního velikého, co vlastně předcházelo tomu, než byl zvolen na stolec?
1: Tak my to o něm toho víme poměrně málo. To, co víme, je hlavně z doby papežství, ale to, co je zajímavé, co jistě posluchače zaujme, je skutečnost, že na papežský stolec byl zvolen jako pouhý jáhen. A nebylo to nic výjimečného, bylo to naopak docela běžné, až řekněme někdy do 9. století, protože ta volba biskupů probíhala ve starověku a ještě v raném středověku tak, že se volil vždycky příslušník té dané obce a nikoliv biskup z nějaké jiné obce. Dokonce první Nikajský koncil z roku 325 stanovil, že pokud je někdo už někde biskupem, tak už nesmí být zvolen jinde biskupem. A to se skutečně dodržovalo až do toho 9. století. Takže to znamená, že když on byl zvolen, měl pouze jáhenské svěcení a potom byl vysvěcen, ale teď pozor, bychom čekali, že bude vysvěcen na kněze a to oni prostě ve starověku přeskočili a rovnou ho vysvětili na biskupa. A zase to byla docela běžná situace. Dneska to samozřejmě církevní právo už nedovoluje, ale tehdy se to takhle dělalo. A ještě k té volbě. On sám si dobře uvědomoval, jak je vlastně důležité, aby ta obec křesťanů, ve které bude působit, aby ho znala a chtěl, aby v církvi byla demokracie. To bych teď chtěl podtrhnout v tom smyslu, že on říkal, ten, kdo má vládnout všem, má být zvolen všemi. Jo? To znamená úplně jiná praxe, než je v současné době, kdy se o volbě biskupů vlastně nedozvídáme nic, jenom nám je tedy oznámeno vždycky jmenování z Říma, zatímco tehdy to volila přímo ta obec, tedy v jeho případě samozřejmě římská, ale to ve všech městech a ve všech obcích, tedy si to každá obec zařizovala sama. A opravdu vlastně všichni měli volit. A tento papež to ještě prosazoval, tak to bych chtěl zdůraznit. Jinak víme, že pocházel od někud z Toskány. Toskána to je krásná oblast, kterou jistě všichni znají, aspoň z doslechu severně od Říma, taková hornata, kde žili kdysi dávno Etruskové, takže žil vlastně v prostoru střední Itálie. A ještě jednu věc bych chtěl říct k jeho životu důležitou, že žil vlastně v době posledního století Římského impéria, tedy kdy se měnil svět, kdy to impérium, které vládlo světu po mnoho staletí a vládlo vlastně, jak oni to chápali, celému světu, tak začínalo velice rychle upadat. Je to doba, kdy už barbaři vstupují dovnitř impéria a kdy římská centrální moc už není schopna řídit tak veliký stát a dokonce sami císařové už nevládnou z Říma, ale v době Lva Velikého sídlí na severu Itálie v Ravině.
0: A s čím se třeba musel potýkat nějak po tom zvolení?
1: Tak já bych řekl možná nejdříve, proč mu vlastně říkáme veliký. Totiž jsou jenom dva papežové z té dlouhatánské řady, kteří mají to přímý veliký, on a Řehoř první. A je to asi tak ze dvou důvodů. Jeden je ten, že oni vlastně oba dva převedli církev ze starověku do středověku. Prostě když se zhroutilo západní impérium, tak se hroutí vlastně celá civilizace. Ta civilizace se vrací o několik století zpátky. A jedinou kontinuitu tady drží právě církev. A nebýt papežství a nebýt Lva Velikého a Řehoř Velikého, tak by z Říma asi možná byly ruiny, jenom prostě to město by zaniklo tak jako jiné velké velkoměsta dávných civilizací, třeba Babylon nebo Veset, tedy Téby a tak dále. Ale protože on vlastně přijal tu myšlenku toho věčného Říma, kterou převedl do křesťanského chápání, tedy christianizoval tu myšlenku věčného Říma, tak díky tomu ten Řím nadále hrál a hraje pořád hlavní roli, alespoň teda v naší římskokatolické církvi. To je jedna věc. A druhá věc je to, že vlastně díky němu zvítězila západní teologie v křesťanství v tak důležité věci, jako je christologické dogma. To, prosadil to vlastně na Chalkedonském koncilu v roce 451, kde si četl tedy jeho dogmatický list, a sice to je učení o dvou přirozenostech v Kristu, čili docela opravdu zásadní učení křesťanství. To znamená, že církevní otcové nebo biskupové na tom koncilu odsouhlasili dogma, že v Ježíši Kristu jsou dvě přirozenosti, božská a lidská, a že ty přirozenosti jsou sice nesmíšené, ale současně jsou nerozdělené. To znamená, je to jedna osoba Ježíše Krista, který je současně pravým Bohem a současně je pravým člověkem. A to bylo vlastně v kontextu tehdejších teologických bojů, to bylo velké vítězství západní teologie, protože to byla to nauka papežova, tedy římského biskupa. Ne všichni přijali, ti, kteří nepřijali, jsou takzvaní monofyzité, kteří od té doby jsou vlastně odloučeni od jednoty, ale jinak vlastně ta východní církev, to znamená církev ortodoxní nebo pravoslavná, jak říkáme, tak tato to učení přijala. Čili to jsou asi dva takové hlavní body, proč vlastně Lvovi prvnímu říkáme Lev Veliký, a vlastně z té dlouhé řady těch 14 papežů je opravdu největší. Teda samozřejmě uvidíme, jak se bude dařit Lvu 14.
0: A vlastně měl tam i politické problémy, protože v roce 452 vpadl do Itálie kmen Hunů. Jak to třeba se s tímto potýkal?
1: Ano, to je jeden z těch kmenů, tentokrát asijský, který vpadl do Evropy a dostal se vlastně až daleko na západ a na jih. Jejich čele byl král Attila, kterému říkali bič boží, a tomu papež vlastně vyjel v ústrety až na sever Itálie do Pátské nížiny k městu Mantova. Tam se s ním setkal a odvrátil ho od útoku na Řím. Je k tomu ovšem ještě jedna krásná legenda, kterou zobrazil asi v roce 1512 v Apoštolském paláci v Římě Rafael Santi. A sice je to scéna, která zobrazuje příjezd Attily v čele Hunů do Římu, a v ústrety mu vyjíždí právě papež Lev Veliký, který tady ovšem nese rysy tehdejšího papeže Lva desátého. A ten Attila před ním jakoby takřka padá z koně, prostě je vidět, že se blížícího papeže bojí, ačkoliv papež vlastně jde úplně poklidně na koni, jen tak zvedá pravici v takovém žehnajícím gestu, a teprve se divák podívá o něco výš nad postavu papeže Lva, tak vidí, že se nad ním vznáší apoštolové Říma, tedy Petr a Pavel, a oba dva mají v ruce obnažené meče, to znamená, jsou připraveni k boji. A že ten Attila vlastně v tom okamžiku vidí ty apoštoly Říma připravené k boji, čili nebojuje sám papež, ale bojují za něho apoštolové, tedy Petr a Pavel. A tím se dostávám k dalšímu, proč je ten papež takhle významný, protože za něho se dostupuje prvního vrcholu a jakoby se zhmotňuje myšlenka, že papež nejedná sám o sobě, ale že jedná jménem svatého Petra, respektive je jakousi v uvozovkách reinkarnací svatého Petra, že vlastně jeho jménem bojuje sám svatý Petr. Tak to řekli taky otcové na koncilu v Chalkedonu 451, že když se přečetl ten dogmatický závěr, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak řekli ústy lvovými promluvil Petr. Tedy vlastně Petr jedná tedy vždycky prostřednictvím svého nástupce na stolci a to je myšlenka, která se prosadila právě za papeže Lva prvního.
0: A on se pak ještě potýkal s dalším problémem v roce 455?
1: Ano. V tom roce 452, abych to tady dořekl, se mu podařilo Attilu přesvědčit, aby odjel od Říma. Vlastně ani na Řím nezaútočil. V roce 455, to znamená o 3 roky později, to bylo mnohem horší. Opravdu mnohem, mnohem horší, protože do Říma dorazil vojsko Vandalů a uslyšíme to jméno. Prostě to byla katastrofa. Oni měli své království v severní Africe už tehdy. Byl to germánský kmen. A ten si počínal nelítostně. Vjel i do Říma a vlastně papežovi se nepodařilo zabránit vojenskému vstupu, vyplenění Říma. Snad jen tedy, že nebyl Řím spálen a že byly částečně ušetřeny životy jeho obyvatel, ale pro Řím to byla samozřejmě katastrofa velikého rázu, první takhle veliká, nebylo to první dobytí bylo 410, ale toto vandalské bylo tak strašné, že od té doby jméno toho kmene znamená to, co znamená.
0: A co dalšího třeba prožíval jako papež, čím třeba se tak nějak víc proslavil ještě?
1: Tak to jsou asi hlavní momenty, to, co jsem řekl. On byl papežem poměrně dlouho, vlastně 21 let, od roku 440 do roku 461, zemřel 10. listopadu. A to je den, kdy slavíme jeho svátek v kalendáři. A pokud se nepletu, tak myslím, že to byl první papež, který byl pohřben u svatého Petra. Rozumí se bazilice svatého Petra ve Vatikánu a od té doby tam pak byli pohřbíváni papežové až do 10. století a pak se někdy tedy ty hroby různily samozřejmě, byli pohřbíváni i jinde. Za něho se také začala stavět taková možná menší věc, ale pro Řím důležitá, se začala stavět bazilika na kopci, který se jmenuje Celius v Římě, Montecelio italsky. A to je je to rotunda vlastně, ale veliká, centrální kostel svatého Štěpána, San Stefano Rotondo se to jmenuje, který pak byl posvěcen, myslím, přesně roku 476, kdy vlastně byl zavražděn poslední římský císař Romulus Augustulus a tím se od té doby se počítá, tedy konec starověku do konce a začátek středověku. Takže byl to papež, který žil vlastně na samém konci římského impéria a nebýt jeho, tak by Řím nikdy neznamenal to, co znamená teď. Pak ještě jedna drobnost, začal používat také titul Pontifex Maximus, pokud se nepletu, to znamená vlastně nejvyšší velekněz, což byl původně titul, který patřil představitelům pohanského kněžstva a v této době, když už bylo impérium křesťanské více než 100 let, tak vlastně byl převeden na ty římské biskupy a ti ho od té doby používají. V Římě vidíme na těch velkých stavbách, na kostelích všude zkrátku P.M., což znamená Pontifex Maximus, tedy nejvyšší velekněz.
0: A třeba zachoval se nějaký jeho list nebo nějaké kázání?
1: Ano, to se zachovalo. Máme jeho díla. Tady bych zmínil jedno. On v jednom svém dopise, teď si nespomínám, kterému biskupovi, myslím benátskému, jestli se nepletu, tak píše o tom, že zase znovu o papežství, vlastně, že papežství má, a on poprvé v dějinách používá tento výraz, tak latinsky takzvanou plenitudo potestatis, to znamená veškerou plnost moci, což je termín, který se pak dostal do církevního práva, samozřejmě až mnohem později, když církevní právo vzniklo, což je až záležitost vrcholného středověku. A vlastně dodnes papež má tu plnost moci, to znamená, má ji i dneska už ji má dokonce i dogmaticky od 19. století, to znamená, že může vlastně rozhodovat o čemkoliv v celé církvi bezprostředně. Vlastně papež dneska řídí celou církev. Ale tehdy v tom 5. století za toho Lva Velikého se tento termín vlastně poprvé použije v souvislosti s papežstvím. No a tehdejší císař, to byl Valencián III., řekl k tomu, že skutečně v církvi se nemá odehrát nic důležitého bez schválení papežského.
0: A Lev I. byl také prohlášen za učitele církve. Co třeba k tomu vedlo toho jeho nástupce jednoho Benedikta XIV.?
1: Benedikt 14. to je doba 18. století, to je jeden z takzvaných, řekli bychom, osvícených papežů, velmi zasloužilý papež, který ze zvláštní důsledností pořádal mimo jiné kulty svatých. A to, že prohlásil právě lva, tak je odkazem na tu jeho roli, kterou měl právě při formulování dogmatu o dvojí přirozenosti Kristově. On opravdu tímto velmi výrazně vstoupil do dějin dogmatiky a k formulaci toho, čemu věříme. Čili to je zcela oprávněné a pochopitelné a vůbec se nedivím, že to udělal právě ten Benedikt 14., který vlastně tak rád systematizoval to, co se odehrálo v dějinách církve, napsal o tom velké knihy. Sám jsem to svého času studoval.
0: A vlastně zapomněl jsem se ještě zeptat, třeba svatořečený byl kdy Lev I.? Jsou nějaké doklady, nebo se to spíš bylo takovou nějakou už jako kdyby tradicí a ne úplně nějak vyhlášeno?
1: Ano, to je to správná otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože institut takzvaných kanonizací máme až od roku 993 a ještě nějakou dobu trvalo, než se ty kanonizace prosadily, to znamená takzvaná papežská svatořečení. Předtím jsme měli biskupská svatořečení, to znamená, že vlastně místní biskup na základě nějakého liturgického úkonu prohlásil konkrétní osobu za svatou. To znamená, že jeho tělo nebo její tělo vyzvedl z hrobu a uložil ho do oltáře a to byl ten akt toho svatořečení. U takhle staré osoby, jako je Lev, to znamená z 5. století, takovýhle doklad nemáme, aspoň pokud je mi známo, ale vzhledem k tomu, že jednak v té době většina těch římských biskupů byla považována za svaté a jednak k tomu, že tento papež, který zemřel ve veliké úctě, která na něho padala především díky tomu dogmatickému prohlášení chalkedonskému, tak byl brzy považován za svatého a celkem jaksi nespochybnitelně. Takže je takovýchto osob ze starověku, které jsou považovány za svaté a neměli kanonizační proces, je celá řada.
0: Chtěl byste ještě něco doplnit teda k Lvovi Prvnímu, co jsme nezmínili?
1: Tak protože mluvím v cyklu, který se věnuje papežům lvům, tak bych chtěl říci obecně, že to jméno Lev je jedno z nejčastějších v dějinách papežství, vlastně víc než 13 nebo 14 mužů stejného jména, to je jenom opravdu několik jednotek a U nás to zní, teda jako pro Čechy to zní možná trochu zvláštní, že se jmenuje stejně jako zvíře, zatímco v jiných jazycích to takhle nezní, že jo, protože anglicky, že jo, to je Leo třeba, nebo Leo, což my máme taky Leoše, ale nikdo z našich spolu občanů se nemenuje lev, a takže nám to prostě jakoby zní trošku zvláštně, ale chtěl bych říci, že to je vlastně docela hezké, je to taková tradice, protože my všechny ty předchozí papeže a naposled toho Leva 13., který zemřel 1903, jsme pojmenovávali lev. A teď, kdybychom tomu novému, který měli říkat jenom Leo, tak je to po latinsku Leo, tak by to bylo vlastně zvláštní. Tak konec konců lev je král zvířat, je to tedy jméno hezké, jistě symbolické a nezbývá, než si přát, aby Lev 14. byl hoden tohoto jména ve všem pozitivním smyslu.
0: Loučím se s profesorem Petrem Kubínem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a třeba zase někdy u něčeho naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Vítám tady docenta Drahomíra Suchánka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jako druhý papež, který nás víceméně zajímá v tomto díle, tak je svatý Lev II., který se narodil někdy v roce 611 na Sicílii či Kalábrii. Zvolený byl papežem 17. srpna 682, zemřel 28. června 683 v Římě, takže na papežském stolce nebyl tak dlouho. Nicméně můžete nám teda, pane docente, říct něco více o něm, v jaké době vlastně se ocitl?
2: Tak ti papežové, kteří nesou jméno Lev, jsou v tom období, vlastně jsou spojení v té první fázi, která nás zajímá.

často neměli svobodný prostor k tomu, aby prosadili své cíle. My o velké části z nich vlastně vůbec nic nevíme. Je to nějaká tradice, která se utvářela až spíš později. Tak to svědčí o tom, že ta doba prostě nebyla třeba jednoduchá, museli se s tím nějak vyrovnávat. Lev druhý, první papež, který nás tady zajímá, je postavou možná zase typicky spojenou s dobou, o které lze hovořit. Je to doba, kdy papežství je v úzkých kontaktech s císařstvím. Je to ještě doba provázání s římskou kulturou, civilizací, ale i politickou správou, s nějakou základní parametry těch vazeb nastavil už v první polovině 6. století císař Justinián. A do značné míry i možnosti, jak vlastně řídit římskou církev, popřípadě jak vůbec vstupovat do nějakých širších interakcí s ostatními církevními jednotkami, jak na západě, tak na východě, byla hodně limitovaná tím, jak ten papež dokázal dobře nastavit ty vztahy právě císařstvím. A lev, který se ujal římského stolce v roce 682, tuším, tak byl přesně tím mužem, který do značné míry se musel vyrovnávat s řadou problémů, do kterých ho v uvozovkách dostali jeho předchůdci. A současně se naplno ukázaly ty limity, které vlastně každý papež v tomhle období měl. Císař minimálně dokázal, což jako by naprosto základní úroveň, kontrolovat to, co se tam děje a jaké on má představy ohledně výkonu správy té římské církve. Na tom, že schvaloval každou volbu. Je to věc, která by nás dnes asi úplně nenapadla, ale třeba právě u toho Leva II. Je to více než signifikantní, protože se čekalo více než rok, než on vyjádřil souhlas s tím, že ta daná osoba může být vysvěcena a ujmout se teda papežského úřadu. A evidentně to odráželo nějaká jednání, která my nemáme úplně k dispozici, ale která se stahují s velkou událostí, která se odehrála vlastně necelý rok před nástupem Lva, a to je konání 3. Konstantinopolského koncilu v roce 680-681, kde se řešil problém, který se opravdu táhnul velmi dlouho, vlastně už od roku 451, od Chalkedonského koncilu. A to je záležitost takzvaného monofyzitismu, respektive různých derivátů, které z toho vycházely. A Lev II. Vlastně evidentně musel se vyrovnávat s tím, že ten 3. Konstantinopolský koncil sice nastavil, co se týká věrouky, to, co nakonec jakoby jasně stanoví, že monofyzitismus a ty různé z něho vycházející směry nejsou ortodoxní, to nějak zapadalo do pohledu i Lva a velké části tedy těch západních křesťanů. Ale současně se trošku odrazilo v tom jeho nástupu a v tom, co musel řešit, to, že někteří papežové se bohužel nechali vtáhnout do sporu východních teologů a nějaké císařské zprávy. A do značné míry potom se to propisovalo do toho, jak se na ty papeže pohlíželo, aniž bychom se nutně museli domnívat, že jakoby upadli do hereze. To asi ne. Ale řekněme, podcenili ten problém. On totiž na západě v rámci té západní církve zas tak moc nerezonoval. To je prostě především problém východních teologů. A do značné míry to podcenění se potom ovšem pro nás jakoby dostává do často negativního pohledu na řadu předchůdců Leva II. To se týkalo jednak papeže třeba Pelagia, Vigília, ale pro nás je asi klíčová postava papeže Honoria, kterého ten koncil v Konstantinopoli formálně vlastně označil za toho, který zklamal. A dokonce jeden z jeho dopisů tam byl veřejně spálen.

0: A asi tohle byl ten problém, který ten lev musel nějak řešit, protože víme, že nějak vydával, dochoval se nám dopis, kde on jakoby vlastně vůči tomu svému předchůdci také má výhrady a musí souhlasit tedy, že to jeho jednání nebylo úplně v pořádku. Ale pro něho samotného, pro papežský úřad, to bylo evidentně velmi pokořující, protože dosud ta základní teze, s kterou oni pracovali, a do značné míry to dávalo převahu těm římským biskupům proti jejich tedy kolegům na východě, bylo přesvědčení, že římská církev se nikdy nemýlila, respektive, že se vlastně nemůže mýlit. Protože pokud uchovává památku apoštola Petra a svatopetrskou tradici, tak vlastně je v mnoha ohledech minimálně, co se týká nauky, neomylná. Tak to je věc, která do značné míry ten jeho pontifikát limitovala, ale my zase, jak říkám, na něm krásně můžeme ilustrovat poměr vztahu. Prostě jsme v situaci, kdy papežové museli, ať chtěli nebo nechtěli, ten císařský dohled nějak snášet. A navíc to je v době, kdy samotná Itálie je vystavena řadě problematických věcí, především na severu jsou Langobardi, to je germánská skupina, která měla tendenci expandovat dále a dále do Itálie. Takže pro toho papeže vlastně nebyla jiná možnost, než vyjít císaři vstříc a nějak tu svou podřízenou pozici přijmout.
1: A on, Lev II., byl svatořečen. Dá se třeba říct, proč?
0: No, u řady z těchto papežů, byť o nich vlastně z těch pramenů nemáme skoro nic, se uchovala právě jasně doložená tradice, že je třeba na ně pohlížet jako na svaté. Co to zapříčinilo, nebo jestli to lze vždycky spojit s nějakým jasně vymezeným konáním, to potvrdit nejsme. Ale ta tradice byla a v mnoha ohledech, pokud ten daný papež se nedopustil nějakého fatálního selhání, nebo, jako jsem hovořil předtím, na něm teda mohl padnout na něj stín té hereze, byť o tom dneska nemusíme to brát samozřejmě nějak přísně, tak vlastně si nějakým způsobem vždycky snažili ten proces, nebo ne proces kanonizační, ale prostě tu pověst svatosti potvrdit a tomu papeži tu pozici takhle jakoby potvrdit, že správně vedl tu římskou církev.
1: A třeba dochoval si nějaký dokument takhle jako papeže Leva II.?
0: Dochovaly se nám spíše zprávy o něm a samozřejmě dopisy. Máme nějaké dopisy, což zase souvisí s tím, že v té době už vlastně funguje poměrně spolehlivá, sofistikovaná papežská kancelář, z které se část těch listin dochovalo v rámci různých sbírek papežských dokumentů, takže v tomhle ohledu ano, ale že bychom měli k dispozici nějaký jeho slavný spis nebo něco takového, tak to ne.
1: Takže tímto se rozloučím s vámi, děkuji vám za rozhovor, mějte se pěkně a zase třeba někdy příště u něčeho.
0: Taky děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

ten chlapík dostával. Plným proudem teklo šampaňský, kterou chtěl, tak to si vzal. Poznal vůni slávy vítězství, sladkej sen si užíval, ale do zpětného zrcátka

Touha byla silnější, o vteřiny se jen rvát. Silná kára a pak benzínu, bylo vše, o co kdy stál. Žlutou pásku zase v cíli, jako srdce rozervat.

0: tuto chvíli budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Izrael čelil dalšímu raketovému útoku ze strany Íránu. Na jednání vlády dnes dorazí prezident Pavel, chce jednat o zahraničních cestách. A Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, zemřelo nejméně 8 lidí. Zprávy a Martin Matějka. Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Irán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly včera večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Tamní média hlásila výbuchy z několika měst, včetně Teheránu nebo Isfahánu. Izrael potvrdil, že zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Iránu. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, třeba na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
3: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
1: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje o tom agentura AP s tím, že dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadu vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Před tsunami varovaly taky úřady v Indonésii a Malajsii.
2: Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5000, to je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
4: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
1: Dařilo se i českému průmyslu, jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešník a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné. A Volodymyr Zelenský už ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení ruské invaze a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy, informoval o tom Český statistický úřad a podle něj se do výsledku pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluši Kavěnová.
5: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
1: Za první čtyři měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na více než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy korun. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
6: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
1: Rozhodnutí soudu je pravomocné. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno opatrně za sjezdem na Břeclav. Na 46,5 kilometru se v levém pruhu srazila dodávka s kamionem. Na místě jsou hasiči a projíždí se pouze pravým pruhem. Zpomaluje se, ale kolona se netvoří. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Rohlenky z 206. 6. kilometru do omezení na 196. Zdržení je 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště začíná nesouvislá kolona za sjezdem na Jesenici a pomalu se jede až před sjezd na Ořech. Celý úsek vám zabere až půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: A čtvrt hodiny po 10. hodině na Proglasu nabízíme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Otakar Straka. Dobrý poslech přeje Milan Remeš. Ptá se Kuba Lofítek.
10: Dobrý den, jmenuji se Ota. Rád bych vás pozdravil všechny a vyprávěl svůj příběh, jak jsem se dostal k víře v Boha. Nebylo to zas tak jednoduché, protože jsem vyrůstal v rodině, kde všichni byli komunisti, materialisti a o těchto věcech, jako je víra, se mluvilo spíš s respektem a s pohrdáním. A k Bohu jsem se dostal ne sám vlastní jakoby silou, ale dneska bych to viděl spíš, že mi Pán Bůh posílal do cesty lidi. Posílal mi ať už spolužáky nebo na vojně nějakého toho kolegu, kteří měli tu trpělivost se mnou, který byl v té době orientovaný spíš opravdu na tu materiálnu, tak dneska jim za to děkuju, že měli tu trpělivost se mnou o Bohu mluvit. Asi jsem to možná bral na lehkou váhu, ale pořád jsem hledal. Už jako děcku mě vrtalo hlavu, jak věci fungují. Nemyslím, jako jak jede auto nebo jak funguje elektrika, ale spíš mě fascinovalo, jak fungují příroda, řeky, nebo jak to vlastně je to sladění všechno. A to vlastně už jsem dost často nedostával odpovědi od oficiální vědy nebo přírodovědy a vzdělání ve školách. A největší legrace potom byla, když na vysoké škole jsme měli marxistické předměty jako dějiny hnutí dělníků a komunistické hnutí a bylo tam kritika náboženství. A já vím, že jsem teda lektorku trošku vyrazil jsem jí dech, když jsem říkal, no tady já počítám nějakou kritiku a já chci tu, ten zdroj, kde bych si mohl půjčit Bibli. No a to asi lektorku trošku vytočilo, protože v době socialismu tohle bylo téma nemyslitelné. A pomohlo mi vlastně docela dost, když jsem byl na vojně. A dostal jsem se do kontaktu s kolegou, který byl katolík a který mi jako říkal, hele, jestli hledáš Bibli, tak v kostele ji tam prodávají. No, nebyl to problém si ji to koupit, jenom s tím problém byl, že jsem vlastně neměl dost peněz. A ta paní, která tam uklízela v kostele, říkala, tady máš tu Bibli a ty peníze potom hoď a mle do kasičky. No tak to mě vyrazilo dech jako ta důvěra, že to nebylo jako takový to něco za něco, ale najednou jsem cítil takovou vstřícnost. No a těch lidí mi takhle vlastně Pán Bůh posílal do cesty víc a víc. Nejvíc si na mě zapůsobilo potom, když jsem mohl vidět v kině po revoluci film Ježíš a to, že jsem do té doby si četl Bibli, Nový zákon, Starý zákon, tak jsem to furt jako bral jako sci-fi, jak vlastně se stvoří svět a jak se boří babylonská věž a podobné příběhy nebo potopa světa. Ale najednou jsem se dostal do toho přímého jakoby oslovení tím Ježíšovým příběhem. Když to člověk čte, tak na to kouká zase jinak, ale najednou, když to vidíte, ten souvislý příběh, tak se vám připomene z života spousta věcí, které potom už neberete tak lehce a snadno. To mě vlastně tak jako navíc jakoby nastartovalo v tom hledání. Když potom jsem se takhle bavil se svým kolegou v práci, který jsem viděl, že chodí do nějaké evangelické církve, tak jsem měl takové občas rýpavé otázky. A on se jako furt divil, protože já jako materialista, nevěřící, se ptám na takové věci. Tak mi občas potom přihodil nějaký ten křesťanský časopis. Myslím, že to bylo v té době Život víry. Tam jsem třeba četl na jednou článek o Černobylu. Já, když jsem studoval techniku, o reaktorech jsem viděl všechno. Byl jsem na to patřičně pyšný. A najednou jsem viděl ten kontext toho Černobylu úplně jinak. Najednou to bylo něco, co už někde je zapsané pár tisíc let před námi a pasuje to do té doby. Tak to jsem docela zatlumal asi takovým stylem, že jako když vám někdo řekne něco, tak tady máš ten důkaz. A já jsem úplně v tu chvíli cítil, jako když vedle vás někdo stojí a čeká na tu odpověď. To vedlo k hodně velkému zamyšlení taky. A tak když jsem tomu kolegovi v práci řekl, hele, mohl bych se podívat i do té vaší církve. No tak na mě vytřeštilo oči. Nechápal, jako proč, co tam chci. Ale když potom proběhlo nějaké to biblické vyučování v rychlosti v podstatě, kde zaznělo to hlavní, co zaznít mělo, tak jsem okamžitě přišel s tím, když teda se mi Pán Bůh dal poznat a tuhle chvíli jsem cítil, to byl ten spíš Ježíš, tak říkám, tak já musím tak nějak odpovědět. Tak jsem potom požádal, jestli by bylo možné, aby mě pokřtili. Tak opravdu jsem do toho šel a nelituju toho, protože tím vlastně začala jakoby nová cesta. Už ne tak jako hledání jenom co z toho mám a jak budu profitovat v práci a jaký bude další kariérní postup. Ale najednou jsem vlastně musel vidět život úplně z jiné perspektivy. Najednou to bylo spíš o tom, jakým lidi mám kolem sebe, jak můžu být jim vstříc, jak jim můžu mít rád. A rozhodně to nebylo v tom, jako někdo kritizuje křesťanství, jako to je akorát soubor zákazů a co smíš a nesmíš. Ale najednou jsem cítil naopak, že to je něco úplně jiného, že to je spíš takový to směrování v životě. A když jsem mnohdy byl v nějakých krizových situacích, třeba v práci, když máte šéfa, který dělá takzvaný mopping a vytírá si s váma podlahu, tak jsem fakt už se musel modlit, abych jako to zvládl, abych hlavně reagoval tak, aby to nebyla odveta, ale aby to člověk zvládl. No a takových situací bylo mnoho a jsem za to fakt Bohu rád, že to není jako, že jsem něco ztratil z toho starého života, že jsem se vzdal nějakých, já nevím, způsobů, a naopak, že jsem dostal spíš to směrování, co mám anebo nemám dělat. Takhle mě docela rozesmál jednou interview při zkoušce z angličtiny, kde jsem dostal takovou záludnou otázku od lektorky, jaká postava v historii by vám mohla být příkladem. A první, co mě napadlo, tak samozřejmě Ježíš Kristus. Lektorka koukala trošku na mě vytřeštěně, ale vzala to. To mě jako tak utvrdilo v tom, že ta odpověď nebyla zcestná a že to opravdu je, co by mohlo být i pro jiný lidi vzorem. Ta osoba Krista je silná v tom, ne jako nějaké nadpřirozené věci, co tam člověk samozřejmě vidí a co tam se odehrávají, ale spíš to, že to s člověkem zacloumá, je ten příběh toho, který vlastně je silný, který je vyvolený a ten člověk se za vás obětuje, tak to je něco, co s člověkem většinou zacloumá a pak to přehodí tu výhybku, podle čeho by potom asi měl člověk žít.
11: V té úvodní části jste mimo jiné popsal, že Bůh se vám dal poznat. To může proběhnout v životě člověka různými způsoby. Co si pod tím představit, když Bůh se dává poznat člověku?
10: Jak jsem říkal, měl jsem toho jednoho spolužáka, který

0: kde jako najednou si uvědomujete, že nejsou věci jenom materiální, ale že i duchovní nebo mezi nebem a zemí. A stejně, jak jsem říkal o tom příběhu, že když jsem se dozvěděl o tom Černobylu z jiného pohledu, tak v tu chvíli jsem cítil opravdu osobní jakoby přítomnost Boha, kde čekal na odpověď. To bylo něco takového ryze osobního, že nic jiného než boží přítomnost v tu chvíli jsem asi nemohl ani prožívat.
1: Zaznělo také, že po revoluci jste zhlédl film Ježíš a že to bylo něco ještě úplně jiného, než číst si o něm na stránkách Bible, když člověk vidí plasticky ten jeho příběh od narození až po jeho smrt, vzkříšení. A v souvislosti s Ježíšem jste zmínil, že se obětoval za nás. Proč se Ježíš obětoval a za koho se obětoval a proč je důležité o tom vědět?
0: Běžně člověk zná z života, že vám někdo pomůže. Občas slyšíte příběhy, když se někdo obětuje za někoho, když třeba matka dá dítěti ledvinu, aby přežilo. A tady najednou byl příběh pro mě takový docela nezvyklý, že za to, abych mohl být v dobrém vztahu s Bohem, se někdo obětoval tím, že vlastně sice nespravedlivě, ale ukřižovali. A ten Ježíš věděl, do čeho jde a musel nás mít určitě natolik rád a milovat, že tohle za nás dokázal udělat. A to je to, co jako se těžko nepřijme. Ano, jsou lidi, kteří se nad narozením a ukřižováním Krista ošklíbají, mají z toho legraci, ale zase jsou lidi, kteří tenhle příběh osloví a zasloumá s nimi. A potom už i to, že vlastně tohle někdo za vás udělal, tak se dá snadno přijmout. A pro mě dneska, když vlastně vím, že teď tady s námi není, může tady být Duch Svatý, ale i to, že tady byl, tak pro mě znamená to, že pro mě svítí to jeho světlo. Kolikrát v životě člověk je v těžkých situacích, neví, jak se orientovat, kam jít, co dělat, jak odpovědět, jak reagovat na nějaké nespravedlnosti třeba. Ale tady zrovna za tohle jsem vděčný, že když nevím jak, tak mi stačí, že si vzpomenu, co po mně Ježíš ve svých kázáních nastínuje, co bych měl dělat v životě.
1: Ještě jedna závěrečná otázka. Pokud by někdo řekl, já jsem se narodil v úplně jiném kontextu, možná v jiném prostředí, ne v Evropě, která, jak často slýcháme, je na těch křesťanských kořenech a hodnotách, tak proč zrovna Ježíš v celé té škále všech těch možná velkých, význačných osob historie, proč zrovna Ježíš?
0: Je to výjimečná osoba v jiným směru, než možná ty osobní osoby, který prezentují jiná náboženství, aspoň v mého pohledu určitě. Zatímco ti představitelé jiných náboženství kázali třeba zajímavé myšlenky, nakonec skončili jako každý smrtí a pak už bylo na těch následovnicích, jak si to vykládali jejich nauku. Krista cítím něco úplně jiného. Ano, jsou tady jeho následovníci, ale on vlastně dokázal to, že co všechno povídal o svém budoucnu, tak v podstatě naplnil. Ať už to bylo to vzkříšení po smrti během třetího dne, který tam naznačuje s Jonášem v velké rybě, tak v podstatě všechno, co tam zaslíbil, tak splnil. A proto je mi snadno mu o to víc věřit, že nemám důvod o něm pochybovat. O tom, jestli Evropa je křesťanská, o tom bych už dneska i trošku pochyboval. Ona se už k těm ani těm křesťanským kořenům moc nehlásí a možná se dostáváme ještě úplně jinam, jako oficiální představitelé Evropy, než jsou jiné země, ať už Peru, Jižní Ameriku, nebo dokonce pronásledovaní křesťané v Číně a v muslimských zemích, tak dneska je to tady vlastně v Evropě docela vlažné, ale jde o to přijmout nebo přijmout. Ta nabídka je stále otevřená. Jde o to, jestli někdo tu nabídku být s Kristem, jestli ji přijme.

0: nepřijme. Není to žádné nucení. A stejně tak jsem oceňoval i ten jeho výrok, že ani tu nalomenou třtinu nezalomí. Že v podstatě to není žádné nucení, žádné přemlouvání, žádné dohandování se. Je to v podstatě na rozhodnutí každého, jestli vezme jeho nabídku nebo nevezme.
1: Končí pořad a podcast Stopy z produkce Rádia 7. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se na slyšenou zase příště. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek a Milan Remeš.
2: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Obecní úřad Moravský písek vás zve na folklorní písecké slavnosti do Moravského písku. Konají se v pátek a v sobotu 12. a 13. června v areálu na stadionu. Páteční program začíná v 17 hodin vystoupeními dětských i dospělých folklorních souborů a vyvrcholí od 19.30 večerní zábavou s muzikami Šmrnc a Spontán z Mutěnic. Sobotní program začíná ve 14.30 opět vystoupeními folklorních souborů. Domácí příznivci lidové hudby i přespolní hosté jsou srdečně vítáni. Přejeme ničím nerušený poslech dnešní voničky a úspěšný nadcházející týden s Proglasem.

11 hodin na Proglasu nabízíme čtení na pokračování. V sobotu byl spolu s Janem Bulou blahořečen páter Václav Drbola. Tento katolický kněz byl mučen, nespravedlivě odsouzen a popraven v takzvaném babickém procesu. O jeho životě pojednává kniha Jiřího Mikuláška, kterou uvádíme v Nastudování Václava Baura. Připravila Marie Blašková, zvukové režie se ujala Zuzana Petlanová. Příjemný poslech.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část první. Velká radost.
1: K farnímu kostelu svaté Kateřiny se blíží primiční průvod. 5. červenec 1938 je ve Starovičkách tentokrát zvlášť slavnostním dnem. Nejen proto, že je z vděčnosti za dar víry a vždy obnovovaným slibem věrnosti dědictví otců zasvěcen soluňským bratřím svatému Cyrilu a Metoději. Družičky tento den také povedou k první mši svaté novokněze Václava. Když se nad obzorem vyhoupne brička, která ho přiváží z nádraží v Zaječí, děti radostně volají, už jede. Otec Václav v klerice a bíle zářící rochetě se štolou zdobenou slováckými ornamenty a s biretem na hlavě sestupuje k ním. Spolu s administrátorem Františkem Jíčinským ho vítá a zdraví se s ním pozdravením pokoje také otec Cyril Vala, který mezi svými farníky tráví svůj zasloužený kněžský důchod. S potěšením si prohlíží mladého muže, jehož cestu ke kněžství mohl od dětských let sledovat a v duchu si přitom říká, já pomalu končím svou kněžskou službu, Václav přichází jako nástupce a náhrada za mne pro práci na vinici páně. Tvář primicianta je prozářena zvláštním vnitřním světlem. Právě se mu plní to, po čem od malička toužil. Prochází vesnicí s mírně skloněnou hlavou a sepnutýma rukama, v nich svírá křížek. Jeho oči nebloudí po zástupu lidí, kteří si zvědavě prohlížejí mladého kněze. Hledí na spasitele na kříži. Jemu touží zasvětit svůj život. O svoje pocity se musí s někým rozdělit. A když vstupuje do primičního věnce, říká družičkám, to je pro mne veliká radost. V srdci si nese slova z liturgie, pronášená již slábnoucím hlasem svého světitele, brněnského biskupa Josefa Kupky. Při předávání patény z hostií a kalicha s vínem accipe oblationem plebis sancte deo offerendam agnosce quod ages imitare quod tractabis et vitam tuam mysterio dominice crucis conforma. Přijmi moc obětovat Bohu za svatý lid. Buď si vědom, co budeš konat, napodobuj to, čím se budeš zabývat a připodobni svůj život tajemství kříže páně. Na svůj primiční obrázek si Václav vybral modlitbu za kněze, která duchovní svěřuje nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Její text dobře vystihuje Václavův pevný úmysl uchovat si po celý život čisté ruce i srdce. Dej mu moc proměňovat srdce, jako proměňuje chléb a víno. Prosí slova modlitby. To je i Václavova touha. Připodobňovat lidská srdce srdci Ježíšovu. Obrázek Ježíše, který podává svaté přijímání dětem, je jakoby vzpomínkou na den, kdy i jemu nabídl pán celoživotní přátelství. Místní občané novokněze dobře znají, patří k ním. Mnohým se vybavuje ještě jako tmavovlasý chlapec, spíš vážnější, nejstarší ze 7 dětí domkáře Václava Drboli, poctivého a zbožného pracanta. Ten v sobě jako válečný invalida nese hlubokou bolest a hrůzu zážitků na frontě, o kterých nikdy nemluví. Snad jen jeho občasné podlehnutí démonu alkoholu, kdy z něj jde až strach a děti se utíkají schovat k příbuzným, vypovídá o temných, nezhojených šrámech na duši. Dnes ale ve svátečních šatech a s kancionálem v sepjatých rukou dojatě hledí na svého prvorozeného syna. Byl ještě nemluvnětem, když mu dělal křížek na čelo, než odešel do té nešťastné války a ani nedoufal, že ještě někdy svoji ženu a synka uvidí. Zaplavuje ho vlna vděčnosti, že mu Bůh dopřál dožít se této slavnostní chvíle. I Václavova maminka Růžena právě prožívá snad nejšťastnější den ve svém nelehkém životě a marně skrývá v kapesníku slzy dojetí. Tíha starosti o výchovu dětí je završena. Václava, který byl vždy oporou, vedou k Božímu oltáři.

Než šel Václav Drbola do školy, každý den si přivstal, aby mohl být na mši svaté. Pán skrytý pod podobou bílé hostie, kterému mohl být při bohoslužbě tak blízko, jednoho dne poprvé přišel i k němu a postupně si podmaňoval jeho duši. Brzy po prvním svatém přijímání přijal také svátost biřmování a jak tehdy bylo zvykem, zvolil si po svém kmotrovi biřmovací jméno František. Otec biskup Josef Kupka ho pomazal na čele olejem a řekl: Františku, znamenám tě znamením kříže a utvrzuji tě olejem spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pak mu dal malý políček na znamení, že se pro Pána Ježíše musí i trpět, a dodal: pokoj s tebou. Když potom otec biskup v kázání hovořil o tom, že biřmování je vlastně svěcení na apoštola a bojovníka Kristova a že víru je třeba předávat dál, vzal si to mladý Drbola k srdci a vyučoval doma mladší sourozence. Učil je, jak správně klečet se sepjatýma rukama, a dbal na to, aby se společně modlili anděl Páně, když se ozval kostelní zvon, který vybízí k modlitbě. Cyril Vala, starovičský pan farář, si u malého Vašíka Drbolových brzy všiml záliby v četbě a ochotně mu půjčoval knížky, kterými rozšiřoval jeho duchovní obzor i hrdost na dědictví svatých věrozvěstů a dalších velkých postav národních svědců. Zvlášť hrdý byl Vašík na svého křestního patrona. Zamiloval si ho pro jeho soucitnou lásku, s jakou se svým sluhou Podivenem obcházel a obdarovával chudé. Obdivoval ho pro jeho statečnost, s ní se dokázal ubránit Boleslavovi. Vyrazil mu meč, srazil ho k zemi a ještě řekl: to ti, bratře, odpusť Bůh. Ale nejvíc se mu líbilo, když pan farář vyprávěl ve škole, jak svatý Václav připravoval chléb a pěstoval vinou révu ke mši svaté a jak sám jako kníže rád přisluhoval knězi u oltáře. To se mu vybavovalo, když sám klekával před oltářem a pomalu se zacvičoval do ministrantského umění. Zvlášť se těšil na chvíli, kdy měl knězi přenést misál z epištolní na evangelní stranu. Zápasil s těžkou mešní knihou, když poklikal uprostřed podstupní před oltářem, ale šťastně ji vždycky dopravil na místo. Jako ministrant se musel naučit také latinské odpovědi knězi. Kněz začínal in troibo ad altare dei, a ministrant pokračoval ad deum quiletificat juventutem meam. Přistoupím k oltáři Božímu, k Bohu, který mne od mládí naplňuje radostí. Tato radost vyzařovala z Václavova obličeje, nejen když klečel u oltáře, nebo když si zašel na krátkou modlitbu ke kapličce na konci vesnice, ale promlouvala i zvláštním úsměvem v jeho jinak vážné tváři. Přesto, že se museli všichni uskrovnit, umožnili rodiče Václavovi studium na gymnáziu v Hustopečích. Denně brzy ráno šlapal hodinu cesty tam a odpoledne hodinu naspět. Na studijní povinnosti se nevymlouval, byl vždy pracovitý a pomáhal mamince při vaření i uklízení, staral se o drůbež. Aby co nejvíc ulehčil rodičům, snažil se také nějakou korunu na studia přivydělat. Pomáhal u sedláků i u zedníků. Neměl tak ani moc času vyhledávat kamarády, vystačil si se sourozenci. Maminka mezi nimi musela řešit všelijaké rošťárny, když třeba s bratrem Jarkem obrali sestru Boženku o všechny buchty. Jednoho dobrého přítele ale měl, Oldřicha Hovězáka. V posledním ročníku gymnázia
prožil Václav bolestnou zkoušku. Během hlavní přestávky museli všichni studenti odejít na chodbu. Když se vrátili do třídy, pan profesor zjistil, že se mu ztratil učitelský zápisník se známkami studentů. Někdo zřejmě využil příležitosti, kdy pana profesora nečekaně odvolal ředitel školy. Pedagog v roztržitosti nechal notes na stolku, i když jinak ho vždy zamykal do zásuvky. Hledal ho marně a tak začal mezi studenty vyšetřovat, kdo ho vzal. Jeden z nich se přihlásil a řekl, to udělal Drbola. Zaskočený Václav se falešnému obvinění bránil. Vždyť byl přece celou přestávku na chodbě a bavil se tam se skupinkou děvčat. Profesor ho nabádal, aby se přiznal, ale když Václav trval na tom, že nikdy nic neukradl a proto se nemá k čemu přiznat, odvedl ho do ředitelny. I zde však Drbola trval na své nevině. Nakonec ho ředitel propustil s výhruškou, že pokud se nepřizná, nebude připuštěn k maturitě. Václav se sklesle vracel domů. Bez maturity se nebude moci hlásit do alumnátu a nikdo mu také neuvěří, že není zloděj. Bylo všechno utrpení a odříkání rodiny zbytečné? K čemu mu bude gymnázium bez maturity? Doma si netroufal nikomu říct, co ho trápí. Maminka by mu jistě věřila, ale nechtěl jí přidávat starosti. Proto se nutil do veselosti. V noci toho moc nenaspal a když přece na chvíli usnul, probouzeli ho děsivé sny. Ráno šel s těžkým srdcem do školy. Jindy mu cesta vesele ubíhala, zvlášť když se modlil. Tentokrát jeho stísněná duše vysílala úpěnlivé prosby o pomoc. Pane Ježíši, pomoz mi, víš, že jsem to neudělal. V tu chvíli nevěděl, že křivého obvinění bude přece jen zproštěn. Jedna ze spolužeček znala pravděpodobného viníka. Vrátila se totiž do třídy pro kapesník a všimla si, že student, který pak Václava obvinil, odchází od katedry a něco skrývá pod paží. Bála se to ale veřejně oznámit, aby se jí nemstil. Místo toho zašla po vyučování za profesorem a pověděla mu o svém podezření. Profesor neváhal, vzal si další den volno a rozjel se do Rakvic k rodičům podezřelého studenta. Představil se a poprosil, zda by mohl vidět jeho pokojíček, kde se připravuje do školy. Když ho tam rodiče zavedli, okamžitě zaregistroval svůj zápisník na stolku. Václav tak znovu musel do ředitelny. Odcházel ze třídy s malou dušičkou, protože se obával vyloučení. S ním byl však tentokrát volán i student, který ho nespravedlivě nařkl. Provinilec nejenže nebyl připuštěn k maturitě, ale byl z gymnázia vyloučen. Václavovi se vedení školy omluvilo. Úspěšně zvládl i další zkoušku na cestě životem. Odmaturoval s vyznamenáním a nic už nebránilo jeho cestě do brněnského kněžského alumnátu.

Do kněžského alumnátu v Brně přišel Václav Drbola s vřelým doporučením od svého pana faráře Cyrila Vali. Po krátkém pohovoru před přijímací komisí, která měla prověřit známky povolání ke kněžství, byl přijat. Studium bylo náročné, ale zajímavé. Ostatně v alumnátě nečekalo na chlapce jen učení. Regens a pozdější brněnský biskup Karel Skoupý podporoval činnost spolků, v nichž mohli seminaristé uplatnit a rozvinout své rozličné talenty. Literární kroužek Růže Sušilova vydával časopis Muzeum, Cyrilometodějský kroužek se zaměřoval na křesťanský východ, seminaristé měli také svůj sbor a orchestr. Každou neděli za Václavem přijížděla sestra Božena a nikdy nezapomněla přivést vonavé buchty. Maminka Růžena vedla všechny děti, aby si navzájem pomáhali. Ale Božena měla Václava ve zvláštní oblibě a pro jeho životní volbu i v úctě. Především ona ho podporovala. Od 14 let byla ve službě a ze svého malého platu ještě šetřila pro bratra každou korunu, jen aby mohl dostudovat. Ta chvilka u brány alumnátu, kdy spolu vyměnili pár slov, jí bývala dostatečnou odměnou. Václav jí říkával, až dostuduji, já ti jednou všechno vrátím. I jako bohoslovec využíval volna, kdy mohli jet domů, aby vydělal nějaké peníze a ulehčil tak rodině. Jednou za ním přišel starosta s nabídkou, jestli by nechtěl pomáhat při vyměřování řeky Dyje, jejíž koryto se mělo upravovat. Byla to lákavá příležitost k výdělku a Václav neváhal. Nešťastně však během měření na břehu uklouzl, spadl do vody a protože neuměl plavat, málem se utopil. Geometr ho naštěstí včas vytáhl. Ani tato nepříjemná zkušenost, ale nadějného seminaristu od práce u řeky neodradila. Chudoba v rodině a častý styk s prostými lidmi, kteří si v potu tváře vydělávají na nejnutnější obživu, rozvíjeli Václavovo jemné sociální cítění a porozumění pro každodenní starosti pozdějších farníků. Nemohl nevidět, že právě těch nejchudších se nejvíc dotýká světová hospodářská krize 30. let. Léta v alumnátě rychle ubíhala. V roce 1938 však kandidáti kněžství prožívali své poslední měsíce před svěcením s obavami. V Evropě se schylovalo ke druhé světové válce a Československá republika byla v bezprostředním ohrožení. Varovným znamením se stalo březnové obsazení Rakouska. V květnu byl povolán ze zálohy ročník 1911 a armáda se připravovala bránit republiku proti útoku nepřítele. V této napjaté době řekl Václav Drbola spolu s ostatními 25 spolubratry Bohu svoje ad sum. Jsem připraven. V prostraci ležel před svým pánem a celé křesťanské shromáždění vzývalo církev vítěznou. V litaních zněla i jména nebeských patronů svěcenců. A přišel okamžik, na který se Václav tak těšil. Konsekrační modlitbou otce biskupa se stal knězem na věky. V den, kdy tak v celé vlasti zněla prosba kéž tvůj oltář nikdy neuhasne v našich zbožných vlastech slovanských, spolu se zástupem novokněží vyšel Václav z brněnské katedrály svatých Petra a Pavla
a ještě týžden zamířil do rodných Staroviček.

0: Nedávno byl zahájen proces blahořečení patera Václava Drboli. Tento katolický kněz byl mučen nespravedlivě odsouzen a popraven v takzvaném babickém procesu. O jeho životě pojednává knížka Jiřího Mikuláška, kterou jste právě vyslechli v podání Václava Baura a Jiřího Mikuláška. Připravila Marie Blašková, zvuková režie Zuzana Petlanová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 4 7. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 4 7.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl při včerejší bohoslužbě v Jihlavě varoval před zkreslováním komunistické minulosti i před nenápadnými formami ztráty svobody v současnosti. Mši díku vzdání za sobotní blahořečení kněží Jana Boli a Václava Drboli, obětí komunistické persekuce, navštívilo podle odhadu přes 1000 lidí. Další děkovné slavnosti se včera konaly ve Starovičkách a v Lukově u Moravských Budějovic, rodištích nových blahoslavených. Z Lukova Proglas vysílal bohoslužbu v přímém přenosu. Hlavním celebrantem byl emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který přikázání řekl.
1: Možná si někdo klade otázku, co mají Jan Bula a Václav Drbola nyní z toho, že byli církví prohlášení za blahoslavené. Co myslíte? No nemají z toho vůbec nic. Vůbec nic. Oni jsou prohlášeni za blahoslavené kvůli nám. Kvůli nám. Jejich svědectví je důležité pro nás. A to bez ohledu na to, jestli se považujeme za lidi věřící nebo nevěřící. I my dnes žijeme v době, kdy se vědomně pracuje s vyvoláváním strachu. Strachu před vším možným i nemožným. Kdy se malé i velké lži stávají technologickými nástroji moci. Kdy se morálně pochybní lidé prohlašují za spasitele a zachránce lidu. A jsou také mnohými takto přijímání a obdivování. Žijeme v době, kdy zlo prorůstá vztahy národů. Prorůstá politické systémy, kdy války a živené nenávisti zasahují do velké části světa. V době, kdy užitek a prospěch, nazvaný pragmatismus, nevyvažuje to, co jsou hodnoty. Ono je potřebné obojí, ale někdy může vzít navrch právě to, co nás směřuje jenom k nám samým, jenom k našemu užitku. Však to známe. Zlo je něčím tajemným. Má schopnost bujení jako rakovina. A žádný z nás vůči němu není imunní. Nemůžeme se stavět do role hrdinů, kteří všechno zvládnou. Staří latiníci používali přísloví principiis obsta, tedy varuj se začátku, míněno samozřejmě začátku něčeho zlého. Neplatí to i pro nás, pro každého z nás, pro naši společnost, protože jak zmínění latiníci dodávali sero medicina paratur, tedy léčit až důsledky, je pozdě. Ale neříkám to proto, že se máme bát. Naopak, i nad realitou dnešní doby může vítězit naděje. A Bůh nás zasadil právě do tohoto světa. A v něm máme růst, kvést, přinášet ovoce. I dobro totiž je, řekl bych v uvozovkách, nakažlivé. I dobro, které nás mnohdy dojímá, může být něčím, co povzbuzuje náš život, abychom toto dobro následovali.
0: Slyšeli jsme včera od biskupa Vojtěcha Cikralého v Lukově u Moravských Budějovic, obci, kde se narodil blahoslavený Jan Bula. Spolu s Václavem Drbolou skonal na popravišti v souvislosti s vykonstruovanými babickými procesy. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku v červenci 1951 posloužila komunistickému režimu jako záminka k represím. Drbola byl před smrtí babickým farhářem. Bula působil ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Při sobotní bohoslužbě na brněnském výstavišti katolická církev oficiálně prohlásila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu za blahoslavené. Oba patří mezi oběti komunistických babických procesů. Církev tak uznala jejich ctnostný a svatý život a věřící se k ním mohou obracet s prosbou o přímluvu. Jejich liturgická památka připadne na 17. června. Slavnosti beatifikace se zúčastnilo více než 13 000 lidí. Program moderovala Barbora Černošková. Po koncertu schóly brněnské mládeže řekla Proglasu, co si z odkazu nových blahoslavených odnáší do vlastního života.
1: Pro mě je ten příběh hrozně silný, protože často přemýšlím nad tím i v kontextu současných událostí, jak by se člověk zachoval, kdyby se dostal do takové situace. A já bych nebyla tak odvážná, nebo si aspoň teď myslím, že bych nebyla tak odvážná. A moc to obdivuju. Obdivuju tu míru statečnosti, tu míru té věrnosti až do konce. A je to pro mě příběh, který prostě nepatří jenom do minulosti, no, že je to příběh, který je pořád živý, a to si myslím, že to bychom z toho si měli vzít, že to není jenom nějaká věc, kterou jsme si dnes oslavili a je to za námi, ale že je to prostě součást našich životů.
0: Řekla nám v sobotu na brněnském výstavišti Barbora Černošková, moderátorka celodenní slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.

Směšný omyl. Mami, nesu ti ty řízky, hlásila dceruška ve dveřích. Mé srdce zaplesalo, mňam, řízky miluju. Sice jsem si nepamatovala, že bychom se domlouvali, že pro mne připraví nějaké jídlo, ale co se dá dělat? Má paměť už není, co bývala. Každopádně je to takhle v pondělí po ránu milé překvapení. Vzala jsem si tašku, kterou mi podávala, a nesla ji do kuchyně. Jdeš do práce? Ptala se mne z přecíně. Můžeme jít spolu. Já jdu do kanceláře, budeme mít společnou cestu. Jasně, jen uložím ty řízky a můžeme vyrazit. Volala jsem na ně zpátky do přecíně. Rozevřela jsem tašku a uvnitř byly rostliny. To jsou ty kopřivy, co jsem ti slíbila, a tady ještě čerstvý řízek něčeho, co nevím, jak se jmenuje. Komentovala moje dcera svůj dar. Aha, hlesla jsem a moc jsem se snažila, aby to nevyznělo zklamaně. Na tyhle řízky jsem se pamatovala. Včera jsme o nich spolu mluvili. Zakořeněné africké kopřivy jsem si chtěla zasadit do velkých květináčů na balkóně, protože tam budou mít hodně sluníčka. To si hodná, že jsi na mě nezapomněla, pochválila jsem dceru. Já si to večer, až přijdu z práce, zasadím. Plánovala jsem už normálním hlasem. Chtěla si tyhle kopřivy, ne? Ujišťovala se Anička, protože před ní člověk neutají ani nejmenší záchvěv v hlasu. Kývala jsem hlavou, že ano, že to jsou přesně ty květinky, které jsem si od ní přála, ale pak jsem se rozhodla být úplně upřímná. Důvěřuju své dceři natolik, že jsem si jistá, že mě pochopí. Víš, chvilku jsem si myslela, že mi neseš smažené řízky. Přiznala jsem divný tón svého hlasu. Obě jsme se rozesmáli. Tak já ti někdy příště přinesu pořádný řízek. Chechtala se Anička té představě, jak mamince nese v pondělí ráno cestou do práce smažený řízek. Ulevilo se mi, že to bere tak zlehka. A byla mi o to milejší, že se mému chvilkovému zklamání můžeme společně zasmát. Myslím, že to mohl být další kamínek ve stavbě naší vzájemné důvěry.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Frýdlant nad Ostravicí, Lubno a Pstruží. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A přidáme modlitbu z kancionálu číslo 22.
2: Svatý Michále, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o scházu duší. Amen.
0: Svatý Medarde,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do života věčného.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Máme pondělí 8. června, krátce popolední a přichází čas na hudební siestu. Jako první opus můžete vyslechnout Sen noci svatojánské, symfonickou předehru opus číslo 21 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídí André Preven.

Tak to byla symfonická předehra opus 21 Sen noci svatojánské od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Následuje klavírní koncert číslo 3 G-moll opus 58 Ignáce Moscheles. Solový klavír interpretuje Howard Shelley a Tasmanský symfonický orchestr řídí Howard Shelley.

Skončil klavírní koncert číslo 3 G-moll opus 58 Ignáce Moscheles. Následuje Eolidy Césara Franka. Le Orchestre de la Suisse Romane řídí Ernest Ansermet.

skončily Eolidy Cezara Franka. L'Orchestre de la Suisse román řídil Ernest Ansermet.

0: Je 13 hodin a zprávy pro vás dnes má Zdislava Horníková. Dobré odpoledne. Papež je nadále na návštěvě Španělska. Soud rehabilitoval arcibiskupa Matochu. Zlínská univerzita darovala počítače Ukrajině. Papež Lev XIV. Pokračuje v týdenní apoštolské návštěvě Španělska. Dopoledne v Madridu hovořil s premiérem Petrem Sanchezem, pak zavítal do parlamentu a poobědval s členy španělské biskupské konference. Večer má v programu modlitbu před obrazem Panny Marie Almudenské, madridské katedrále a setkání s diecézním společenství věřících na místním stadionu. Zítra svatý otec zavítá do Barcelony, druhého největšího města země. Metropoli Katalánska se nejprve zúčastní dvou modlitebních setkání, z níž jedno proběhne na olympijském stadionu. Okresní soud v Olomouci dnes vynesl rozhodnutím, kterým vyslovil soudní rehabilitaci Josefa Karla Matochy, někdejšího arcibiskupa Olomouckého a metropolity Moravského. Po desítkách let tak oficiálně uznal nezákonnost jeho dlouholeté internace a napravil křivdu spojenou na biskupovi, který v izolaci komunistického režimu strávil 11 let až do své smrti. Mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka k tomu dodává.
1: Iniciativa vzešla od pana Kratochvíla, což je ředitel Muzea českého, slovenského a rusínského exilu Brně. A tento člověk už podobných případů inicioval víc. Kdybych měl shrnout jaksi tu jeho motivaci, tak jak jsem o tom s ním mluvil, tak mu jde prostě o to, aby se nezapomínalo na případy těch duchovních, kteří ze strany komunistického režimu zažili velký útlak, ale nebyli nikdy jaksi postaveni před soud, nebyli odsouzeni. To znamená, že ta jejich rehabilitace vlastně dřív narážela na to, že nebylo proti čemu se vymezit nebo na základě čeho rehabilitovat, když nebyli odsouzeni nikdy tou komunistickou mocí.
0: Více nabídneme v dalším vysílání.
2: Posloucháte zprávy pro Glasu.
0: Fakulta humanitních studií Zlínské univerzity Tomáše Bati dnes odeslala na Ukrajinu 60 počítačů a 780 monitorů. Fakulta techniku darovala školám v Zakarpatské oblasti. Více děkan fakulty Libor Marek.
3: Rozhodli jsme se pomoci školám, vzdělávacím zařízením na Ukrajině, protože cítíme velkou solidaritu se vzdělávacími institucemi jako vzdělávací instituce. V podstatě od počátku jsme se angažovali a snažili jsme se pomoct v rámci našich možností. To hlavní, to, co považuji za nejvýznamnější a to, co je vlastně součástí mise naší fakulty, byly jazykové kurzy.
0: Převoz a distribuci použité, ale plně funkční techniky zajistí spolek Přátelé Podkarpatské Rusy, který se podpoře regionu dlouhodobě věnuje. Psychická pohoda dětí a dospívajících v Česku se zhoršuje. Šťastně se cítí asi polovina z nich. Více než 60% dětí zároveň tráví online více času, než by chtěli. Vyplývá to z průzkumu Mladé hlasy 2026. Jehož hlavní záměry dnes odborníci představili v Praze na konferenci zaměřené na duševní zdraví. Výzkum UNICEF v České republiky realizuje od roku 2001. Letos se koná po osmé. Zapojilo se do něj 1012 dětí ve věku 9 až 17 let. Letošní vzpomínkové jízdy 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět se zúčastní 130 historických automobilů, tedy stejně jako loni. Na start je přihlášeno rekordních 67 vozů československé výroby a 5 vozů původního dálkového závodu ze 30. let, uvedli dnes organizátoři.
2: Počasí.
0: Dnes je nadále slunečno, večer se bude od západu přivídat oblačnosti. Teploměry ukazují 4 až 20 až 28 stupňů. Vane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr. Tlak mírně poklesne a rostlové podmínky dobré. V noci a zítra očekáváme oblačno až zataženo, místy se mohou vyskytnout přeháníky i bouřky. Noční teploty v rozmezí 18 až 13 stupňů, přes den mohou teploměry vystoupat až k 27. Foukat bude mírný jižní a jihozápadní vítr. Tolik zprávy Zdislavy Horníkové. Teď už odpolední vysílání s Martinem Novotným.
2: No, já Zdišce děkuji za zprávy z domova i ze zahraničí a my budeme pokračovat nějakou klidnou hudbou.

0: Máme pondělí 8. červen a 13 hodin a 12 minut. 12 minut po jedné hodině odpoledne. Památkami Plzeňského kraje za rok 2025, tedy nejlépe obnovenými historickými objekty, jsou strojní cihelna v Boubíně u Horažďovic na Klatovsku a Mariánský sloup ve Stříbře na Tachovsku. Odborná komise je vybrala z 19 nominovaných. Jejichž obnova nebo významná část byla dokončena loni. Restaurování Mariánského sloupu se sochařskou výzdobou a ohrazením, který získal druhou hlavní cenu, zajistilo město Stříbro. Cihlářskou pec s komínem, strojovnu a sušárnu v Boubíně opravil své pomocí majitel Miroslav Boček.
1: Teď v současné době je tam 5 objektů. Bylo jich tam 6 a jeden se musel zbourat, ten už byl vlastně rozpadlej a musel prostě se udělat demolice. Musel jsem to koupit, protože já jsem scháněl nějaký areál pro sebe. Řekl jsem si, než jako stavět nějakou halu nebo něco novýho, tak jsem chtěl využít nějaký stávající objekt. A pan Matura, který mu je dneska 95 let, který vlastně tu cihelnu, historicky je jeho rodina, tak jsem došel za ním, jestli by mi to neprodal.

že dnes každý tak budem spievať o láske, čo kulminuje v daždi.

Mary Zomknem. Papež si získal Španělsko, píše Vatikán News. Slunečný Madrid přivítal Lva 14. s nadšením. Na mši svatou a procesí Božího těla přišlo včera 1 200 000 lidí. Číslo více než dvojnásobně překonalo očekávání pořadatelů. Sobotní vigilie jsou spojené s adorací, se zúčastnilo přes 600 000 mladých. Johana Bronková z české redakce vatikánských médií komentuje: ačkoliv je Španělsko považováno za zemi s postupující sekularizací, poslední statistiky ukazují, že zejména mezi mladými lidmi dochází ke změně vnímání církve a náboženství. Touha po spirituální dimenzi života je přivádí k hledání, které až nemá a priorní předsudky vůči církvi.

Byla 13 hodin a 30 minut, 1:30. Máme pondělí 8. června a od mikrofonu Radia Proglas vám krásný den přeje Martin Novotný.

Benefiční večer Hudba pod hvězdami propojí živou hudbu, letní atmosféru a pomoc druhým. Na střeše pražského jazz doku zazní ve středu

0: 10. května pestrý hudební program. Od jazzu přes soul až po pop a autorskou tvorbu.
1: Bude to krásný večer s nejenom jazzovými melodiemi, ale i s melodiemi 40. let a s fantastickou kapelou Novodur a s talentovanými zpěváky a zpěvačkami. A proč se ta akce děje? Nadační fond Melodio jsme založili proto, abychom pořádali koncerty, protože já jsem Šimona, zpívající právnička, byl to můj sen více zpívat, ale ty koncerty slouží dobrému účelu. A ten účel je, že pomáháme klientům, kteří mají nějaký zdravotní handicap, anebo jsou ty osoby, které o ně pečují. A to tak, že jim platíme kouče na osobnostní rozvoj a následné programy rozvoje. Je to proto, že lidi nejdříve musí získat vize a musí vlastně si uvědomit, jaké jsou jejich talenty na to, aby mohli změnit svůj život. A to jim poskytujeme. Chceme, aby měnili svůj život a aby žili opravdu důstojněji, samostatněji a využívali svých talentů.
0: Dodává za pořádající nadační fond Melodio jeho spoluzakladatelka Šimona Mašková.

tretin a ty zaostáváš někde vzadu. A piješ vodu a snažíš sama dohnať. A nepreniknutelná masa zeleně všade tam, kde ještě prednedávno boli len opustené pahýle.

0: Za 26 let svého působení vycvičila obecně prospěšná společnost pomocné tlapky 300 asistenčních psů. Vedle tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Slouží i v hospicích nebo domovech seniorů. Dvouletou přípravu v sobotu 6.6. slavnostně ukončilo 11 psů. Výcvik jednoho psa stojí téměř 500 000 korun. Peníze na něj organizace získává z darů a sbírek. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního budoucího uživatele a končí jeho předáním. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí některý ze 7 profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje 10 let.
1: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce, tak jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává, jo. Když se třeba do 2 let cvičí, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje, jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky,

Je pondělí 8. červen 2026, Světový den oceánů a památka svatého Medarda, franského biskupa z 6. století, patrona sedláků, vinařů, sládků a meteorologů, přímluvce za dobrou úrodu a ochránce před bolestmi zubů. Před 355 lety se narodil italský barokní skladatel Tommaso Albinoni, zemřel roku 1750. 95. by oslavil někdejší dlouholetý duchovní správce v Lukavci a okolí na Pelhřimovsku pater Rudolf Vošický. Odešel roku 2017. Rovněž 95 let by se dožil předloni zesnulý germanista a diplomat František Černý, někdejší velvyslanec v Německu. No a v tento den roku 1950 komunistická justice vynesla rozsudky v prvním monster procesu podle sovětského vzoru 4 tresty smrti, 4 doživotí a 117 let žaláře pro zbývající pětici obžalovaných. Tak skončil vykonstruovaný proces s političkou Miladou Horákovou a dalšími 12 lidmi.

Je pondělí 8. červen 2026. Před 5 lety americká kartografická společnost National Geographic Society, oficiálně uznala moře kolem Antarktidy za Jižní oceán, pátý oceán světa. 50 dnes slaví americká tenistka s olympijským zlatem z dvouhry žen a někdejší světová tenistka a jednička v ženské dvouhře i čtyřhře Lindsay Davenportová. 70 slaví moderátorka a hlasatelka Marie Redková. 75 let se dožívá welšská zpěvačka Bonnie Tyler. O 6 let starší, tedy 81 let, je americká zpěvačka a herečka Nancy Sinatra. 71. narozeniny má otec internetu, britský počítačový expert Sir Tim Berners-Lee. 82 let se dožívá kaplán hospice Štrasburg, pater Jan Kofroň z pražské farnosti Bohnice. 86. narozeniny slaví znalec konfesního práva dominikán pater profesor Jiří Raimund Tretera, zakladatel a předseda společnosti pro církevní právo. No a svátek má Medard. Jméno z němčiny znamená mocný, schopný, silný. A pronostiky? Medardova kápě 40 dní kape. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče. Nebo když na Medarda prší, nebudou toho roby... Pardon. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Medardovi mrazy vinerévy nepokazí. A nebo naposledy, jaké počasí na Medarda bývá 6 neděl trvání mívá.

nesnášu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko

Před pár okamžiky bylo 14 hodin a s tímto časem přichází okamžik pro hudební kompas. S dnešním hudebním kompasem tentokrát míříme do Brazílie. Představíme si album Canciones con Drama, které nahráli umělci Arthur G. Faria a Pedro Longis. Začneme skladbou El tiempo está después.

Představujeme si album Canciones con Drama brazilského dua Artur G. Faria a Pedro Longis. Slovo drama v názvu alba neznamená teatrální přehrávání emocí, ale důraz na vyprávění, kontrasty a silné lidské příběhy. Jednotlivé skladby se zabývají vzpomínkami, rodinnými vztahy, samotou, ztratou i nadějí. Autoři přitom často kombinují melancholii s jemným humorem a nadhledem. Album vychází z koncertního projektu, který oba hudebníci představují od roku 2023. Na pódiu spojili své zkušenosti skladatelů, zpěváků a instrumentalistů a postupně vytvořili program založený na dramatických písních, humoru a silných příbězích. Studiová nahrávka zachovává tuto divadelní a vypravěčskou energii. 7 skladeb na ploše pouhých 25 minut vytváří kompaktní celek, v němž je důležitější atmosféra a intenzita než obsah. Přestože oba umělci pocházejí z Brazílie, album Canciones con Drama se neomezuje na brazilskou hudební tradici. Artur G. Faria a Pedro Longis zde vytvářejí hudební prostor, v němž se přirozeně setkávají Brazílie, Uruguay, Argentina i Chile. Vedle portugalštiny zní na albu také španělština a repertoár zahrnuje skladby různých autorů z různých zemí z jižní části kontinentu. Poslechneme si ještě skladby Cosas de Familia a Bella Baila.

Poslouchali jsme brazilské duo Artur Gifaria a Pedro Longis. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme českou folkovou dvojici Pavla Boučková a Petr Novotný. A zítra odpoledne se budeme věnovat francouzskému vokálnímu duu Lay.

0: Putovní výstava v muzeu a galerii v Prostějově přibližuje osud více než 17 tisíců obyvatel z Drahanské vrchoviny, kteří byli během války nuceně vystěhováni ze svých domovů. Mluvčí Prostějovského muzea Renata Janečková dodává.
1: Výstava představuje opomíjenou kapitolu moderních dějin regionu, nucené vystěhování obyvatel z Drahanské vrchoviny během let 1940 až 1945, a to v souvislosti s rozšířením vojenského výcvikového prostoru. Z domovu bylo tehdy vysídleno více než 17 000 obyvatel z celkem 33 obcí z okresu Vyškov, Prostějov a Blansko. Expozice tedy přibližuje dramatické osudy místních obyvatel, jejich snahu o návrat a obnovu zničeného regionu po skončení druhé světové války. Výstava je jak informační, vizuální, tak i interaktivní. Kromě toho, že jsou zde uniformy vojáků, jsou zde časové osy, jsou zde mapy, kde návštěvník přesně uvidí, v jakých fázích obyvatelé Drahanské vrchoviny byli postupně vystěhováni. Používáme taky ve výstavě tablety, kde informace, které se nevyšly na stěny, si můžou zájemci dohledat. Co je taky zajímavé, tak k výstavě byla vydána kniha, respektive kritický katalog, kde celá ta událost je popsaná po jednotlivých fázích a doplněna bohatým archivním materiálem.
0: Uzavírá mluvčí muzea a galerie Prostějov Renata Janečková. Výstava zde bude do 27. září.

0: A bylo půl třetí, máme pondělí 8.6. Obdivovatelé zapomenutých řemesel a krásy ušlechtilých koní zavítají do Kunštátu na Blanensku o víkendu 13. a 14. června. O dva lístky na akci si nyní zasoutěžíme, proto dobře poslouchejte program, který za organizátory přiblížila Irena Kupková.
1: V letošním roce máme takovou novinku. Bude realizován projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Vznešenost koní nezná hranice. Vznikl mezi spolkem řemesla v Kunštátě, divadelní a kaskadérskou společností Štvanci a uměleckou skupinou z Rakouska Dragonský pluk číslo 2 Eduard Graf von Paar. Na naší kulturní společenské akci propojíme tradiční řemeslo, odvěké soužití člověka s koněm a letos i historickou provázanost Evropy. Hlavně nesmím zapomenout naše mistry řemesel a pozvat vás, návštěvníky svátku řemesel, využít ojedinělou možnost a vyzkoušet si řemeslo. Představí se vám tesaři, skláři, ruční papírna, keramik, dráteník, kadlena, kamnář, košíkář, kameník, mincovna, kožešník, kovář, řezbář. V Panské zahradě se také prezentují řemeslné školy a učiliště.
0: A teď slíbená soutěž o dva lístky na svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní. Pokud jste pozorně poslouchali pozvání organizátorky Ireny Kupkové, jistě znáte odpověď na otázku, které z řemesel si můžete na akci v Kunštátu vyzkoušet. Mám zde v nabídce tři. Jedno je správně. Za A vinařství, za B tesařství a za C kadeřnictví. Své odpovědi zavolejte na telefonní číslo 739 850 345 a máte možnost získat dvě vstupenky na víkendové svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě.

0: 13. a 14. června proběhne po celém Česku 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Má zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích a veřejných prostorech a také prezentovat zahradnický obor. Účastníky seznámí přístupem odborníků k zelení a dá jim tak nový pohled na její funkci a význam. Program se skládá z komentovaných prohlídek a hudebních či divadelních představení. Garant akce Přemysl Krejčířík na dotaz Proglasu shrnul.
1: Víkend otevřených zahrad je akce, která na našem území otvírá zahrady. Je to mezinárodní akce. Ve stejný den se v Evropě otevře plno zahrad. U nás si můžete seznam najít na www.víkendotevřenýchzahrad.cz a tam uvidíte celou škálu zahrad, které jsou otevřeny. Majitelé připravili program, provádí, ukazují, jak se o zahradu starají, co je tam nového. Na této akci je nejzajímavější kontakt, že právě s tím majitelem nebo správcem nebo někoho, kdo tu zahradu má rád, tak vám k ní řekne další informace. To si myslím, že je velmi cenné a stojí za to najít. Takže na těchto stránkách si najdete vždycky dobu, kdy je zahrada otevřena, najdete si mapu, kde je vchod, jak se tam chodí, jaký je program a nezbývá než říct, ať se víkend daří, potkáme se v zahradách.
0: Uvedl pro Proglas garant víkendu otevřených zahrad Přemysl Krejčířík. Uskuteční se o příštím víkendu 13. a 14. června.

0: Dramatický soubor Rosa, který funguje při stejnojmenném komunitním centru pro seniory v pražských Kobylisích, zve na premiéru nového představení. Uskuteční se tuto středu 10. června od 17 hodin v divadle Sen, které je součástí centra na Praze 8. Program Vzpomínky na televarieté přiblížila Proglasu vedoucí souboru herečka Dana Poláková.
1: Jak název napovídá, tak budeme vzpomínat na tento úspěšný televizní pořad a hlavně jsme si vybrali z toho takový ty slavný doteďka populární scénky, kde právě hraje nejenom Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák, ale taky třeba Vlaďka Kozderková nebo Felix Holzmann, a vybrali jsme k tomu pár takových taky klasických písní, které otextoval Vladimír Dvořák. Tak tomu jsme se teď věnovali půl roku. Naposledy jsme dělali Kytici, teď jsme právě zvolili něco vtipnějšího, protože Kytice byla docela náročná a zatěžkávající ty příběhy, co se tam odehrávaly, tak teď jsme zvolili tohle. A já jsem vždycky přinesla nějakou scénku, kterou jsem přepsala jako doslovně, a oni si pak zkusili, co jim sedí. Tak nějaký dvě jsme vyřadili, že neseděli typově, ale myslím, že včera, dnes a zítra taková známá scénka, tak ta se uchytila hned, a vlastně když to zkoušíme, tak se smějeme. Je to taková klasika.
0: V divadelním souboru Rosa zkouší a hrají lidé seniorského věku. Všichni se aktivně podílejí na výběru a úpravě textu, na scénografii a na celkové realizaci hry.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Chybí pár okamžiků do 15. hodiny a my v tomto čase přebíráme s laskavým souhlasem zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin je pondělí 8. června, posloucháte Český rozhlas Plus a ze studia zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká budou naše témata hned po zprávách? Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. Jak to ale vypadá se summitem NATO? Na Slovensku dnes poprvé zazněla obžaloba v jedné z největších korupčních kauz posledních let. Jakou roli v ní hraje současný místopředseda parlamentu za směr Tibor Gašpar? A ruský prezident Vladimir Putin řekl, že ruský biznismen mu přivezl vzkaz od Volodymyra Zelenského. Kdo je ten biznismen a jaký vzkaz se jedná? Zprávy a Martin Matějka.
3: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky a pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejším raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl třeba petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
4: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
3: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard korun. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo, jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů, v dubnu to bylo zhruba 5 000. To je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
5: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
3: Dařilo se i českému průmyslu, jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8% a podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5 600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. A ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
6: I expect to have establishment of diplomatic relations with Turkey.
7: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidentka prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 koruna 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělala Česká obchodní inspekce. Její homravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. A Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětlil mluvčí František Kotrba.
8: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
3: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletím považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Za oklamání 8 desítek klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikty vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje 6 000 000 korun.
9: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů.
3: Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolona je teď od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení asi 20 minut. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova dejte pozor u Bakova nad jezerou. Za motorestem letadlo na 52. kilometru pracují silničáři a zdržení v koloně z 51. kilometru je asi na 10 minut. Zdržení je i na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Litoměřice. Na 44. kilometru je omezení a menší fronta asi na 5 minut. V Praze je pak silný provoz na hlavních tazích. Pomalu se jede po jižní a Štěrboholské spojce. Obousměrně před Průmyslovou, nárazové kolony jsou do Černého mostu a také od Spořilovské vždy je asi to na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno až zataženo a nejvyšší teploty od 17 do 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Školské sestry svatého Františka zvou zájemce na prázdninové pobyty v areálu svého kláštera u vodní nádrže Seč.
1: Pokoj a dobro, pokud ještě zvažujete, kam na letní dovolenou, ať místo či způsob, jak ji prožít, nabízíme vám náš dům sestry Elišky v Hoješíně u Seče, případně různé domy v našem areálu, jak pro jednotlivce, skupiny, rodiny, farní společenství, pro kněze, řeholníky. Náš klášter se nachází v Železných horách. Je zde místo pro stišení, ale i vycházky. Je v blízkosti vodní nádrže Seč, tak jste srdečně zváni. Těšíme se na vás.
0: Posluchačům Proglasu vyřizuje z Hoješína sestra Grácia Štulířová.

0: Arcibiskup Stanislav Přibyl na svém YouTube kanále diskutoval o roce smíření, zdůraznil důležitost odpuštění a popsal své překvapení z ohlasů. On osobně vnímá smíření jako touhu dávat věci do pořádku, v srdci sám před sebou. Věnoval se také dění okolo setkání sudeckých Němců v Brně a poznamenal, že tyto události mohou vzbuzovat temné emoce a že lidé hledají viníky svých nevyřešených problémů. Poukázal na význam směřování, usměřování a jak s ním během života nakládat.
1: Jde o to přiznat si, že jsme všichni nějak hříšníci, všichni jsme nějak chybovali, všichni potřebujeme milosrdenství a nemůžeme být jenom příjemci nějakých jako dober od druhých, ale taky do toho musíme dát nějakou energii a to je to odpuštění a smíření. Na konci roku smíření, poznání, že dá se jít dál životem tak, že člověk bude neustále v tom pohybu. Chyba, náprava chyby, odpuštění, smíření. Že to je vlastně nějaký životní cyklus, který žijeme a že to je normální, že to není žádná ostuda, protože myslet si, že jsme bez chyby, no tak to je začátek konce. Ale přijmout to, že máme chyby, ale že taky se z nich můžeme dostat právě tímto způsobem, že ty chyby budeme nějak napravovat, a to i vztahově, no tak to je cesta kupředu. Zjistit, že k životu patří chyby a hříchy, tak k němu taky musí patřit odpuštění a smíření.
2: Já měl bych si dát pár facek, jak těžké je poslední dobou se mnou žít.

dívám se, neodvážím se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neomlouvám se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neodvážím se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neomlouvám se.

0: nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
0: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Okresní soud v Olomouci dnes vynesl rozhodnutí, kterým vyslovil soudní rehabilitaci Josefa Karla Matochy, někdejšího arcibiskupa Olomouckého a metropolity Moravského. Po desítkách let tak oficiálně uznal nezákonnost jeho dlouholeté internace a napravil křivdu spáchanou na biskupovi, který v izolaci komunistického režimu strávil 11 let až do své smrti. Mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka k tomu doplňuje.
1: Iniciativa vzešla od pana Kratochvíla, což je ředitel Muzea českého, slovenského a rusínského exilu Brně. A tento člověk už podobných případů inicioval víc. Kdybych měl shrnout jaksi tu jeho motivaci, tak jak jsem o tom s ním mluvil, tak mu jde prostě o to, aby se nezapomínalo na případy těch duchovních, kteří ze strany komunistického režimu zažili velký útlak, ale nebyli nikdy jaksi postaveni před soud, nebyli odsouzeni. To znamená, že ta jejich rehabilitace vlastně dřív narážela na to, že nebylo proti čemu se vymezit nebo na základě čeho rehabilitovat, když nebyli odsouzeni nikdy tou komunistickou mocí. Bavíme se například o kardinálu Beranovi, který byl také internován tak jako arcibiskup Matocha. Bavíme se například o patru Josefu Toufarovi, který by byl býval postaven před soud, tak jak byl ten záměr justice, ale zemřel ve vězení a tím pádem k jeho odsouzení vlastně nikdy nedošlo. A všechny tyhle případy mají společné to, co jsem říkal. Není tam vlastně žádný právní základ toho jejich odsouzení, ale zároveň ten jejich život dost těžce poznamenala perzekuce ze strany režimu. A iniciátor pan Kratochvil se snaží dosáhnout rehabilitace i těchto případů na základě toho, že soud uzná, že to, čím ty lidé prošli, tak bylo natolik závažné, že se to dá postavit na roveň nějakému soudnímu odsouzení tím komunistickým režimem. Dělá to z důvodu toho, že je přesvědčený, že je potřeba si tyhle ty případy mučedníků nebo hrdinů minulé doby stále připomínat.
0: Arcibiskup Josef Karel Matocha byl teolog se studiemi v Římě, kněz olomoucké arcidiecéze, který byl pro své schopnosti i vzdělání v roce 1948 postaven do vedení diecéze. Pokračuje Jiří Gračka.
1: To znamená, zrovna v té době, kdy se společnost v naší zemi dost zásadně měnila, moci se chopili komunisté a začali poměrně záhy uplatňovat ty své představy, ve kterých církev neměla hrát moc velkou roli. To znamená, že arcibiskup Matocha, přestože byl plný odhodlání, tak od počátku své služby zároveň byl vystaven tomu vědomí, že situace v naší zemi jsou pro církev velice nepříznivé. A už dva roky poté se to potvrdilo třeba tím, že ho internovali v tom jeho paláci, v těch honosných prostorách, ale pro něj to fakticky bylo vězení. Mohl tady v těch několika málo místnostech, kde mu dovolili se pohybovat, tak byl vlastně 11 let až do své smrti uzavřený za trýznivých podmínek, odpírání lékařské péče, odpírání duchovní péče zpovědníka, zakázán pohyb vlastně mimo budovu až na pár výjimek, absolutně žádný styk s veřejností, noviny, telefon, rádio, nic takového neměl k dispozici. Čili tady v těchto podmínkách potom vlastně 11 let neměl možnost fakticky vést diecézi, úplně od této možnosti odstřihnout.
0: Vysvětlil Jiří Gračka, tiskový mluvčí Olomouckého arcibiskupství.

15 hodin a 51 minut. Za 9 minut bude 16 hodin. Odpoledne pondělí 8. června. A příjemný poslech Radia Proglas vám přeje od mikrofonu Martin Novotný.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: A blíží se 16. hodina a s tímto časem tradiční pořad.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další hudební poctou v čaji do páté. Ve věku 69 let zemřel na Božíhod vánoční roku 2020 americký kytarista Tony Rice, který se narodil, což je to krásné vzhledem k dnešku, 8. června roku 1951. Byl to bezesporu jeden z nejvlivnějších bluegrassových muzikantů vůbec. Jak vynikající byl kytarista, opravdový vzor pro spoustu i dnešních kytarových hráčů, tak byl i originální a jedinečný zpěvák, což budete mít příležitost posoudit v dnešním čaji do páté. Mluvit o jeho vlivu by bylo dlouhé, až budeme někdy dělat profil Punch Brothers, zase další, tak si připomeneme, jak velký vliv měl právě na muzikanty, kteří byli v té době ještě dětmi a kteří ho brali za svůj nesporný vzor. V roce 2013 byl jeho vliv oceněn uvedením do mezinárodní síně slávy bluegrassu. Ostatně získal i Grammy a spoustu dalších cen, k tomu se ještě dostaneme. Na začátku nám zahrál a zaspíval skladbu Old Train ze svého alba Manzanita z roku 1979. Teď bude ještě jedna Manzanita a pak z alba Church Street Blues, kde skladbu Gold Rush vyjádřil poctu jednomu ze svých velkých bluegrassových vzorů, Billu Monroevi. Pak to bude titulní skladba z alba Church Street Blues z roku 1983. Ať se vám dnes dobře poslouchá.

Bluegrassový zpěvák a multiinstrumentalista Ricky Skaggs, který Rice obdivoval a také s ním velmi často natáčel, označil Rice za nejvlivnějšího hráče na akustickou kytaru za poslední půl století. Kdo nemáte představu, tak Rice byl opravdu hubeňour, vysoký hubeňour s takovým lehce splihlým knírem, štíhlý a nenápadný, což kontrastovalo s jeho dynamickým stylem hry na kytaru. Bohužel poslední čtvrtstoletí jej sužovaly zdravotní problémy kvůli svalové dystrofii hlasivek, se bál zpívat naživo. Naposledy zaspíval opravdu s výpětím všech sil právě při uvedení do Síně slávy roku 2013 a úplně na konci její hraní omezoval tenisový loket, což je onemocnění šlach a svalových úponů loketního kloubu, takže nemohl ani hrát. Dožil tedy jako posluchač, ale mohlo ho těšit, jaký obrovský vliv měl na spoustu dalších muzikantů. Jeho samotného velmi těšilo, když v herním stylu svých hráčů, nástupců a obdivovatelů nalézal své riffy, své styly hry a jeho poslední období života ho to velmi těšilo. Narodil se v Danville ve Virginii, vyrůstal v dětství, které bylo poněkud kočovné. Jeho rodina se při hledání práce otce hodně stěhovala a žila ve spoustě států, včetně Floridy, Georgie, Texasu a Severní Karolíny. Nakonec se usadili v Los Angeles, kde ho jeho otec Herb Rice seznámil s bluegrassovou hudbou. Mimochodem jeho otec byl velice slušný mandolinista. Naučil hrát každého ze svých čtyř synů. Tony a Wyatt se učili hrát na kytaru, Larry zdědil mandolínu a Ronnie hrál na kontrabas. Rice a jeho bratři se základy bluegrassu a country hudby naučili od hudebníků z Los Angeles, jako byli Kentucky Colonels, v čele s Rolandem a Clarencem Whiteovými. Když se rodina Riceových přestěhovala do Kalifornie, Herb se připojil ke skupině Golden State Boys, která se inspirovala právě hrou Kentucky Colonels. V roce 1960, když bylo Tony Riceovi 9 let, se na koncertě setkal s Clarencem Whiteem, svým nejoblíbenějším kytaristou a kytarovým vzorem. Tony Rice byl naprosto okouzlen, že mu White dovolil vyzkoušet si jeho Martenu z roku 1935, kytaru známou tím, že měla zvětšený zvukový otvor. Rice na tento okamžik nikdy v životě nezapomněl, a to natolik, že si v roce 1975 tuto kytaru koupil. Stala se v jeho rukou ikonickou a proslavila se svým sériovým číslem 58957. Zejména hra Clarence Whitea měla na Rice vliv a svými prvky nad rámec stylu Doka Watsona, ovlivněného hrou na housle, se posouval stále dál. Křížení cest s dalšími hudebními instrumentálními nadšenci, jako byli Ray Cooder nebo Herb Pedersen, posílilo jeho odhodlání stát se profesionálním hudebníkem. My si teď poslechneme další sérii z alb Tonyho Rice. Bude to z alba Native American z roku 1988 a také další pocta Billu Monroevi, skladba On and On, kterou nahrál na album Tony Rice Plays and Sings Bluegrass.

Když se Tony Rice poprvé oženil, a to s Kate Freemanovou, připojil se k Davidu Grismanovi a stal vlastně úzrodu té ikonické dog music, kterou David Grisman hraje dodnes, nově navržené formy akustické hudby. Mandolinista a houslista Sam Bush vypráví příběh o tom, jak Tonyho Rice poprvé slyšel v roce 1970 u táboráku na bluegrassovém festivalu Cartona Hennyho v Reedsville v Severní Karolíně. Bush, který v té době hrál na kytaru v Bluegrass Alliance, poté co od nich odešel Dan Crary, přivedl Rice do své skupiny. V témže roce se Rice přestěhoval do Louisville v Kentucky, kde pak hrál s Bluegrass Alliance a krátce poté s J.D. Crowovou skupinou New South. The New South byla známá jako jedna z nejlepších a nejprogresivnějších bluegrassových skupin a nakonec k Riceově nelibosti přidala bicí a elektrické nástroje. Když se k ním však v roce 1974 přidal Ricky Skaggs, kapela nahrála eponymní album J.D. Crow a The New South, akustické album, které se stalo naprostým bestsellerem Rounder Records. Teď nás čeká projev jedné z Tonyho náklonností a to byla náklonnost k tvorbě jak pěvecké, tak autorské Gordona Lightfoota. Když jsme si vlastně dělali poctu Gordonu Lightfootovi, připomínali jsme Tonyho Rice jako jeho naprosto vědomého následovníka. Tony Rice nahrál na dvě alba jeho skladby, vlastně dokonce na tři. Na Me and My Guitar slyšíme jedny a pak na dvou dalších albech Cold on the Shoulder a Tony Rice Sings Gordon Lightfoot. My se ovšem vrátíme ještě do roku 1986 na již zmíněné album Me and My Guitar, kde si poslechneme dvě ukázky, včetně titulní písně.

V 70. letech dominovaly Tonymu Riceovi dvě osobnostní spolupráce, již zmíněným Ricky s Keksem a s Davidem Grimm.

Kaufmanem. Při nahrávání prvního alba byla Kise pro Roundu Records s názvem Something Old, Something Newgrass, Something Borrowed, Something Bluegrass, to je prosím jedna deska, si zahrál s Kentuckians a opustil New South a přestěhoval se do Kalifornie, kde se připojil k David Grisman Quintet. V roce 80 založil spolu s Crowem, houslistou Bobby Hicksem a mandolinistou Doylem Lawsonem skupinu Bluegrass Album Band, kterou dotvořil baskytarista a basista Todd Phillips. Nahráli několik úspěšných alb, vlastně jenom očíslovaných Bluegrass Album Band 1 až myslím, že 5. Poté, co se ujal působení v kapele Tony Rice Unit, se věnoval experimentální hudbě ve stylu Spacegrass. Dalo by se říci, že jeho styl hraní vytvořil vlastní instrumentální styl. Solových alb v jeho podání bylo nahráno více než 10, jako Tony Rice Unit nahrál dalších 7. S Davidem Grismanem nahrál alba David Grisman Quintet Hot Dog, Mondo Mando a DGQ20. Bluegrass alb bylo, jak se teď dívám, 6. A s Normanem Blakem nahrál další 2. Teď se vrátíme k té jeho lásce ke Gordonu Lightfootovi. Takže si poslechneme titulní skladbu z Riceova alba Cold on the Shoulder a z alba Tony Rice Sings Gordon Lightfoot, Bitter Green a Shadows.

Jak jste mohli slyšet, Riceův zpěv byl bohatý, výrazný baryton. V roce 1994 mu byla diagnostikována porucha známá jako dysfonie svalového napětí a proto byl nucen přestat zpívat na živých vystoupeních. V roce 2014 mu byla diagnostikována laterální epikondylitída, ten byl tenisový loket, která mu způsobovala bolest při hraní, takže jeho poslední živé vystoupení proběhlo v roce 2013, kdy byl uveden do mezinárodní síně slávy bluegrassové hudby. Mimochodem, kdo by se o jeho životě chtěl dovědět víc jeho vlastními slovy, tak se dá sehnat autorizovaná biografie s názvem Still Inside the Tony Rice Story, kterou napsal Tim Stafford a havajská novinářka Caroline Wright, která vyšla roku 2010. Dá se říci, že jeho vliv na současné muzikanty nejlépe definovala kytaristka Molly Tuttle. Napsala o něm: krása Tonyho hry spočívá v tom, že se na ní každý může něco naučit. Hraji na kytaru už dlouho a stále se k němu vracím a chci ho jen poslouchat, jak na kytaru v uvozovkách brnká. O vlivu na Punch Brothers už jsme mluvili. Tato skupina mu věnovala své album Hell on Church Street jako poctu a jeho album Church Street Blues z roku 1983. Členové kapely Punch Brothers uvedli, že Riceova dřívější alba měla na její hudbu obrovský vliv. Rice zemřel v okamžiku, kdy si dělal kávu, jak se traduje, ve svém domě v Riceville, Severní Karolíně, na Boží hod vánoční 25. prosince 2020 ve věku 69 let. Nezmínili jsme ještě spolupráci s celou řadou dalších muzikantů. Spolupracoval hodně dlouho také například s Bellou Fleckem na albech Double Time, Drive, Tales from the Acoustic Planet, Bluegrass Sessions. To jsme ostatně zmiňovali, když jsme dělali profil Belly Flecka. Na závěr si pustíme několik z jeho, dalo by se říct, takřka kultovních skladeb. Bude to nádherný gospel, který naspíval právě na album Skeks and Rice v roce 1993 When the Soul of Man Never Dies a dále smutnou milostnou píseň Bury Me Beneath the Willow. To je dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Malinké kino na předměstí. Malinké jako lidské štěstí. A před ním zaprášený akát. Tam služky chodívaly plakat.

světa, jasné. V takovém kině, když se zhasne, chutnají na rtech jako moře. Byla tam láska, smrt i hoře.

0: plátně koňská hříva. Oheň jenž v krbu dohořívá a vášeň, která prudce plane, to všechno trochu potrhané. Tak jako všechno lidské štěstí v malinkém kyně na předměstí, tak jako všechno lidské štěstí v malinkém kyně na předměstí.
1: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Odpoledního Plusu s datem 8. června. Vše za poslech a za pozornost děkuje Lenka Bahalová.
3: 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus.

0: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Ukrajinské síly od počátku roku osvobodily 600 km čtverečních okupovaných území a na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok víc lidí, rozhodl o tom nejvyšší soud. Zprávy a Martin Matějka. Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
1: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
0: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu a spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Ukrajinské armádě se na některých úsecích fronty daří vytlačovat ruského protivníka. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrský na sociálních sítích oznámil, že Ukrajinci od začátku roku osvobodili přes 600 km čtverečních okupovaných území.
2: Generál Oleksandr Syrský na sociální síti Facebook napsal, že situace na frontě zůstává složitá a dynamická. Nejintenzivnější boje se vedou u Pokrovsku, Oleksandrivky a Hudajpole na východě a jihovýchodě země. Ukrajinským vojákům se přesto daří ruské síly zadržovat a vytlačovat. Jen za květen osvobodili přes 100 km čtverečních obsazených území a zneškodnili více než 30 tisíc okupantů, uvedl Syrský. Moskva ani Kyjev celkové ztráty nezveřejňují. Územní zisky ale potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Plán vládní koalice na převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí nebo zestátnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Naopak slovo úspora bylo páté nejčastější s 15%. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých a vláda plánuje poplatky za rozhlas a televizi nahradit financováním ze státního rozpočtu. A větší část respondentů má pochopení i pro možnou stávku zaměstnanců, za oprávněnou ji považuje 45% dotazovaných. Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu a podle ní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
4: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze Očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Špara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. A podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Praze je silný provoz, komplikace ve Spořilovské z centra, v nájezdu na dálnici D1 na Chodově je hlášená nehoda, zdržení ve Spořilovské je asi 5 minut. Nehoda překáží i ve Kbelské směr Letňany, za nájezdem z Novopatské se srazilo nákladní auto s osobním, stojí v pravém pruhu a kolony jsou z Novopatské od Satalic i ve Kbelské z Hloubětína asi na 10 minut. Pomalu se jede po jižní a Štěrbohorské spojce obousměrně před Průmyslovou, nárazové kolony jsou do Běchovic a také od Spořilovské vždy zdržení 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dobrý a požehnaný den přeji ze studia Benjamin, z toho nejmenšího, Martin Holík.
1: A Milan Tesař začíná Rudl.
0: Tak a v tom Rudlu máme tady nejprve tři kamarády Proglasu, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny v tomto měsíci a my jim chceme moc popřát a poděkovat.
1: Jsou to Blanka Žaludová z Mostu, Jiří Veselý z Prahy a Pavel Walter z Chotěboře.
0: Tak a teď tu máme dárce, kterým je 70 a více, mají také narozeniny v červnu a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Tak to jsou Hans Korbel z Opavy, Ludmila Kindlová také z Opavy,
0: Božena Hradilová z Chotěboře, Ludmila Moriová z Pardubic, Věra Stiborková z Kopřivnice. Někde jsou tady ta čísla vysoká, takže to je tak jako s úctou a někde ten věk je nižší a moc děkujeme za vaši práci, za vaši spolupráci, za to, že se navzájem máme. A ono se to projevuje na mnoha a mnoha místech a třeba před týdnem to bylo takové velmi silné a to byl Milane Meeting Brno.
1: Ten Meeting Brno v podstatě je to festival, který se sice koná tradičně, ale letos byl mimořádný i tím rozšířením o sjezd bývalých krajanů, respektive jejich potomků. To tomu dodalo vlastně nový rozměr, ale to téma smíření historických souvislostí, rozklíčovávání historie, to se vlastně tím festivalem táhne po celou dobu jeho existence.
0: Po celou dobu. Ono to trošku vypadalo, že se tady děje naraz něco, co se předtím nedělo, ale ono se to děje už teda drahné roky. A tady já jsem dostal závěrečnou zprávu, že tento ročník byl nejnavštívenější, takže vlastně těch 40 zhruba akcí nejrůznějšího typu. Tam prostě klavírní koncert se dvěma zpěvačkami, tam velkolepá debata s politickými vězni nebo s posledními ze zachráněných sirem Nikolasem Vintnem a za doprovodu syna Nika Vintna, jo, říká se teda, že dojel z Británie na motorce, neumím si to představit, ale je to chlapík naprosto pokorný, obyčejný a dodal tomu festival šmrnc, protože já kamkoliv jsem šel, tak jsem ho tam viděl prostě sedět mezi lidmi, přičemž jsem několikrát samozřejmě také seděl na tom pódiu a vedl hovory a jako velmi důležité. Jo, právě, že jak zmínil to odpuštění, že odpuštění není odměna pro ty, kteří se proti nám provinili, ale je to vlastně dar pro nás samotné, abychom se mohli odpoutat a jít dál.
1: Ostatně odpuštění bylo i jedním z témat té velké události teď v sobotu, že?
0: Je to tak. Tam bylo vlastně to trojheslo a jedno z nich vlastně asi to nejvýznamnější bylo právě to odpuštění. Takže pojďme od Meetingu Brno, kde děkujeme mnoha našim souvěrcům, dá se to tak říci, našim kamarádům, přátelům a lidem dobré vůle, kteří vlastně se svými vlastně zcela malými silami, jako jsou síly každého z nás, dělají velké věci. Takže to je takové boží požehnání. No, pojďme na ten zážitek se soboty a neděle.
1: Ano, tak sobota, brněnské výstaviště, slavnost blahořečení nových tedy českých blahoslavených Jana Buly, Václava Drboli. Pro mě to bylo důležité, mimo jiné, samozřejmě je to důležité pro celou diecézi a pro celou církev naši a tak dál, ale já totiž jsem vlastně vzpomínal, moje babička pocházela z Čučic, což je jedna z farností, ve kterých působil Václav Drbola, jako úplně mladý, myslím, že to bylo druhé jeho působiště. A já jsem si na to jméno vzpomínal z dětství, že o něm občas mluvila, že k němu chodila do náboženství. A samozřejmě dneska už mi o tom popovídat nemůže, už je pár let po smrti, ale v to jméno opravdu mám zafixované už jako z dávných dob.
0: A Václav prý byl ve výuce v nábožku, že byl o něco přísnější než Jan Bula.
1: Tak podrobnosti už nevím, ale...
0: No, tam byl krásný ten animák, taky pětiminutový, naprosto profesionální úrovně a vůbec celé.
1: U toho se mi líbilo, u toho animáku, je to na stránkách právě brněnského biskupství, respektive na těch stránkách Bula Drbola, že to filmové studio, které animák s pomocí umělé inteligence připravilo, tak říkali, že vlastně té AI se člověk musí teda zadávat ty přesné pokyny, ale ona si zase podle toho vytváří řídit věci a člověk to nemůže tak úplně všechno uhlídat. A že se tedy modlili, aby oba noví blahoslavení si přimlouvali za to, aby v tom filmu vyšli dobře. Něco takového. Je to jako líbí se mi to.
0: Ano. Já jsem slyšel jeden hlas třeba, že to bylo hodně sladké. Na druhou stranu, tam bylo právě jeden charakteristický znak, že oni ani jeden, ani druhý, když ty procesy potom byly jednotlivé, oddělené, i když ze stejného důvodu, tak oni nikdy nezatrpkli. Oni vždycky byli v tom pozitivním naladění a vlastně dát svůj život za budoucnost, za svobodu, to skutečně, když tam byly ty tváře někdy bolestné, ale většinou právě mírně usměvavé. A to se mi teda líbilo, jestli to ta AI dělala, to udělala velmi dobře. Tedy to zadání bylo.
1: To zadání muselo být.
0: Ano.
1: Podle toho, no. Jo, a jinak myslím, že jednak potkával jsem tam samozřejmě známé, které jsem čekal, ale potkal jsem i pár známých, které bych nečekal na takové události a bylo to moc krásné, jak se tam lidi spojili. A hlavně jsem z toho měl pocit, že celé to bylo připravené tak, že kdo tam byl od rána do toho nebo pozdního odpoledne, tak se, i když to není to základní, ale nenudil se. V podstatě celé to bylo připravené tak, aby to bylo, aby člověk mohl ty věci prožít a aby zároveň, když teda byla nějaká pauza, taky využil podle svého a všechno si myslím, že klapalo tak, jak mělo.
0: No, já mohu jen vyslovit superlativech dík a obdiv vlastně organizátorovi, to je Brněnské biskupství ve všech jejich částech, to znamená i v těch přímých organizátorech, kteří jinak mají jiné věci na starosti, ale že byli schopni potom objednat u subdodavatelů, řekněme, o těch profíků. A tam to bylo opravdu po všech stránkách. Ať už vezmu scénáře, to provedení, potom vlastně skladbu tak, aby zaujala jak mladé návštěvníky, děti, tam byly ty naše, od našich kamarádů a přátel Orlů, ty skákací hrady a to všecko, tak tam byly i ty niterné události. A já třeba jako kněz jsem tam proseděl hodně času ve spovědnici, tedy na těch židlích nás tam bylo třeba 70 naraz a bylo to tak akorát pěkně, jo, že kdo chtěl, tak stihl se vyspovídat, takže i tady ta obnova. No a třeba úžasné bylo, že jsem na mobilu jenom otevřel místo, kde jsem měl QR kód na oběd, a do 2 vteřin jsem ho měl v ruce, jenom tam pan výdejce namířil svůj a druhou rukou mi podal tu krabičku s jídlem.
1: Ano, měl jsem to přesně tak a líbilo se mi, jak pak na konci ještě hlásili, zbylo 50 řízků.
0: Ano. A měl jsem teda potíž to sníst, takže to teda je k tíži toho celku, protože když jsem stál na místě, na kterém jsem byl vidět, tak jsem si podal během toho oběda ruku asi s 500 lidmi. A jak říkáš, některé jsem viděl 30 let a některé jsem viděl předevčírem a už mi chyběly. Takže v tomto smyslu to byla skutečně radostná událost, neokázalá, nepřepísknutá, nádherné moderování teda Barborou Černoškovou, potažmo mého kolegy Petra. Já jsem se ptal třeba Pavla Svobody, velvyslance, který tam seděl proti mně, co říká na muziku a on je muzikant, hraje ve ztracené kapele dodnes, tak říkal, že to nemá chybu. Takže SBMK, vedení Štěpánem Policerem. Potom celkové to řízení vlastně Vojtěchem Juráskem, který byl také na začátku, kdysi naším redaktorem zpravodajství. A Janu Grolichovi jsem potom říkal, že to jsou teďka ti svědci, které je potřeba prosit o přímluvu, protože ty zápasy jsou teďka veliké a těžké a pro ně je to ze všech stran obtížné. Takže svatí Jan a Václav, čili Honzík a Vašík, mají teď co dělat, aby za nás tady fungovali.
1: Tak a samozřejmě kromě obsahové stránky, tak i technologicky, že všechno bylo...
0: Tam byl teda, to ze své profese musím říct, že ten zvuk byl naprosto profesionální a to jednak v tom péčku, kde byly ty přímo zářící sloupy a potom v tom zetku, které je speciální, že to je obrovská stavba a kruhová, mimochodem ona je poloviční proti té nové hale, která bude stát těch 7 miliard a to prosím je kolik let stavba, jo? To čili mimořádná odvaha a výpočtové techniky. Nicméně ten zvuk se tam dělá hrozně špatně v té kruhové té, takže jsem si to schválně obešel, napočítal jsem 22 místních reproduktorů, aha, které jediné umí tohleto vyřešit, aby to nebylo nikde přeřvané, nikde nebylo echo a všude bylo rozumně slyšet. Takže to opravdu dělali profíci. No a ty velkoplošné obrazovky, že vlastně ať seděl, kdo chtěl, kde chtěl, tak vlastně vždycky viděl krásné texty promítané při těch písních na tu obrazovku. To opravdu nemělo chybu, takže klobouk dolů.
1: Člověk by si řekl, že by to mohla být krásná inspirace a odrazový můstek pro příště, ale je to tak jedinečná záležitost, že kdo ví, kdy nějaké příště bude.
0: No a další den to totiž neskončilo, že jo? To bylo, jednak těch akcí bylo desítky před a teďka bude ještě spousta po a moc dvě hezké slavnosti se tedy konaly jednak ve Starovičkách a jednak v Lukově, to je rodiště Jana Buly. A tam jsme byli přítomní jako Proglas se stánkem také, stejně jako na výstavišti. A tam by nám o tom řekl pár slov Jirka Vitouch, náš manažer.
2: Tak ano, včera jsme byli v neděli vlastně, navštívili jsme Lukov u Moravských Budějovic, je to vlastně rodiště blahořečeného v sobotu Jana Buly a spolu s námi tam bylo více než 1500 návštěvníků, takže to byla opravdu velká akce. A do celé té přípravy, což mě teda osobně překvapilo, se zapojilo celá farnost a i celá obec. Jo, tam byla vlastně děkovná mše v 10 hodin dopoledne a odpoledne tam byl opravdu bohatý program, jak vlastně na pódiu u kostela nebo před kostelem, tak i na obecním úřadě, na základní škole, takže opravdu každý si našel to své.
0: Kdo čekal v neděli přenos v 9, tak on byl až od 10, právě protože to byl přímý přenos z toho Lukova, kde to přebírala, myslím, i televize Noé.
2: Přesně tak.
0: A ona nám laskavě předala audio.
2: Zvuk, ano.
0: Zvuk a já vím konkrétně, protože jsem byl taky na návštěvě v nemocnici, že lidé tohleto sledovali. V mnoha nemocnicích je možné přímo chytat Noé a tam, kde ne, tak na rozhlasový přijímač. A myslím si, že tam byla teda dost jedinečná promluva biskupa Vojtěcha.
2: Ano.
0: A byla tak vynikající, že my jsme už vybrali úryvek z té promluvy a myslím, že je zařazen už na čtvrtek tohoto týdne, kdy bude odvysílán. Takže to jsou takové světodějné, skoro bych řekl nenávadné, ale přitom teda zapamatovatelné na pořád, jo? Že to člověk už jako nezapomene do konce života. A tady třeba ta výzva právě k odpovědění, puštění, což teď jsme to s Milanem probírali, než Jirko přišel, že to byl jako velmi silný motiv a co mě teda až nadchlo, že vlastně lidé při odchodu z výstaviště, nevím jak v Lukově, dostávali vlastně každý dopis, že jednu A4 obou stranou o tom, že to, co se dělo dneska, můžeme opakovat. A to je právě to odpuštění a že určitě každý máme co a co žádat a co udělovat za odpuštění a že to je to, co nás může osvobozovat. Takže věřím, že pro mnohé návštěvníky tohle bude opravdu důležitým impulzem. No ale tak pro tu obec, já nevím, kolik má obyvatel.
2: Taky ale jsem se nedíval, ale spíš menší obec.
0: Takže to se zdvojnásobilo.
2: No, několikanásobně. Měli připravený krásné parkoviště, odchytná na autobusy, takže jako byli na to velmi dobře připraveni.
0: Takže všechna čest. No a ve Starovičkách to asi bylo podobně?
2: Tam, pokud vím, tak bylo o něco méně těch návštěvníků. Myslím, že pan biskup Pavel dával nějaký status na Facebook včera ještě večer.
0: No a potkal jsem pana faráře z Moravských Budějovic, kde teda on taky působil, že jeden z nich, a oni tam dostali právě krásně ty ostatky v tom ostatkovém tabernáklu a tak tam měl ještě i ten přípis a teď se s tím tam fotili a říkám, a vy, tak to vy jste farníci tady, no tak to vám teda nezávidím, vy si od teďka budete muset chovat ctnostně. Oni se nenechali zaskočit a řekli, jako obvykle. Takže děkujeme moc za tento zážitek. Děkujeme také Karlu Orlitovi, který vlastně byl postulátorem, že potom tam bylo mnoho a mnoho dalších. To je škoda, nemůžeme je vyjmenovat všechny, ale oni vědí a mají to zapsáno v nebi. Takže díky, Jirko.
2: Taky děkuji.
0: A nyní se už, Milane, přesuníme na to, co můžeme nabízet posluchačům v nejbližší době.
1: Tak samozřejmě události, které jsme teď zmiňovali, budeme reflektovat ještě během dnů ve zpravodajství i v některých pořadech. To si samozřejmě posluchači můžou dohledat. Jinak samozřejmě náš každodenní provoz pokračuje tak jako jiné běžné týdny. Třeba zrovna teď tady kolega Martin Kišperský natáčí hudební rozhovory do pořadu Jak se vám líbí. Má jich naplánovaných 5 za dnešek, protože on tak využívá svůj čas, kdy může přijít, takže má zablokované studio od 9:30 do 10:30, myslím, nebo do 1:00 a točí jeden pořad za druhým. Takže se tady nenudíme určitě. V pátek budeme přetáčet koncert ze studia s jedním americkým bluesovým kytaristou Stevem Arvim, který přes Brno jede z jednoho koncertu na druhý a povedlo se nám ho odchytit. Takže to jsou takové různé prostě drobnosti naší práce. A samozřejmě kromě toho se nás čeká spousta akcí i mimo rádio, kde se buď můžeme setkat s posluchači nebo s dalšími našimi spolupracovníky, partnery a podobně.
0: Mnozí naši posluchači znají už krásnou kapli léta budovanou, velmi zvláštní, taky architektonicky oceněnou na Nesvačilce.
1: Tak Nesvačilka, kousek od Brna, dostupná samozřejmě autem nebo IDS JMK a 14. června, to znamená tuto neděli, se tam bude konat koncert pro Nesvačilku. Je to benefiční koncert pro výstavbu Varhan, ale zároveň je to koncert, který je koncipovaný na podporu Proglasu. My tam budeme přítomni s naším stánkem. Kolega Jarda Vojtěch se těší, až bude vařit kávu pro návštěvníky. No a co se týká programu, koncert začne v 16 hodin. Hlavním pořadatelem je Jan Běťák, písničkář, držitel ceny Proglasu za krásu slova, držitel Anděla z letošního roku, a ten pozval své některé známé, takže bude tam třeba folklorní skupina Lyrium Liste, kterou vede jeho otec. Bude tam jazzový trumpetista Jan Přibyl, který kdysi dávno byl na praxi v Proglasu v olomouckém studiu. Jako muzikolog bude tam písničkářka Beata Bocek, kterou znáte z našeho vysílání. Bude tam třeba Barbora Ši, což je exotické jméno, ale ona je Barbora Šilhánová, je to Češka, která ovšem žije ve Finsku, studovala na Tchajvanu hru na nějakou tradiční čínskou citeru a v podstatě slaví mnohem víc úspěchů v zahraničí tím, že žije mimo Česko. V Česku vystupuje velmi málo, já jsem ji viděl teda v Náměšti nad Oslavou, myslím předloni nebo loni, a vystoupí teď tedy v kapli na Nesvačilce.
0: A na Tchajvan do školy létala asi běžnou linkou tak, s batohem na zádech. No, takže to je neděle a hnedka 15.
1: Potom
0: pondělí.
1: Samozřejmě já tím, že jsem už několik let hlavním dramaturgem velkého festivalu Maraton hudby Brno, ten se tedy koná až v srpnu, ale vždy v květnu nebo červnu představujeme oficiálně program. Kvůli pozdním termínům dotací z Ministerstva kultury a nějakým dalším nepříjemnostem se to letos trošku posunulo, takže to představení programu bude tedy až teď, bude to 15. června v pondělí v 16 hodin v Brně u sochy Jošta Lucemburského, takže to znáte, takový ten kůň s vysokýma nohama, kdo není přímo z Brna. A tam budeme tedy, budou tam nějaké kapely, bude tam nový takzvaný pokojík Kateřiny Šedé, což jsou takové ta místa, ve kterých potom hrají muzikanti přímo na ulici, budou se tam rozdávat letáky s programem a ten festival bude opět bohatý od písničkářů přes rock, jazz, po folklor, vážnou hudbu. ZUŠ Open tam má svoji scénu, partnerská města UNESCO, města hudby, tam mají svoji scénu. Bude toho strašně moc v tom srpnu, to bude od 6. do 9. srpna. A teď tedy v pondělí představení programu v Brně na České.
0: No a ty jsi ještě zmínil cenu za krásu slova u Jana Běťáka a letos bude také udělovat.
1: Tak, je to tak a bude vlastně, my už několik let udělujeme na festivalu Slunovrat v Opavě a letos se Slunovrat koná od 18. do 20. června opět tedy v Opavě, po celém městě, na mnoha scénách, uvnitř, venku, za vstupenky i zdarma, a zdaleka to není jenom hudba, je to festival, který nabízí literární scénu, zónu charitní inspirace, přednášky, živě vysílané podcasty, vědeckou scénu, takže opravdu si myslím, že tam, že si přijde na svoje každý. Je to vlastně takový... Já bych řekl trošku něco, právě něco mezi hudebním festivalem, mezi tím, co nabízí tady Meeting Brno, takže podobný typ těch vlastně přednášek a besed, a zároveň je tam třeba i hodně silný architektonický aspekt s možností prohlídek různých budov v Opavě, takže opravdu od čtvrtka 18. do soboty 20. kdo chce přijet do Opavy, tak určitě od rána do večera se může velmi kvalitně zabavit.
0: No, Opava je mimořádně krásné město, zemské, slezské město, že? A

0: Zhruba dostat tolik darů, kolik je výdajů, takže vlastně ty křivky jedou souběžně. Nicméně je mezi nimi vrstva několika milionů a to je vlastně tak, že my když jsme už úpěli pod tím egyptským jařmem, tak jsme museli platit ty šílené nájmy a energie předražené a tam se vytvořil vlastně dluh a potom to stěhování, to dopadlo výborně. Já jsem až včera večer, myslím, vypínal takové to, že sbírka na stěhování je ukončena, protože ta skutečně přinesla zhruba těch 5 milionů, které byly potřeba na to přestěhování, to jsou zejména ty technologie. No ale vlastně ty neuhrazené faktury teda z toho minulého období, že se to posunuje, tak ty tam stále jsou. Takže my už teďka vlastně provozujeme o dobrých 25% levněji celé vysílání Proglasu. A toto nám zbývá a je to pořád jako koule na noze. Takže tam potom poprosíme a zase a poděkujeme, potřebujeme to opravdu už jako srovnat, abychom měli tu budoucnost před sebou. No a uvidíme, jak to tady půjde potom i nadále. Tak, no a co se týká vysílačů, tak teď je taková doba, kdy ti provozovatelé vlastně trochu si jako vydechují, protože splnili jako velkým nasazením ty loňské normy a zadání od ČTU. A teď vlastně si trošku plní kapsu zpátky za ty obrovské výdaje, které měli. Nicméně nějaké vysílače přibudou. My jsme trošku, malinko nás mrzí, že vlastně některá místa, která si to opravdu zaslouží, třeba právě ta zmíněná Opava, která je pokryta, ale ne kvalitně, takže by potřebovala ten vysílač. Takže ty plány jsou, ale musíme být trpěliví a zejména tam už je potřeba teďka, aby vlastně všichni ti účastníci těch sítí, pokud to tam není takzvané odpojování, tak vlastně musí souhlasit s tím, že ten vysílač tam chtějí na to zahuštění a že také budou to příslušné podíl z toho platit. Což v jednom případě je dobré, v jednom případě je to obtížnější, že tam těch klientů není tolik, kolik bychom doufali. Takže trpělivost růže přináší, uvidíme. Já myslím, že do konce června by ještě jeden vysílač mohl být, ale teď nebudu říkat, který, když to není jisté.
1: Tak já myslím, že bychom ještě mohli říct o jedné události, která se bude tady na půdě Proglasu konat ve čtvrtek, 11.
0: To budeme my kolegové, já kněží brněnského děkanátu, my máme jednou měsíčně rekolekci a ta se stává z chvíle ticha, adorace, modlitby, svátosti, smíření navzájem si poskytujeme. Potom je tam taková ta pauza, což je na tu kávu, což je to nejdůležitější, že si všecko řekneme a potom máme oficiální část, která to je jedna informace za druhou, to chrlí, co, kde, kdo, s kým a letáčky se rozdáváme a tak. Takže my jsme pozvali kněze a z chutí to přivítali, takže když bude hezky, tak budeme tady na našem kurtu nahoře nad domem a když by pršelo, tak budeme uvnitř. No a my máme právě ten prostor tak dělený, že to je chvilku kaple a když se správně zatáhnou závěsy, tak je to potom knihovna. Takže se na to těšíme a také ukážeme všem kněžím, že to jsou takový nejzaneprázdněnější lidé, které dohlédáme, takže budou mít tu chvilku třeba, aby se podívali, jak to u nás vypadá.
1: Tak a jenom řeknu, že knihovna je krycí název pro shromažďovací místnost na porady a podobně.
0: Tak to je dneska všechno z Rudlu, těšíme se, děkujeme za všecko. Loučí se Martin Holík
1: a Milan Tesař.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Strejda Jenda pije pivo z rnku.

Myšlenka na den je autorky Hany Pinknerové, která je z její knihy Být blíž vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Směšný omyl. Čte Marta Kunčarová.

Směšný omyl. Mami, nesu ti ty řízky, hlásila dceruška ve dveřích. Mé srdce zaplesalo, mňam, řízky miluju. Sice jsem si nepamatovala, že bychom se domlouvali, že pro mne připraví nějaké jídlo, ale co se dá dělat? Má paměť už není, co bývala. Každopádně je to takhle v pondělí po ránu milé překvapení. Vzala jsem si tašku, kterou mi podávala, a nesla ji do kuchyně. Jdeš do práce? Ptala jsem nespřecíně. Můžeme jít spolu. Já jdu do kanceláře, budeme mít společnou cestu. Jasně, jen uložím ty řízky a můžeme vyrazit. Volala jsem na ně zpátky do přecíně. Rozevřela jsem tašku a uvnitř byly rostliny. To jsou ty kopřivy, co jsem ti slíbila, a tady ještě čerstvý řízek něčeho, co nevím, jak se jmenuje. Komentovala moje dcera svůj dar. Aha, hlesla jsem a moc jsem se snažila, aby to nevyznělo zklamaně. Na tyhle řízky jsem se pamatovala. Včera jsme o nich spolu mluvili. Zakořeněné africké kopřivy jsem si chtěla zasadit do velkých květináčů na balkóně, protože tam budou mít hodně sluníčka. To si hodná, že jsi na mě nezapomněla, pochválila jsem dceru. Já si to večer, až přijdu z práce, zasadím. Plánovala jsem už normálním hlasem. Chtěla si tyhle kopřivy, ne? Ujišťovala se Anička, protože před ní člověk neutají ani nejmenší záchvěv v hlasu. Kývala jsem hlavou, že ano, že to jsou přesně ty květinky, které jsem si od ní přála, ale pak jsem se rozhodla být úplně upřímná. Důvěřuju své dceři natolik, že jsem si jistá, že mě pochopí. Víš, chvilku jsem si myslela, že mi neseš smažené řízky. Přiznala jsem divný tón svého hlasu. Obě jsme se rozesmáli. Tak já ti někdy příště přinesu pořádný řízek. Chechtala se Anička té představě, jak mamince nese v pondělí ráno cestou do práce smažený řízek. Ulevilo se mi, že to bere tak zlehka. A byla mi o to milejší, že se mému chvilkovému zklamání můžeme společně zasmát. Myslím, že to mohlo být další kamínek ve stavbě naší vzájemné důvěry.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová a já vás nyní zvu k poslechu a modlitbě z oficíny. Je to bohoslužba slova, kterou povede Jáhen Jan Špilar.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry a milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny otci Horkého Edvarda, a kde se zamýšlíme nad texty z písma, modlíme se, prosíme o uzdravení, o otevření, o obmytí našich srdcí i myslí, abychom byli pohotoví ke službě radostné zvěsti. Tak ať se nám to lépe daří, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Byl poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel si pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Bože, od tebe pochází všechno dobré. Slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z první knihy královské. Eliáš, Tyžban z Tyžbe, v Gileádu řekl králi Achabovi, jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, v jehož službě stojím, nebude v těchto letech rosa ani déšť, jen na můj rozkaz. Pak se k němu ozvalo Hospodinovo slovo, jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerit, který je na východ od Jordánu. Z potoka budeš pít a havranům poručím, aby tě tam živili. Šel tedy a učinil podle Hospodinova slova. Vypravil se a usadil u potoka Kerit, který je na východ od Jordánu. Havrani mu ráno nosili chléb a večer maso z potoka pil. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velikou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Tak vítejte při dnešním zamyšlení nad Božím slovem. Dnešní čtení z knihy Královské hovoří o Eliáši, o proroku Eliáši, kterého živili havrani. Havrani jsou ptáci, kteří jsou velmi chytří, pamatují si lidskou tvář, takže věděli, komu ho nosí, poznali Eliáše vždycky, když mu nesli ráno chleba a večer maso. Připomíná to trochu, jak se Hospodin stará o izraelský národ, když vychází z Egypta, že jim ráno padala mana, tedy chléb, a večer křepelky, tedy maso, aby přežili na poušti. Taková péče. Tak stejnou měl Eliáš Tišban z Tišbe v Gileádu, který králi řekl, králi Achabovi, že protože nežil správně, tak bude, jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož službě stojím, nebude v těchto letech rosa ani déšť, jen na můj rozkaz. Příběh končí tím, že vyprosí déšť a je to velký zázrak, takže nakonec vzbuzuje víru. Co tady je podivuhodné, tak je to, že Hospodin ho zve k potoku Kerit, kde je voda, a poroučí havranu, aby se o něho starali. Takže na obrazech s prorokem Eliášem často bývá havran, který vlastně nosí ráno chleba a večer přináší to maso. No. A tak nechme se unést tady tou pohádkou o tom, o tím příběhem, tím obrazem, pohádkovým o tom, jak sedíme u potoka spolu s Eliášem Kerit, který vlastně čeká, co bude dál, Hospodin ho používá a vede ho a přitom ho sytí. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli nejsme nervózní z toho, že nebude co jíst a nebude co pít, možná jestli to není náhodou tím, že nespoléháme na Boha a nedůvěřujeme mu, protože takhle se stará o nás, sice nám to nenosí havrani, ale musíme třeba chodit do práce a máme určité jako takové sociální vazby, ale na druhou stranu, když budeme v klidu a budeme věřit, tak Bůh se o nás postará, když budeme žít dobře, ano, budeme žít správně, tak jak jsme to slyšeli v té úvodní modlitbě, kdo žije správně, tak tomu ukážu Boží spásu, tak nechme se tedy tím nést. V žalmu jsme zpívali: blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Tak vzívejme Hospodina, nebojíme se ho vzývat a prosit ho. Co to znamená vzývat Hospodina? Volám ho, ne? Jako Hospodine, kde jsi? Hele, já jsem tady, pomoz mi, jo? A on to udělá. Když opravdu volám ze srdce, když to není jako dvojaký, víte? Jakože voláme a přitom děláme takovou zvláštní věc, že si myslíme na zadní vrátka a moc to jako nebereme vážně, že to děláme tak, že se to má, nebo víme, že se to má. Ale opravdu důvěřovat v Hospodina a vzývat ho
a čekat, že skutečně pomůže, že zasáhne do našeho života, to je úžasná věc. A pak můžeme věřit, že ta slova se týkají i nás. Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici, za dne ti slunce neublíží ani měsíc v noci a tak dále. V tom předspěvu před evangeliem jsme slyšeli, že se máme radovat a jásat, neboť máme v nebi velikou odměnu, a je to část evangelijního textu, který se dotýká toho nejslavnějšího kázání Ježíšova blahoslavenství, které můžeme také přeložit štěstí. Ten, kdo chce být šťastný, tedy šťastný ten, kdo je chudý v duchu, neboť jeho je nebeské království. Šťastný plačící, neboť on bude potěšen. Šťastný je ten, kdo je tichý, neboť on dostane zemi za dědictví. Šťastný, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť on bude nasycen. Šťastný je milosrdný, neboť on dojde milosrdenství. Ona šťastný čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Šťastní tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny a dcerami. Šťastní, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, ne pro svoje sobectví, ale pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. A pak je tady ten závěr. Šťastní jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat, vilhaně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velikou odměnu. Tak to je krásné, víte. Akorát kdo chce trpět pronásledováním, tupením a nadsti utrháním a tím, že vlastně vám někdo nadává a říká vám, že jste tele, nebo že vám to nejde, nebo že jste nešikovné, že jste se měl snažit víc. No, je to bolestné, ale Ježíš nám nabízí mnohem větší štěstí a pokoj, protože šiřitelé pokoje, lidé, kteří na ničem nelpí, lidé, kteří jsou laskaví, raději volí laskavost než posuzování, odsuzování a trestání všech okolo, kteří se nechovají správně, kteří se nechovají dost mravně a dost způsobně a dost inteligentně a dost aktivně a dost perfektně. Jo? Tak to je velký dar, když dovedeme být milosrdní jako Bůh. Dovedeme přijímat to, co přichází, tak, jak to je, a neotravujeme, no, prostě to je jako úžasné. Pak ti, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost jako odměna, tak to jako s nás přijímáme. Víte, když nejsme šťastní, protože nemáme čisté srdce, tak to neznamená jenom nespat se sousedkama a se sousedama, anebo s někým jiným než s vlastní manželkou nebo manželem, nebo prostě se dívat na porno, nebo prostě být závislý na drogách a používat je jako omamnou látku pro ostatní. Víte, čistota srdce znamená, že jsem vlastně takový naivní boží anděl, který věří, že vše zlé se v dobré obrátí, že má tu naději, která jde proti veškeré beznaději. Život není lehký a nikdo nám nesliboval, že bude lehký. Ale když máme naději, tak potom můžeme být šťastní, i když možná to trpí a bolí a je to nesnesitelné kolikrát, jak už potom třeba i tělo, když už je starší člověk, ale asi dříve mají děcka a mladí lidi mají bolest v duši, protože mají pocit, že nejsou dost oceněný a nečeká nic dobrého, protože na místech vedoucích sedí starý žáby, kteří sedí na prameni, kteří nechtějí pustit nikoho před sebe. Víte, ale všichni jsme čekali na to, až ty žáby odskočí z pramene, až se pohádka promění, až přijde ten statečný hrdina, který všechny tyhle ty tajemství těch zkoušek těch prodělá. Tyhle ty příběhy pohádkové jsou o tom, abychom našli v sobě odvahu k řešení problému. Abychom problém, který se zdánlivě zdá neřešitelný, tak abychom dokázali pokusit se ho řešit. Někdy máme pocit, že to řešení víme, jak má být, ale nedaří se nám to z nějakých důvodů. Někdy má řešení někdo jiný, ale vždycky má Hospodin Bůh svoje řešení, které nám může dát, když stichneme, otevřeme se jeho hlasu a necháme se jim vést. Je to ten třetí názor, ne můj, ne druhých, ale boží, který mě může vyvést
Je to ta intuice, která mě může vyvést k toho, že přemůžu převozníka přes řeku, který vozí, nebo dokážu se zbavit žáby na prameni, nebo prostě takových věcí, protože někdy se v žábě skrývá zakletý princ. Tak teď jsme přešli do trošku mystifikačního světa, ale prostě chci tím jenom říct, že máme spoléhat na intuici, která nám může pomoct k tomu, abychom vyřešili problém. A někdy je to proti všemu, proti vší logice, víte? Nechte se nést tím, co Bůh vám vkládá do srdce a do mysli, protože nám obdařil obojím a chce, aby to spolupracovalo, abychom se nechali srdcem obměkčit své přísné soudy a občas použili mozek, abychom také něco rozlouskli. Takže náš drahý pane, prosíme tě, abys nás vedl, abys nám Ducha Svatého tu intuici stále posílal, aby to byl skutečně ten vánek, který vane, kam chce a my ho občas dokázali využít. Amen.

Prosme Pána za děti a za ty, kdo je probouzejí k víře. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosme za nemocné a umírající, aby jim Pán dal potřebné síly.

Prosme Pána, aby oheň Ducha Svatého oživoval naši víru a podněcoval v nás laskavou otevřenost k těm, kdo Boha neznají.

Prosme Pána za církev, aby ji obnovoval u svého stolu svým slovem a Eucharistií. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosme Pána na přímluvu svatých otců Buly a Drboly, abychom žili odvážně svůj život, nebáli se problému a dokázali vždycky naslouchat Duchu Svatému, jaké řešení nám Bůh nabízí.

Prosme Pána za mír na celém světě, za mír na Ukrajině, za mír v Gaze, za mír v Africe, za mír v Americe, za mír v Ázii, všude tam, kde bojují lidé, pronásledují křesťany a kde se pokřivují práva obyčejných lidí. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Pane, o uzdravení pro všechny, kdo trpí bolestmi kloubů, bolestmi hlavy, bolestí duší, bolestí prostě jakoukoliv bolestí, která je bolí. Tak prosím tě, Pane, o umírnění, o uzdravení, o tvou přítomnost, aby v tvé blízkosti se nadechli a dokázali pocítit tu uzdravující lehkost a pokoj, který dáváš jenom ty. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě za naše vládce v naší zemi, v České republice, na vládu, za senát, za poslance, za prezidenta, za všechny, kteří mají tu moc, že mohou ovlivňovat veřejný život a naše podmínky, v jakých žijeme, dej, ať se řídí také Duchem Svatým, který jim našeptává, co mají dělat, a ne, ať se řídí svým vlastním egem, které je vede na úplně opačnou stranu. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dej, Pane, abychom byli otevřeni tvému svatému duchu, kterého jsi seslal, aby nás všechno naučil. Dej, abychom byli pozorní, abychom dokázali stichnout v tvé blízkosti, v tvé přítomnosti a abychom uměli potom stát a jít, nejenom poslouchat, ale abychom také podle toho žili. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě, Pane, abychom přijali sebe sama takové, jací jsme. Abychom nehráli dvojí hru. Abychom se netvářili navenek jako svatoušci a uvnitř nehřešili a netoužili po zkáze a hříchu a zlých věcech. Dej nám, Pane, odvahu udělat ten krok důvěry, že s tebou všechno projde a půjde a že nám pomůžeš, abychom zvládli všechny své závislosti, všechny svoje touhy k pádu, všechno to, co nás vede a čím nás ovládá ten zlý. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Osvoboď nás, Pane, z otroctví hříchu, který nás mučí, svazuje a poutá. Dej, abychom nelpěli na ničem a na nikom, abychom dokázali se rozhodnout pro tebe, pro lásku a dokázali lásku žít, milovat, milovat tebe, milovat druhé lidi a milovat a přijímat sebe takové, jací jsme. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Pane, abychom v tomto duchu dokázali se rozhodnout a konat a hájit spravedlnost, abychom se nenechali jenom tak ovládat, ale abychom dokázali zvednout hlas nebo něco udělat, pokud to jde, abychom chránili opravdu tvoje zákony, které si světu daroval, abychom dokázali důvěřovat, abychom dokázali mít úctu, abychom si udělali čas pro tebe, pro sebe i pro druhé, abychom měli rádi své rodiče a dokázali se za ně nejen modlit, ale také pro ně něco udělat. Abychom dokázali být, měli čisté srdce, abychom se zbavili nenávisti, touhy po vášni, abychom se dokázali ubránit lži, touze brát si, co nám nepatří a hlavně, abychom nezáviděli.

a poprosme Panu Marii o pomoc. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojme modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje. A vy, kdo jste doma sami, pozdravte se, přijměte pozdravení Kristova pokoje skrze vlny Rádia Proglas. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.

Modleme se. Bože, náš Otče, ty bez přestání hledáš ty, kdo se ti vzdálili, a na znamení odpuštění nám dáváš na ruku prsten marnotratného syna, prsten veselý. Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, tvá láska je větší než naše srdce. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme mohli strávit chvíli nad písmem v modlitbě, že jsme mohli přednášet své prosby i ty nevyslovené a že můžeme důvěřovat, že je slyšíš a vyslyšíš skrze Krista, našeho Pána. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé Božího slova, i vy, kdo nás slyšíte jenom tak náhodou, dneska je svatého Medarda, takže Medardovo kápě 40 dní krápe. Pokud někde vás prší, tak to máte smůlu, pokud je hezky, tak se radujte, bude krásné léto. Chtěl bych oznámit, že 13. června v jednu hodinu u jezuitů oslavíme život paní Kulové, která byla pravidelnou návštěvnicí brněnských kostelů, byla takovou dobrou duší brněnských křesťanů. Znali jsme se přes 40 let, a tak, milé sestry a milí bratři, pokud máte chuť, můžete se ve 13 hodin v sobotu 13.6. zúčastnit rozloučení s ním, mše svaté, zádušní, kde budou moci kázat. Jinak samozřejmě vám přeji krásný týden, protože na konci týdne je slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, a to není jenom oblíbený svátek našeho emeritního pana biskupa Cikrleho, ale je to svátek nás všech, protože Ježíšovo srdce má s naším srdcem velkou souvislost. A tak vám žehnám, prosím o požehnání. Pán ať je vždycky s vámi, požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a buďte šťastní ve jménu Páně.

cancionera. No dejes de sorprenderme.

se čas právě dnes v noci. Mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní.

místo zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní.

Ahoj holky a kluci. Včera jsme slyšeli první díl pohádkového příběhu Lenky Rožnovské o panence Šuplence a panáčkovi Kopíráčkovi, který skončil honičkou. Dnes budou hrát naťukanou a uzdravovat zlý sešit.

0: Píráčku. To byla honička, to byla legrace, viď?
1: Byla, Šuplenko. Na chvíli si odpočineme.
0: Odpočineme, Kopíráčku. Hezky se posadíme.
1: Tak. Šuplenko, co pak to je?
0: To je psací stroj naší babičky. Píše na něm pohádky.
1: Šuplenko, zahrajeme si naťukanou.
0: Naťukanou? Jak se to hraje?
1: Jednoduše. Budeme ťukat do písmenek. Jednou ty a jednou já. Komu psací stroj cinkne, ten vyhrává.
0: Dobře, já začínám. Hop na písmenko A.
1: Hop, píšu U.
0: A, U, to je au. Takové slovo se mi nelíbí. Přidám písmenko T.
1: A já O. Napsali jsme auto. Juchu.
0: To je legrace. Jedeme dál. J.
1: E.
0: D.
1: E.
0: Auto jede. Přidávám D.
1: O. Máme napsáno auto jede do.
0: K.
1: O.
0: P.
1: E.
0: Č.
1: K.
0: A.
1: Tečka. Hurá, vyhrál jsem.
0: Já chci taky vyhrát. Hrajeme ještě jednou.
1: Začínám.
2: No, co pak se to tady děje? Kdo mi tu skáče po klávesách? Kdo mi tu ničí psací stroj?
0: Kopíráčku, rychle pryč. Babička jde. Zlobí se na nás.
1: Au, Šuplenko, pomoc, zakopl jsem. Babička mě chytí.
2: Můj ty smutku, co pak to tady mám za černé nadělení? Čí pak ty jsi?
1: Já jsem, prosím, panáček Kopíráček z druhého šuplíku. Jenomže teď jsem zaklíněný mezi dvě písmenkové klapky. Au, au, babičko, nemůžeš mě vytáhnout.
2: Toť se ví, že můžu. Počkej, nožičku pěkně pootočíme doprava, doleva a je to, vidíš, už si venku.
1: Děkuju, babičko.
2: Panáčku a panenko, ať už vás u psacího stroje nevidím, vždyť mi ho můžete pokazit. Děti, tady je ale nepořádek. Sešit patří do šuplíku. Hrníček s čajem odnesu, abyste mi nepobrindali stůl a psací stroj raději taky posunu. Tak, teď si můžete na mém stole hrát. Místa máte, habaděj, ale hrajte si opatrně, ať se vám nic nestane.
1: Neboj se o nás, babičko. My si hrajeme opatrně, viď, Šuplenko?
2: No tak dobře, hrajte si.
1: Panenko, co pak ti je? Proč stojíš jako omráčená? A proč máš oči jako slané moře? Co pak se stalo?
0: Kopíráčku, babička dala do mého šuplíku zlý sešit. On mě chytil a nepustil, protože nechtěl být prázdný. A já se ho bojím. Kopíráčku, já už se do šuplíčku nikdy nevrátím.
1: Nebreč, panenko, můžeš bydlet se mnou. Ve druhém šuplíčku je taky hezky.
0: Jenomže, panáčku, já jsem panenka Šuplenka, co má na starosti první šuplíček. Já v něm bydlím, já v něm uklízím.
1: Neplakej, podívej, slaný potůček ti stéká dolů na zástěrku. Zástěrku už máš mokrou, ždímat by se dala. Šuplenko, psací stroj nám něco napsal. Chceš? Já to přečtu. Mám tě rád. Hezká věta, viď?
0: Kopíráčku, mám to. Už vím, jak to uděláme, aby sešit nebyl zlý. Do sešitu vložíme tuto krásnou větu a on už se nebude zlobit, že je prázdný.
1: Panenko, ty jsi hlavička. Ale já mám taky nápad. Aby měl sešit srdce, nakreslíme mu ho.

0: slova dají větičku, větu, co čteš rád a znova, větu, klíček k srdíčku.
1: Na nebezpečnou výpravu se musíme, jak se patří, připravit.
0: To se ví, větičku nejdříve vystřihneme. A pak ji do sešitu nalepíme. Lepidlo? Kopíráčku, potřebujeme lepidlo.
1: Já ho vzbudím. Halo, lepidlo, pomoz nám něco přilepit. Vstávej.
2: Dej mi pokoj, už nelepím. Jsem staré a jsem v důchodu. Když něco chceš, řekni si lepící pásce. Leží hned vedle mne.
3: Mňam, jo, řekni si mě, mňam, řekni, co chceš zalepit, mňam, přilepit, mňam, oblepit, já to hned udělám, mňam.
1: Potřebujeme do sešitu přilepit hezkou větu, aby se sešit na svět nemračil jako kakabus.
3: Mňam, to je pro mě maličkost, mňam.
1: Šuplenko, lepit bude lepicí páska. A co tuška, která nakreslí srdíčko? Tuška půjde také s námi.
0: I kde pak tuška? Ta by srdíčko nakreslila černě. Kdo má černé srdce, má srdce zlé. A to my přece nechceme. Půjde s námi červená pastelka. Červená pastelka namaluje červené srdíčko.
1: Jsme všichni? Jdeme, Šuplenko, veď nás.
0: Půjdeme potichoučku za linkami. Ty se v sešitě vyznají.
4: Link, pevně se nás držte, ať se v sešitě nestratíte.
5: Ha, a mám vás. A mám vás všechny. A zůstanete tu se mnou a už mi nikdy neutečete.
3: Mňam, hele, sešite i hned nás pusť. Mňam, nebo v tobě nadělám pěknou paseku. Mňam, všechny stránky ti polepím. Mňam.
5: Tak ať.
1: Počkej, nesmí mi na něho tak zhurta.
0: Jen kdyby nás sešit tolik netiskl. Auto bolí. Pastelko, prosím, nepíchej mě svou špičkou.
6: Promiň, Šuplenko, zleknuť mám škytavku. Potřebuji něco nakreslit.
5: Co to je?
0: To je ono, pastelko, kresli, sešitu se to líbí, nakresli do něho srdíčko.
1: Sešit uvolnil své stránky, rychle všichni pryč.
5: Počkejte, neutíkejte.
1: Vážně, neutíkejme, vždyť jsme chtěli do sešitu přilepit kouzelnou větu.
0: Chtěli. Ale já už tam nepůjdu. Já už nechci být znovu chycena.
1: Neboj, Šuplenko, to zvládneš. Pojď, dej mi ruku.
3: Mňam, já mám taky pro strach uděláno. Mňam. Nalepíme větu hned vedle srdíčka. Mňam, jdeme. Mňam.
1: Hotovo. Pásko, jsi šikulka.
5: Díky, kamarádi, za srdíčko. A mám vás rád.
1: Nyní zač sešite. To mi ti rádi pomohli. Vyďte, kamarádi.

Zítra prý povozí panenku Šuplenku a panáčka Kopíráčka Kůň a budou mít nějaký hrozný sen. Pohádku Lenky Rožnovské vám vyprávěli a hráli studenti a učitelé střední pedagogické školy v Odrách pod vedením Martiny Pavlíkové. My máme děti teď čas na jednu písničku a ta je z pohádky a jmenuje se Nebojte se pohádek. Tak pojďme na ní.

To byla ta pohádková písnička. A teď už byste děti měli jít spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane milý, děkuji ti za to, že tě smím znát. Díky za to, že tě mohu poznávat z krásy přírody, z milých úsměvů lidí kolem sebe, z vyprávění těch, kteří tě mají rádi. Prosím tě o čisté srdce a touhu poznávat tě stále víc. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Vítejte. Michal Vrublevsky je jazzový saxofonista, dramaturg festivalu Jazz Goes to Town a také jeden ze zakladatelů hudebního vydavatelství MA Records. Klára Pudláková je kontrabasistka, členka různých projektů a kapel od jazzu po folk. Dohromady tvoří pár a také jazzové duo s názvem Toša. O nich a o jejich novém albu Opatrně budeme v dnešním pořadu hovořit. Začneme ale hudbou, skladbou Jak jsme šli.

0: Posloucháme jazzové duo Toša z jeho prvního alba nazvaného Opatrně. Tošu tvoří saxofonista Michal Vrublevský a kontrabasistka Klára Pudláková. A já se Kláry ptám, kdy a jak Toša vznikla.
1: Tak Toša vznikla asi 2 roky zpátky, možná trochu víc už to bude pomalu teďka. A vzniklo to tak, že jsme s Michalem spolu začali žít a tak se to tak nabízelo, když jsme oba muzikanti s podobným vkusem a podobným nastavením, že bychom spolu teda mohli i hrát, když už spolu žijeme. Tak jsme si spolu párkrát zahráli a ukázalo se, že nám to funguje a tak jsme spolu začali hrát, až z toho vznikl projekt, až z toho vznikla kapela.
0: A bylo od začátku jasné, co spolu budete hrát, nebo jak vznikal tvar té hudby?
2: No, tvar se vlastně vyvinul tak spontánně, my jsme si to tak zkoušeli spolu hrát a myslím si, že ta estetika toho, co děláme teďka, vyplynula přirozeně úplně, bez toho, aniž bychom o tom nějak mluvili nebo to nějak strukturovali dopředu.

0: Měla Toša nějaký předobraz nebo vzor, nebo to prostě jen tak vzniklo ze společného muzicírování?
1: Asi spíš toho společného muzicírování, nebo určitě máme nějaké vzory, ke kterým jsme se vraceli, obzvlášť po tom, co jsme se to takhle dali dohromady, ale že bychom se snažili někoho napodobit nebo přiblížit něčemu, nějakému už existujícímu projektu, tak to ne. To opravdu jsme jenom, opravdu to jenom vychází z toho, jak nám to přijde, jak, co nás napadne za skladby a jak nám to dohromady prostě funguje.
0: Album se jmenuje Opatrně. Souvisí to nějak s estetikou Dua nebo s vaším přístupem a nebo spíš s příběhem toho alba?
2: No, vlastně se dá říct, že určitá opatrnost, určitou opatrnost vždycky musíme dodržovat. Co se mě třeba týče, tak hraní s kontrabasem pro mě znamená, že převážně hraju mnohem potišejc než třeba v jiných kapelách, abych jako udržel tu akustickou rovnováhu. A takže vlastně za mě jakoby něco takového poetického v té hudbě vyjadřující opatrnost asi bude. I vlastně v těch písničkách mi to tak připadá.
0: Jak je to s kontrabasem? Musí naopak hrát hlasitěji?
1: Hlasitěji asi vyloženě ne, nebo tak záleží na kontextu. Občas, když hrajeme akusticky v nějakém třeba nepříznivém prostředí, tak pak se nadřu, abych to teda utáhla, ale většinou máme příjemný hraní, kde je třeba šikovný zvukař, anebo je ta akustika už sama o sobě právě krásná, že mi spíš pomáhá. Ale moje opatrnost je spíš v tom udržet ten proud hudební a zvukově to spíš nějak podchytit a vyplnit, aby to prostě fungovalo, abych to tomu posluchači prostě co nejsnáš naservírovala, co se snažíme předat.

0: Jak moc to, co hrajete, jsou tedy písničky? Jak moc je to improvizace?
1: No, procentuálně vzato je to asi určitě víc improvizace než písničky, ale třeba konkrétně na té desce, ta deska je rozdělená na 11 částí, z nichž 8, je to tak, 8 jsou vlastně napsané originální kompozice, takže písniček je tam dost, ale ty písničky často vlastně nemají takový ten standardní jazzový režim, ve kterém se potom na ně formálně improvizuje, ale často vlastně po těch písničkách je úplně otevřený prostor pro to, co my chceme dál s nima dělat, takže z toho ve finále vyplyne to, že většina vlastně i té desky je úplně kompletně improvizovaná.
0: Ty písničky nebo části, ale...

0: Album Opatrně jazzového dua Toša vyšlo u hudebního vydavatelství MA Records. Jedním z jeho zakladatelů je právě Michal Vrublevsky a mě zajímá, podle čeho určí, že album zapadá do dramaturgie MA Records.
1: Tak já myslím, že je to často tak, že to album nezapadá nikam jinam. To bych vlastně možná určil jako takový společný jmenovatel. Nemáme žádnou danou estetiku, naše alba určitě zní každý úplně jinak. Všechny jsou svým způsobem experimentální, ale to může znamenat ledacos. Ale zejména mi přijde důležitý to, že oni jako převážně nesplňují žádný standardní kritéria, díky kterým by mohly být vydaný někde jinde. Což znamená, že to prostě není tam jakoby vyloženě, nejsou to mainstreamové odnože svých žánrů. Většinou jsou to spíš hudby, které jsou na pomezí různých vzorů a různých ideálů.

0: když jste připravovali album, tak snažili jste se nějakým způsobem i o to, aby teď nejenom těmi názvy, ale aby ty skladby tvořily opravdu něco jako příběh, něco jako souvislý celek?
1: Myslím, že jsme se o to nějak vědomě nesnažili, ale že se to tak stalo, že to tak vyšlo, že ty skladby jsou dost kontrastní a to, jak s nima nakládáme, je u každé té skladby dost jiné, takže myslím si, že příběh tam na obou stranách té desky se nějaký příběh najde.
2: Předchozí hudební ukázka měla krásný název Jamník miniaturovi a teď to bude pohádka.

0: Každý z vás má další hudební projekty, další kapely, případně dua. Jaké vlastně postavení pro vás, teď pro každého zvlášť, to duo Toša má, v čem je třeba výjimečné v kontextu toho, čemu se věnujete?
1: Tak pro mě je výjimečné tím, že spolu žijeme, takže je to taková práce, kterou může člověk vytáhnout v podstatě kdykoliv, se o tom můžeme bavit třeba, nebo to nějak řešit, tak v tomhle je to rozhodně výjimečné oproti mým jiným projektům.
0: A po hudební stránce?
1: A po hudební stránce asi je to pro mě něčím nejsnažší v tom, jak to funguje, že se není potřeba moc kompromisů, na které jsem si zvykla, že jsou nevyhnutelné v tvorbě, ale tady nejsou vlastně vůbec potřeba, protože panuje nějaká shoda permanentní.
0: Jak je to u Michala?
2: No, pro mě je to hodně výjimečný z mýho hráčského pohledu, protože já tam fakt hraju jako jiným způsobem než v jiných kapelách. Mám samozřejmě mnohem víc prostoru, mám prostor na to jako být dynamicky do úplných extrémů a zároveň taky vlastně řekl bych, že hraju hodně melodicky, jakože dá se říct, že to je takovej jako, taky jako by v něčem jako nejméně experimentální hraní, ale zároveň je to takový jako taková zábavná poloha, kdy si můžu jako nejlíp šáhnout do nějakého jako osobního podvědomí toho, co chci zahrát, bez toho, aniž bych se vlastně musel přizpůsobovat nějakému konsenzu více lidí, protože jsme tam jenom dva a vlastně ta situace je hodně intimní tady v tomhle tomu.

0: Představujeme si jazzové duo Tosha a jeho první album s názvem Opatrně. Album vychází v červnu 2026 a já se Michala Vrublevského ptám, co se bude dít po jeho vydání.
1: Tosha hned po album pokřtí, vlastně 16. června v Praze v Hudebním informačním středisku proběhne křest, potom 27. června v rámci festivalu Day of Sound v Kutné Hoře proběhne další speciální koncert a potom v září plánujeme takové menší turné na Moravě, kde budeme hrát například na festivalu Jesnění a nebo také ve Vrátnici v Rožnově pod Radhoštěm.
0: O svém albu i plánech hovořili členové jazzového dua Tosha, kontrabasistka Klára Pudláková a saxofonista Michal Vrublevský. Rozhovor vedl Milan Tesař. Finální zvukové zpracování měl na starosti Šimon Vítek. Na závěr si z alba Opatrně poslechneme skladbu Noční motýl.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zítra po 9:30 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Projekt evropského bojového letounu FCAS údajně končí. Výrobci z Německa a Francie se nedohodli. Nymburští basketbalisté hrají v Pardubicích čtvrté finále ligy. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
3: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
2: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard korun. Německo a Francie zastavují společný projekt bojového letounu příští generace FCAS. S odvoláním na vládní kruhy o tom informují německá média. Projekt zahájili před 9 lety prezident Emmanuel Macron a tehdejší spolková kancléřka Angela Merkelová. Selhal ale na neschodách.
4: Francouzský koncern Dassault a německý Airbus se nakonec nedokázali dohodnout. Zatímco Francouzi tvrdili, že by novou stíhačku postavili klidně sami, tak Němci upozorňovali, že se nenechají upozaďovat. Francie a Německo by teď měli spolupracovat aspoň na zbývajících částech projektu, jako je propojení různých zbraňových systémů, senzorů a platform do jednotného bojového cloudu. Letoun FCAS měl být ale vlajkovým projektem evropské obranné spolupráce a taky měl demonstrovat nezávislost na Spojených státech. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil 2 případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři je nařídili zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, vysvětluje mluvčí Petra Hrabčáková.
5: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlin lékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křízku révovému.
2: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímků z družice.
6: Pardubičtí basketbalisté vyhráli ve čtvrtém finále Národní ligy nad Nymburkem 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Páté utkání série se bude hrát na palubovce Středočechů ve čtvrtek. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
7: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil třetí pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. O 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
8: Nehoda na D2 před Brnem a zavřená silnice 11 u Ostravy. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna po nehodě a u zavírce už průjezdná. Zatím omezeně za sjezdem na Slavkov v 8. kilometru je průjezdný odstavní pruh. Je tam hustší provoz, kolona se v místě teď netvoří. Na Pražském okruhu směr Ruzině za sjezdem na Barrandov šetří nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici silnici, zřejmě proto ještě před chvílí regulovali vjezdy do tunelů. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy do Opavy už přes hodinu je neprůjezdná. Za Globusem narazilo osobní auto do svodidel. Obě se to dá přes Plesnou a Velkou Polom, případně Hlučín. Stará silnice do Opavy je u odbočky na Krásné Pole už několik měsíců neprůjezdná. A na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem překáží následky nehody. Pozorujte za Rosečí, je tam převrácené nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

kraje, kde vládnou jazzmeny a big beat hraje. Nosí se pán krok a podkolenky a stíny pod okem a místo

autobus. O ránu do kina, co se nezraje, vesmír se rozpíná, zmrzlina taje.

0: poslechněte si sestřih z rozhovoru s benediktinskou abatyší Carmen Tačmurat, nazvaný Malá společenství Velké otázky, který proběhl 21. května v rámci platformy Dominikánská 8. Osobnost Carmen Tačmurat spojuje dva světy, které se na první pohled zdají vzdálené. Sociologické myšlení a hlubokou duchovní zkušenost. Profesorka sociologie ve svých posledních knihách ukazuje, že malé, živé a osobně odpovědné komunity mohou být pro dnešní dobu nečekaně inspirativní. A zve k tomu, abychom i uprostřed nejistoty, změn a každodennosti dokázali zahlédnout hloubku, smysl a vnitřní bohatství života. Rozhovor s ní vede Petra Švecová. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Jeden ze svých textů jste uvedla větou: jsem řeholnice, sestra a socioložka. Co to pro vás znamená?
2: Když jsem vstupovala do kláštera, tak představená řekla, jako socioložka jsem tam vstupovala, řekla, nesnažte se tady pro Boha všechno sociologicky pozorovat, jinak to všechno dopadne špatně. Jak vidíte, špatně to nedopadlo. Pořád jsem ještě benediktínka a pořád jsem také ještě socioložka. Také jsem součástí světového benediktinského společenství a pořád žiji podle řehole svatého Benedikta, která už je stará 1500 let a vlastně je to úplný zázrak, že podle toho dodnes lze žít. No a jako socioložka mám často pohled i na struktury, na to, co funguje, co nefunguje, kde to skřípe. Kolikrát si jako socioložka říkám, přece to musíte vidět, když já to vidím, ale moje sestry to velice často vidí úplně jinak, protože to vidí z jiné tradice. Ale je docela dobře možné, že ty role přepínám, jako všichni ostatní je také přepínají. Chvíli jste víc maminka, chvíli jste víc pracující žena. Takže je možné, že já přepínám taky úplně stejně.
1: Když se řekne benediktinský život, hodně lidí si představí hábit, klášterní zdi a určitý odstup od běžného světa. U vás ve Véniu je to ale trochu jinak. Chodíte do práce a hábit nosíte hlavně při liturgii.
2: Náš mnichovský kardinál o nás říkává, toto je model budoucnosti, ale já si to nemyslím. My jsme prostě součástí té velké rozmanitosti a šíře benediktinského řádového života. Pořád jsou komunity, které jsou spíše kontemplativní, uzavřené a to, jak žijeme my, je v rámci benediktinského řeholního života v Evropě spíše výjimečné, že jsme taková civilnější komunita, která, kde se chodí do práce. Já bych nás nenazvala modernními benediktínkami. Já si prostě myslím, že jsme pouze součástí benediktinského řeholního života na tom jeho širokém spektru.
1: Vy jste napsala knihu o malých společenstvích a v ní ukazujete, že malá komunita není jenom zmenšený klášter. Co se podle vás nejvíc mění v malém společenství?
2: K tomu musím říci, že jsem navštívila řadu malých komunit, ale takové komunity, které byly vědomně založené jako malá společenství. To znamená, že to nebyla zestárlá společenství, která se prostě přirozeným procesem zmenšila. Byly to komunity, které chtěly zkusit žít jiný benediktinský život už od začátku, už při svém založení. A k tomu je potřeba dodat, že často i ty budovy byly takové, že neumožňovaly jinou než malou komunitu. A jak se žije v těchto komunitách? Myslím, že komunikační cesty jsou kratší, přímější a jednodušší. Například se členové těch komunit setkávají při společných jídlech, při společném stolování a tam spolu mohou leccos probrat a ze spoustu věcí vlastně dosti flexibilně měnit. My v Mnichově, i když také nejsme tak etablovaná velká velká komunita, tak když chceme něco změnit třeba v liturgii, tak je to dlouhý proces. Je potřeba to velmi důkladně prodiskutovat tam a zase zpátky. Takže je to dlouhý proces. Často to vypadá pouze jako vnější jev, ale mně se na těch komunitách líbilo, že jsou vnitřně velmi dynamické, živé. V Mnichově je nás 13 sester. Dvě sestry jsou 88 leté, pak máme nějaké ve středním věku, ale máme také několik sester na konci 30, na začátku 40, takže máme i velice dobrou věkovou strukturu. V Praze jsme 4. Ty malé komunity, o kterých jsem hovořila, se kterými jsem vedla interview, měly 2, 4 nebo 5 bratrů či sester. A to už je tedy rozdíl, co se počtu týče. Ale jedna věc pro mne ještě byla velice důležitá. A sice každá sestra, každý bratr, kteří vstupují do takovéto komunity, ty mají vlastní historii. A velmi často ji nechtějí držet pod dekou, ale chtějí o ní i hovořit, chtějí se tomu vyjadřovat, a to by ve větších komunitách bylo velmi, velmi náročné.
1: V Česku je zmenšování komunit vnímáno převážně jako, řekněme, negativní jev. Někdy se mluví o krizi. Vy vysvětlujete, že malá komunita není projev něčeho, čeho bychom se měli bát, ale že je to, nebo to může být, i velmi plodná forma života.
2: On je opravdu veliký rozdíl, jestli jste původně velké společenství, které se zmenšuje a zmenšilo se, anebo jestli jste vědomě založeni jako malá buňka, jako malé společenství. Samozřejmě ty velké komunity se zmenšují i v Německu a je to problém, zejména když jsou na nějakém proslulém místě, kde je tisíc let duchovní tradice, kde se tisíc let lidé modlí. Ty komunity se musí začít nastavovat nově, musí přijít na to, jak se nově definovat. Často nejsou zvyklé na to, že jich je tak málo a že ta komunikace bude probíhat jinak. Zároveň je to pro tyto komunity i šance, protože tím, že se zmenšujeme, máme šanci být intenzivnější v duchovním životě, vést intenzivnější duchovní život, plodnější, mnohem i bohatší, můžeme být spontánnější a více se otevírat ostatním lidem, ve smyslu otevírat své brány ven směrem k lidem. I velká společenství často vedou velmi intenzivní a bohatý duchovní život. Já bych spíš řekla, že ty malé komunity mohou ale zkoušet mnoho nových věcí. Například my teď můžeme zpívat gregoriánský chorál a za 5 let se můžeme rozhodnout, že to prostě dělat nebudeme. Máme větší flexibilitu a díky tomu také ty malé komunity mohou snáze oslovovat další lidi. A jak už jsem zmiňovala, je velice důležité otevřít své vlastní brány, své dveře. Je sice krásné zpívat chorály v krásném kostele, ale mohlo by to vést k tomu, že nebudeme vědět, jak se svět za branami toho kostela, toho kláštera mění. A pro malé komunity je prostě snazší být otevřený tomu světu. My v Mnichově i tady v Praze chodíme do práce. Díky tomu jsme v kontaktu s jinými lidmi. Lidmi můžou být osloveni tím, jak žijeme, jak pracujeme.
1: Možná ještě, co jsou ta rizika?
2: No, myslím, že tím největším rizikem je právě velikost těch malých komunit. Když jeden ze tří odejde a jeden onemocní, tak pak se ten poslední musí modlit sám, nebo možná už potom také ne. Takže když jeden člověk odejde, pak je veliké nebezpečí, že ta komunita zkolabuje, přestane existovat. Další riziko malých společenství je, když každý žije svými individuálními projekty, dělá si své věci, vzájemně se neruší, každý má vlastní prostory, tak pak už se míjejí. Pak už to vlastně není ten klášterní život. Takže je nesmírně důležité zůstat v kontaktu, zůstat v propojení a pořád vědět, jak odpovědět na otázku, proč jsme vlastně tady a děláme to, co děláme. Další riziko je v přecenění. Ti lidé musí být schopni odhadnout, co je v jejich silách. Když mají spoustu různých projektů, tak je snadné se přecenit. A když se přeceníte, tak se to celé pak také může zhroutit.
1: Jak to můžeme poznat? Jak můžeme poznat, že ta komunita, tým nebo společenství jsou skutečně zdravé, dobře soudržné a že nejde jenom o nějaký idealizovaný obraz nebo zbožné přání těch, kdo v té komunitě jsou nebo kdo ji vedou?
2: Myslím, že neexistují kritéria, jak to posoudit. Každá komunita to musí cítit sama, že to někde skřípe. Pro každé společenství je ohrožením, když se někdo stáhne. Existuje na to takový obraz ponorky, když se prostě ponoří a zmizí. V malých společenstvích to jde hůř. Tam se těžko můžete takto stáhnout, takto skrýt, ale když už se to stane, tak je to pro to společenství problém. V malých komunitách také mezi těmi lidmi musí být dobrá chemie. Musí ta chemie sedět. Teď se hodně hovoří o tom, jestli někdo rezonuje či nerezonuje, a když někdo nerezonuje, tak je pravděpodobné, že také z toho společenství odejde. Já si myslím, že jedno kritérium přece jenom je, a sice když se ta komunita uzavře. Když už chtějí být zbožní jen mezi sebou a modlit se jenom oni společně mezi sebou, tak to je příznak toho, že ta komunita už není živá.
1: Vedle toho se dlouhodobě věnujete doprovázení jednotlivců, včetně kněží a řeholníků. Jak takové doprovázení konkrétně probíhá?
2: Provázení komunit se samozřejmě velice liší od provázení jednotlivců. V poslední době jsem provázela několik společenství. Jedná se o většinou o společenství, která se ocitnou v nějaké nové situaci, například, že k ním někdo nový vstoupí a musí se s tou situací nějak vyrovnat. Pak většinou stačí třeba 5 intenzivních víkendů nebo dnů a pak už to ta komunita musí dál zvládat sama. Hovořila jste o plochých hierarchiích. To se nabízí, když je to malá skupina, tak hodně rozhodnutí padne ve společném dialogu, ve společné komunikaci. Ale přesto je potřeba, nebo musí to společenství mít nějakou poslední zodpovědnou instanci. Často je to potom v mateřském klášteře. A to je ta poslední instance, která činí velká rozhodnutí. Nebo když jde o velké rozhodnutí, tak musí být někdo ten poslední odpovědný, například když jde o hodně peněz. No a co se týče doprovázení jednotlivců, tak u nás se mnohé sestry vyškolily a doprovázíme muže, doprovázíme ženy, doprovázíme řeholníky, ale i kněží. Já mám tu zkušenost, že kněží se často rádi nechávají doprovázet ženou, protože mohou nahlédnout i své dosud nepoznané stránky a mohou vést i pro ně do té doby nečekané rozhovory a docházet k nečekaným poznáním. Důležité je, aby ženy ani muži nebojovali sami, nebyli osamělými bojovníky. Je potřeba se propojit v tom procesu, diskutovat s ostatními, postupovat společně, protože když je někdo osamělý bojovník, tak velmi často nemá šanci.
1: Vy se individuálnímu doprovázení věnujete více než 20 let. Vysledovala jste během toho, to dlouhého období, že jsou zde nějaká opakující se schémata nebo témata specifická vlastně pro duchovní dozrávání žen?
2: Ono to doprovázení má různé roviny. A určitě se nesmí přeskočit rovina psychologická. Ono totiž u toho doprovázení nejde jen o duchovno, ale i o to, co ti lidé zažili v mládí, jaké prožitky mají za sebou, jaké zkušenosti. A to se velice často u žen a mužů liší. Ženy velmi často zažily na násilí, muži také samozřejmě, ale většinou v jiné formě. Během duchovního doprovázení se to objeví, to vyplave a pak je možná lepší to řešit v nějaké terapii. Ale to samotné duchovní doprovázení mužů a žen, tam už moc velké rozdíly nejsou, protože jde o vztah ke Kristovi a tam záleží více na jiných úplně proměnných, jako je třeba věk, jako je životní situace a podobně, a u mužů a žen tam pak zase tak velké rozdíly nejsou. Ale ten původ v rodině či původ v církvi a co se během toho dělo, to je něco, co se musí vyřešit, pokud chce se člověk ve svobodě duchovně rozvíjet.
1: Co jste jako žena, která měla autoritu, měla moc, jako abatyše a jako akademička, co jste se naučila o moci a o autoritě?
2: Když vedete klášter, tak nemáte žádnou moc, když ostatní nebudou spolupracovat. Když to nebudou ostatní chtít, tak žádnou moc nemáte. Tady je potřeba říci, že autorita není to samé, co moc. Autorita znamená, že se snažíte najít konsenzus s ostatními a společně formulujete cíle a kroky, které k jejich dosažení povedou. Říct si autoritativně, takhle to uděláme, to už prostě dneska nefunguje a už vůbec to nefunguje v ženských komunitách. Protože ty ženy, které do těch komunit přicházejí, jsou natolik individuality, natolik už mají vědomí vlastní hodnoty a odpovědnosti, že tohle je neakceptovatelné. A co se týče moci, tak to nesmí být moc nad lidmi, ale moc spolu s ostatními k prosazení společných cílů. A to je to, co jsem se naučila, doufám, také po celý život realizovala.
1: Co pro vás znamená žít víru tak, aby vedla ke svobodě a odpovědnosti?
2: To je velmi osobní otázka, vy jste ji takto ale také formulovala. Kdybych měla pocit, že víra a život podle řehole svatého Benedikta nevede k větší svobodě, tak by to pro mne nebyla ta správná cesta. Já musím vědět, že jsem na správné cestě a že to povede k tomu, že budu žít uvolněně. To slovo Gelassenheit v němčině lze přeložit do češtiny velmi dobře, tak jako v pohodě, být v pohodě. A to i navzdory tomu, že před námi se zdá, že je spousta neřešitelných překážek, tak já si tuhle životní pohodu díky tomu mohu uchovat. Já to často vidím u starších bratrů či sester řeholníků, že oni v sobě takovou tu veselou pohodu vlastně mají. A myslím si, že to je důkaz zdařilého šťastného vlastného řádového života, což bych si pro sebe přála taky.
3: Gelingen kann und das wünsche ich mir für mich selbst auch.

0: celý život. Fatálně brát rány snesem, jen ruku nedát.
1: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
2: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. června. Lev 14. ve Španělsku. V sobotu 6. června zahájil papež Lev 14. svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu. Vydal se na 7 dní do Španělska. Jeho cesta má 3 etapy: Madrid, Barcelonu a Kanárské ostrovy. V dnešním pořadu nabídneme přehled první madridské části cesty, která se uzavře v úterý ráno. Jak dobře víte, tato cesta, první cesta papeže do Španělska po dlouhé době, mě osobně velmi těší. Do Španělska jsem přijížděl mnohokrát, ale poprvé s tímto posláním. Čeká nás apoštolská návštěva, setkání s věřícími, oslava víry, hlásání poselství Ježíše Krista. Ale zároveň chci pozdravit všechny, celou společnost, protože církev přináší poselství pro všechny. Řekl Lev 14. na palubě letadla z Říma do Madridu v pozdravu 80 novinářů, kteří ho během cesty doprovázejí. Na madridském letišti přivítal papeže španělský královský pár, král Filip VI. A královna Letícia. Jak si žádá protokol, první papežova návštěva v zemi je zároveň také státní návštěvou. A proto první kroky Lva 14. vedli do královského paláce ke zdvořilostní návštěvě. Ve sloupovém sále paláce se následně uskutečnilo setkání s představiteli veřejného života. Ve své první promluvě na španělské půdě papež varoval před nebezpečím společenské polarizace a černobílého vidění světa. Přicházím mezi vás, abych věřící upevnil ve víře, povzbudil je a inspiroval k nové věrnosti evangeliu. Chci také podpořit hlubší smíření a spolupráci mezi různými proudy a společenstvími tohoto národa. Lev 14. pak připomněl dva velké španělské svědce. Svatého Jana od Kříže a svatou Terezii z Ávily. Jejichž mystika, jak řekl, byla mystikou s otevřenýma očima. Neutíkala před dějinami, ale naopak šla ke kořenům lidských problémů a do samotného srdce reality. Téma noci, tak drahé svatému Janu od Kříže, jehož jubileum právě slavíme, nám pomáhá správně chápat proměny a zvládat napětí, kvůli nimž se naše doba zdá být tak temná. Svatý Jan se ve své touze po světle paradoxně naučil vážit si temnoty, oné šťastné noci, jako času, kdy se duše osvobozuje od všeho, o čem si myslela, že to bezpečně ví a ovládá. I dnes máme největší strach z neznáma. Právě z něj pramení zatemnění rozumu a výbuchy emocí, při kterých člověk snadno ztratí pevnou půdu pod nohama a podlehne dezorientaci. Proto i ve veřejném životě tolik potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou v temnotě zahlédnout světlo a v každém konci vidí možný začátek. Potřebujeme lidi, kteří vnímají záblesky pravdy. To světlo nás sice zpočátku oslňuje, ale pokud mu důvěřujeme a sklidníme se, jemně si nás přitáhne. Naše roztříštěná doba v hloubi duše volá po míru, pokračoval Lev 14. A jako příklad cesty k vnitřnímu pokoji připomněl svatou Terezii a její duchovní cestu do hradu v lidském nitru. Jak člověk postupuje z komnaty do komnaty až do nejvnitřnějšího středu, tedy do vlastního srdce, které je svatyní pravdy, jeho vnitřní prostor se rozšiřuje. Mysl se otvírá, protiklady se srovnávají, napětí mizí. Nacházíme místo pro druhé a celý vesmír se stává naším domovem. Návrat do vlastního nitra není sobeckým útěkem od světa, ale radikálním otevřením se vůči tomu, který nás zcela přesahuje a je stále nový. A právě tento duchovní rozměr lidské bytosti je hlavním důvodem, proč musíme důsledně chránit náboženskou svobodu a svobodu svědomí. Řekl papež v promluvě k představitelům veřejného života shromážděným v Královském paláci. Sobotní odpolední program pokračoval na apoštolské nunciatuře v Madridu, kde se svatý otec setkal se skupinou asi 40 postižených a nemocných lidí, o které pečují různé charitativní organizace madridské arcidiecéze. Papež k ním krátce promluvil a osobně se s každým pozdravil. Poté zamířil do centra Sedia, které se věnuje pomoci lidem v nouzi. Toto zařízení v madridské čtvrti Lucero provozuje diecézní charita. Funguje nepřetržitě 365 dní v roce a poskytuje první kontakt a pomoc pro lidi bez domova. Večer prvního dne papežovy španělské cesty patřil mládeži. Krátce po 8 hodině večerní se Lev 14. vydal v papamobilu na Plaza de Lima, kde jej očekávalo 600 tisíc mladých lidí. Několik jich vystoupilo s ním na pódium, aby papežovi položili své otázky. Ptali se na jeho osobní vzory a inspirace, na kritéria rozlišování Božího hlasu ve svém životě, na to, jak žít angažovaně a křesťansky v rychle se měnící společnosti s jejími nejistotami a výzvami, a také na to, co církev od mladých očekává.
1: Bien. Primero podemos hablar un poco de cómo escuchar esta voz de Dios.
0: Dobrá, nejprve si můžeme trochu promluvit o tom, jak Boží hlas poslouchat a jak rozlišit, zda skutečně mluví Bůh, nebo zda jde o něco jiného, o jiné lákadlo či jinou těžkost. K rozpoznání Božího hlasu nám může pomoci především ticho. Domnívám se, že je velmi důležité, aby se každý z nás snažil rozvíjet schopnost být v tichu. Často chodíme se sluchátky, s hudbou, s rozptýlením, ale neumíme být v tichu. Když hledáme ticho, rozhodujeme se, co nebudeme poslouchat a jakými zvuky se nenecháme rozptýlit. Když se osvobodíme od hluku tisíce hlasů, uvědomíme si, že některé z nich klamou naše touhy. Jiné nás kupují, aniž by nás nasytili, a jiné mluví pouze ve vlastní prospěch. Teprve v tichu chápeme, že ideologie pomíjejí, zatímco pravda zůstává. A zde bych chtěl podtrhnout důležitost hledání pravdy, protože mnoho hlasů a mnoho věcí na sociálních sítích nás klame a předkládá nám lži. Hledejte vždycky pravdu. Bůh je pravda. A pokud vás něco vede od Boha pryč, není to pravda. Nezapomínejte na to. Za druhé, buďte si jisti, že Bůh dobře zná váš hlas. On vás slyší a odpoví vám. Nebojte se vyjádřit to, co cítíte ve svém srdci. Náš vnitřní rozhovor se stává modlitbou, chválou a prosbou, když se svěřujeme tomu jedinému, který nás může vyslechnout. Modlitba je vyjádřením svobodného hlasu, protože nemluví proto, aby skládala účty, aby ukázala, že jsme připravení, nebo aby v nás vyvolala pocit důležitosti. Když se sami stáváme modlitbou, Pán nám odpovídá svým slovem, které se pro nás stalo tělem a potvrzuje, že nás miluje celým svým bytím. Řekl mimo jiné papež při setkání s mladými lidmi. Nedělní bohoslužba ze slavnosti těla a krve Páně definitivně ukázala, že papež si Španělsko získal. Papežské liturgie na Plaza de Cibeles se zúčastnilo 1 200 000 lidí. Po jejím skončení Lev 14. vedl eucharistické procesí ulicemi Madridu a stejně jako před rokem v Římě, také tentokrát nesl sám monstranci na připomínku neustálé a věrné přítomnosti Krista v lidské každodennosti. Vybízím k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Řekl potom papež Lev před 15-tisícovým shromážděním lidí působících v oblasti kultury, umění, ekonomiky a sportu, kteří se shromáždili v madridské aréně Movistar. Stojí za to upřímně si položit otázku, zda by svět, a zejména Evropa, utvářel svou identitu bez duchovních stop, které prostupují jeho historií. Nejde o provokaci, ale o výzvu k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Opravdu se lze domnívat, že by Evropa, kterou máme tolik rádi, byla sama sebou beze stop víry. Proč bychom se měli obávat pronikání věčnosti do každodennosti? Stále platí volání mých předchůdců. Nebojte se, otevřete do kořán brány Kristu. Ježíš Kristus nám nic nebere, ale dává nám všechno. Rekordně dlouhým potleskem ve stoje a provoláváním vivat přijali členové španělského parlamentu slova Lva 14., která vstoupí do dějin jako mimořádně jasné a zásadní vymezení rámce zákonodárné moci. Papež poukázal na Bohem danou a proto neredukovatelnou důstojnost každé lidské bytosti. Odpověď na otázku, kým je člověk, je totiž měřítkem úrovně společnosti i jejich zákonů. Před 500 lety, když se otevíraly nové světy a obrovské možnosti ve vztazích mezi národy, někteří mistři univerzity v Salamance pochopili, že rozum nelze použít k tomu, aby dodal legitimitu tomu, co síla či vlastní zájem prezentovali jako výhodné. Do historického uvažování tak vnesli otázku po neredukovatelné hodnotě každého lidského bytí a po morálních mezích moci. Je třeba uznat, že společnost i sama církev nebyly vždy na výši intuic, které nacházely odezvu v jejich vlastní křesťanské tradici. Tato otázka však otevřela intelektuální a morální obzory, které daleko přesahovaly její historický kontext. Intuice o totus orbis, tedy představy o lidském společenství širším než jakákoliv konkrétní moc, umožnila potvrdit existenci právních a morálních vazeb mezi národy. Ze Španělska vyšly reflexe salamanské školy a zejména Franciska de Vitoria spolu s dalšími dominikány a jezuity, která přispěla k formování právního a morálního vědomí schopného připomínat, že autorita sebou vždycky nese odpovědnost a že každý člověk musí být uznán jako subjekt práv a povinností. Tato touha rezonuje také dnes, aby důstojnost, spravedlnost a společné dobro byly měřítkem sociálních vztahů, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V této linii mluvil papež o hlavních otázkách dneška, o mezích, které zachování lidskosti v rozhodování klade zákonodárci a které nemůže měnit ani případné hlasování většiny. Dotkl se ochrany křehkého života, významu rodiny, práva rodičů nasměrovat vzdělání svých dětí, zajištění důstojnosti lidí odcházejících ze své vlasti, která nespočívá jen v dobrém přijetí, ale také v právu neemigrovat. Promluvil o etické odpovědnosti za mír a povinnosti dialogu v respektu k identitě každého národa. Obhajoval právo na svobodu svědomí a prostor pro náboženské přesvědčení ve veřejném životě, včetně práva na zachování spovědního tajemství jako posvátného prostoru vnitřní svobody. Zákon nedosahuje své skutečné velikosti pouhou skutečností, že byl formálně schválen. Dosahuje ji tehdy, když kromě formální platnosti dokáže obstát před otázkou důstojnosti člověka a projít touto zkouškou bez hanby. Řekl papež španělským zákonodárcům a sklidil patrně nejdelší potlesk svého pontifikátu. Od mikrofonu zdraví Johana Brunková. Laudetur Jesus Christus.

0: Pár vteřin po 21. hodině posloucháte Proglas. A pokud se s námi chcete teď večer modlit večerní chvály, tak si nalistujte stránku 1056 a všechny další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících, tedy v novém vydání 1056. V tom původním tak si nalistujte stránku 944 a samozřejmě další části modlitby budou následovat na stránkách následujících 944. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vší cti chvály nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán Bůh velebný, stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v zkusích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, v bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi, i všechno stvoření, ten však vzal porušení, by v ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydá bídy náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování, za hojné spasení, chvála tobě náš Bože, za tvé smilování.
1: Krásou vyniká žedlické syny, půvab se rozlévá po tvých rtech.
0: Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším králi svou báseň, rydlem zručného písaře je můj jazyk.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh požehnal na věky.
0: Svůj bok si hrdino přepásej mečem, svou nádherou a vznešeností.
1: Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, ať se proslaví tvá pravice.
0: Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, odvaha královských nepřátel klesá.
1: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné.
0: Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými druhy.
1: Mirhou, alojem, kasií, voní všechna tvá roucha, blaží tě zvuk strunných nástrojů v paláci ze slonové kosti.
0: Vstřícky vycházejí dcery králů, po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny,
0: půvab se rozlévá po tvých tech.
1: Ženich je tady, jděte mu naproti.
0: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům.
1: Sám král touží po tvé kráse, vždyť je tvým pánem, před ním se skloň.
0: Tyrský lid přichází z dary, velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.
1: V plné kráse vstupuje královská dcera, její šat je protkán zlatem.
0: V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní ti přivádějí panny, její družky.
1: Provázený radostným jásotem, vstupují v královský palác.
0: Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, ustanovíš je za knížata po celé zemi.
1: Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, proto tě národy oslaví na věčné věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ženich je tady, jděte mu naproti.
1: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti. Neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. Krátké čtení je z prvního listu Solunianům z 2. kapitoly. Bez ustání děkujme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, vždyť tím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky. Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
0: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť.
1: Jako vůně kadidla.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla. Veleb duše má, Hospodina.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Veleb duše má, Hospodina. Chvalme Krista, neboť on miluje svou církev, sytí ji a pečuje o ni. S důvěrou ho prosme. Pane, splň prosby svého lidu.
1: Pane Ježíši, učiň, aby všichni lidé byli spaseni
0: a došli k poznání pravdy.
1: Ochraňuj našeho papeže Lva a biskupa Pavla
0: a přispěj jim na pomoc svou silou.
1: Veď ty, kdo touží po spravedlnosti,
0: aby prožili svůj život v radosti a bezpečí.
1: Pane, buď útočištěm trpících
0: a buď jim pomocníkem v soužení.
1: Svěřujeme ti ty, které jsi za života povolal k posvátné službě,
0: ať tě v nebi oslavují na věky. Pane, splň prosby svého lidu. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, Ty nám dáváš sílu, protože víš, že bez Tvé pomoci jsme slabí a nic nezmůžeme. Přijmi naši večerní modlitbu jako poděkování za dary, které jsi nám dnes udělil. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglase zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme litanie k nejsvětější svátosti od Jana Dismase Zelenky. Sóla přednesou Carolyn Sampson, Robin Blaze, Jameson Gilchrist a Michael Johnson. Doprovodí je Choir of the King's Concert a The King's Concert pod vedením Roberta Kinga.

Slyšeli jste litanie k nejsvětější svátosti od Jana Dismase Zelenky. Sola přednesli Carolyn Simpson, Rabin Blaise, Jameson Gilchrist a Michael George. The Choir of the King's Consort doprovedil je The King's Consort pod vedením Roberta Kinga. Následuje Te Deum od Františka Xavera Richtera. Sola přednesou Markéta Bémová a Jaroslav Březina. Doprovodí je Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste Te Deum od Františka Xavera Richtera. Sóla přednesli Jaroslav Březina, Markéta Bémová, Piotr Olech, Pavla Radostová a Jiří Miroslav Procházka. Doprovodil je Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka. V sobotu 6. června 2026 byl blahořečen pater Václav Drbola. Tento katolický kněz byl umučen, nespravedlivě odsouzen a popraven v takzvaném babickém procesu. O jeho životě pojednává knížka Jiřího Mikuláška, kterou uvádíme v nastudování Václava Baura. Připravila Marie Blašková, zvuková režie Zuzana Petlanová.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část první. Velká radost.
1: K farnímu kostelu svaté Kateřiny se blíží primiční průvod. 5. červenec 1938 je ve Starovičkách tentokrát zvlášť slavnostním dnem. Nejen proto, že je z vděčnosti za dar víry a vždy obnovovaným slibem věrnosti dědictví otců zasvěcen soluňským bratřím svatému Cyrilu a Metoději. Družičky tento den také povedou k první mši svaté novokněze Václava. Když se nad obzorem vyhoupne brička, která ho přiváží z nádraží v Zaječí, děti radostně volají, už jede. Otec Václav v klerice a bíle zářící rochetě se štolou zdobenou slováckými ornamenty a s biretem na hlavě sestupuje k ním. Spolu s administrátorem Františkem Jíčinským ho vítá a zdraví se s ním pozdravením pokoje také otec Cyril Vala, který mezi svými farníky tráví svůj zasloužený kněžský důchod. S potěšením si prohlíží mladého muže, jehož cestu ke kněžství mohl od dětských let sledovat a v duchu si přitom říká, já pomalu končím svou kněžskou službu, Václav přichází jako nástupce a náhrada za mne pro práci na vinici páně. Tvář primicianta je prozářena zvláštním vnitřním světlem. Právě se mu plní to, po čem od malička toužil. Prochází vesnicí s mírně skloněnou hlavou a sepnutýma rukama, v nich svírá křížek. Jeho oči nebloudí po zástupu lidí, kteří si zvědavě prohlížejí mladého kněze. Hledí na spasitele na kříži. Jemu touží zasvětit svůj život. O svoje pocity se musí s někým rozdělit. A když vstupuje do primičního věnce, říká družičkám, to je pro mne veliká radost. V srdci si nese slova z liturgie, pronášená již slábnoucím hlasem svého světitele, brněnského biskupa Josefa Kupky. Při předávání patény z hostií a kalicha s vínem accipe oblationem plebis sancte deo offerendam agnosce quod ages imitare quod tractabis et vitam tuam mysterio dominice crucis conforma. Přijmi moc obětovat Bohu za svatý lid. Buď si vědom, co budeš konat, napodobuj to, čím se budeš zabývat a připodobni svůj život tajemství kříže páně. Na svůj primiční obrázek si Václav vybral modlitbu za kněze, která duchovní svěřuje nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Její text dobře vystihuje Václavův pevný úmysl uchovat si po celý život čisté ruce i srdce. Dej mu moc proměňovat srdce, jako proměňuje chléb a víno. Prosí slova modlitby. To je i Václavova touha. Připodobňovat lidská srdce srdci Ježíšovu. Obrázek Ježíše, který podává svaté přijímání dětem, je jakoby vzpomínkou na den, kdy i jemu nabídl pán celoživotní přátelství. Místní občané novokněze dobře znají, patří k nim. Mnohým se vybavuje ještě jako tmavovlasý chlapec, spíš vážnější, nejstarší ze 7 dětí domkáře Václava Drboli, poctivého a zbožného pracanta. Ten v sobě jako válečný invalida nese hlubokou bolest a hrůzu zážitků na frontě, o kterých nikdy nemluví. Snad jen jeho občasné podlehnutí démonu alkoholu, kdy z něj jde až strach a děti se utíkají schovat k příbuzným, vypovídá o temných, nezhojených šrámech na duši. Dnes ale ve svátečních šatech a s kancionálem v sepjatých rukou dojatě hledí na svého prvorozeného syna. Byl ještě nemluvnětem, když mu dělal křížek na čelo, než odešel do té nešťastné války a ani nedoufal, že ještě někdy svoji ženu a synka uvidí. Zaplavuje ho vlna vděčnosti, že mu Bůh dopřál dožít se této slavnostní chvíle. I Václavova maminka Růžena právě prožívá snad nejšťastnější den ve svém nelehkém životě a marně skrývá v kapesníku slzy dojetí. Tíha starosti o výchovu dětí je završena. Václava, který byl vždy oporou, vedou k Božímu oltáři.

Než šel Václav Drbola do školy, každý den si přivstal, aby mohl být na mši svaté. Pán skrytý pod podobou bílé hostie, kterému mohl být při bohoslužbě tak blízko, jednoho dne poprvé přišel i k němu a postupně si podmaňoval jeho duši. Brzy po prvním svatém přijímání přijal také svátost biřmování a jak tehdy bylo zvykem, zvolil si po svém kmotrovi biřmovací jméno František. Otec biskup Josef Kupka ho pomazal na čele olejem a řekl: Františku, znamenám tě znamením kříže a utvrzuji tě olejem spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pak mu dal malý políček na znamení, že se pro Pána Ježíše musí i trpět, a dodal: pokoj s tebou. Když potom otec biskup v kázání hovořil o tom, že biřmování je vlastně svěcení na apoštola a bojovníka Kristova a že víru je třeba předávat dál, vzal si to mladý Drbola k srdci a vyučoval doma mladší sourozence. Učil je, jak správně klečet se sepjatýma rukama, a dbal na to, aby se společně modlili anděl Páně, když se ozval kostelní zvon, který vybízí k modlitbě. Cyril Vala, starovičský pan farář, si u malého Vašíka Drbolových brzy všiml záliby v četbě a ochotně mu půjčoval knížky, kterými rozšiřoval jeho duchovní obzor i hrdost na dědictví svatých věrozvěstů a dalších velkých postav národních svědců. Zvlášť hrdý byl Vašík na svého křestního patrona. Zamiloval si ho pro jeho soucitnou lásku, s jakou se svým sluhou Podivenem obcházel a obdarovával chudé. Obdivoval ho pro jeho statečnost, s níž se dokázal ubránit Boleslavovi. Vyrazil mu meč, srazil ho k zemi a ještě řekl: to ti, bratře, odpusť Bůh. Ale nejvíc se mu líbilo, když pan farář vyprávěl ve škole, jak svatý Václav připravoval chléb a pěstoval vinou révu ke mši svaté a jak sám jako kníže rád přisluhoval knězi u oltáře. To se mu vybavovalo, když sám klekával před oltářem a pomalu se zacvičoval do ministrantského umění. Zvlášť se těšil na chvíli, kdy měl knězi přenést misál z epištolní na evangelní stranu. Zápasil s těžkou mešní knihou, když poklikal uprostřed podstupní před oltářem, ale šťastně ji vždycky dopravil na místo. Jako ministrant se musel naučit také latinské odpovědi knězi. Kněz začínal introibo ad altare dei, a ministrant pokračoval ad deum quiletificat juventutem meam. Přistoupím k oltáři Božímu, k Bohu, který mne od mládí naplňuje radostí. Tato radost vyzařovala z Václavova obličeje, nejen když klečel u oltáře, nebo když si zašel na krátkou modlitbu ke kapličce na konci vesnice, ale promlouvala i zvláštním úsměvem v jeho jinak vážné tváři. Přesto, že se museli všichni uskrovnit, umožnili rodiče Václavovi studium na gymnáziu v Hustopečích. Denně brzy ráno šlapal hodinu cesty tam a odpoledne hodinu naspět. Na studijní povinnosti se nevymlouval, byl vždy pracovitý a pomáhal mamince při vaření i uklízení, staral se o drůbež. Aby co nejvíc ulehčil rodičům, snažil se také nějakou korunu na studia přivydělat. Pomáhal u sedláků i u zedníků. Neměl tak ani moc času vyhledávat kamarády, vystačil si se sourozenci. Maminka mezi nimi musela řešit všelijaké rošťárny, když třeba s bratrem Jarkem obrali sestru Boženku o všechny buchty. Jednoho dobrého přítele ale měl, Oldřicha Hovězáka. V posledním ročníku gymnázia
prožil Václav bolestnou zkoušku. Během hlavní přestávky museli všichni studenti odejít na chodbu. Když se vrátili do třídy, pan profesor zjistil, že se mu ztratil učitelský zápisník se známkami studentů. Někdo zřejmě využil příležitosti, kdy pana profesora nečekaně odvolal ředitel školy. Pedagog v roztržitosti nechal notes na stolku, i když jinak ho vždy zamykal do zásuvky. Hledal ho marně a tak začal mezi studenty vyšetřovat, kdo ho vzal. Jeden z nich se přihlásil a řekl, to udělal Drbola. Zaskočený Václav se falešnému obvinění bránil. Vždyť byl přece celou přestávku na chodbě a bavil se tam se skupinkou děvčat. Profesor ho nabádal, aby se přiznal, ale když Václav trval na tom, že nikdy nic neukradl a proto se nemá k čemu přiznat, odvedl ho do ředitelny. I zde však Drbola trval na své nevině. Nakonec ho ředitel propustil s výhruškou, že pokud se nepřizná, nebude připuštěn k maturitě. Václav se sklesle vracel domů. Bez maturity se nebude moci hlásit do alumnátu a nikdo mu také neuvěří, že není zloděj. Bylo všechno utrpení a odříkání rodiny zbytečné? K čemu mu bude gymnázium bez maturity? Doma si netroufal nikomu říct, co ho trápí. Maminka by mu jistě věřila, ale nechtěl jí přidávat starosti. Proto se nutil do veselosti. V noci toho moc nenaspal a když přece na chvíli usnul, probouzeli ho děsivé sny. Ráno šel s těžkým srdcem do školy. Jindy mu cesta vesele ubíhala, zvlášť když se modlil. Tentokrát jeho stísněná duše vysílala úpěnlivé prosby o pomoc. Pane Ježíši, pomoz mi, víš, že jsem to neudělal. V tu chvíli nevěděl, že křivého obvinění bude přece jen zproštěn. Jedna ze spolužeček znala pravděpodobného viníka. Vrátila se totiž do třídy pro kapesník a všimla si, že student, který pak Václava obvinil, odchází od katedry a něco skrývá pod paží. Bála se to ale veřejně oznámit, aby se jí nemstil. Místo toho zašla po vyučování za profesorem a pověděla mu o svém podezření. Profesor neváhal, vzal si další den volno a rozjel se do Rakvic k rodičům podezřelého studenta. Představil se a poprosil, zda by mohl vidět jeho pokojíček, kde se připravuje do školy. Když ho tam rodiče zavedli, okamžitě zaregistroval svůj zápisník na stolku. Václav tak znovu musel do ředitelny. Odcházel ze třídy s malou dušičkou, protože se obával vyloučení. S ním byl však tentokrát volán i student, který ho nespravedlivě nařkl. Provinilec nejenže nebyl připuštěn k maturitě, ale byl z gymnázia vyloučen. Václavovi se vedení školy omluvilo. Úspěšně zvládl i další zkoušku na cestě životem. Odmaturoval s vyznamenáním a nic už nebránilo jeho cestě do brněnského kněžského alumnátu.

Do kněžského alumnátu v Brně přišel Václav Drbola s vřelým doporučením od svého pana faráře Cyrila Valy. Po krátkém pohovoru před přijímací komisí, která měla prověřit známky povolání ke kněžství, byl přijat. Studium bylo náročné, ale zajímavé. Ostatně v alumnátě nečekalo na chlapce jen učení. Regens a pozdější brněnský biskup Karel Skoupý podporoval činnost spolků, v nichž mohli seminaristé uplatnit a rozvinout své rozličné talenty. Literární kroužek Růže Sušilova vydával časopis Muzeum, cyrilometodějský kroužek se zaměřoval na křesťanský východ, seminaristé měli také svůj sbor a orchestr. Každou neděli za Václavem přijížděla sestra Božena a nikdy nezapomněla přivést vonavé buchty. Maminka Růžena vedla všechny děti, aby si navzájem pomáhali. Ale Božena měla Václava ve zvláštní oblibě a pro jeho životní volbu i v úctě. Především ona ho podporovala. Od 14 let byla ve službě a ze svého malého platu ještě šetřila pro bratra každou korunu, jen aby mohl dostudovat. Ta chvilka u brány alumnátu, kdy spolu vyměnili pár slov, jí bývala dostatečnou odměnou. Václav jí říkával, až dostuduji, já ti jednou všechno vrátím. I jako bohoslovec využíval volna, kdy mohli jet domů, aby vydělal nějaké peníze a ulehčil tak rodině. Jednou za ním přišel starosta s nabídkou, jestli by nechtěl pomáhat při vyměřování řeky Dyje, jejíž koryto se mělo upravovat. Byla to lákavá příležitost k výdělku a Václav neváhal. Nešťastně však během měření na břehu uklouzl, spadl do vody a protože neuměl plavat, málem se utopil. Geometr ho naštěstí včas vytáhl. Ani tato nepříjemná zkušenost ale nadějného seminaristu od práce u řeky neodradila. Chudoba v rodině a častý styk s prostými lidmi, kteří si v potu tváře vydělávají na nejnutnější obživu, rozvíjeli Václavovo jemné sociální cítění a porozumění pro každodenní starosti pozdějších farníků. Nemohl nevidět, že právě těch nejchudších se nejvíc dotýká světová hospodářská krize 30. let. Léta v alumnátě rychle ubíhala. V roce 1938 však kandidáti kněžství prožívali své poslední měsíce před svěcením s obavami. V Evropě se schylovalo ke druhé světové válce a Československá republika byla v bezprostředním ohrožení. Varovným znamením se stalo březnové obsazení Rakouska. V květnu byl povolán ze zálohy ročník 1911 a armáda se připravovala bránit republiku proti útoku nepřítele. V této napjaté době řekl Václav Drbola spolu s ostatními 25 spolubratry Bohu svoje atsum. Jsem připraven. V prostraci ležel před svým pánem a celé křesťanské shromáždění vzývalo církev vítěznou. V litaních zněla i jména nebeských patronů svěcenců. A přišel okamžik, na který se Václav tak těšil. Konsekrační modlitbou otce biskupa se stal knězem na věky. V den, kdy tak v celé vlasti zněla prosba kéž tvůj oltář nikdy neuhasne v našich zbožných vlastech slovanských, spolu se zástupem novokněží vyšel Václav z brněnské katedrály svatých Petra a Pavla
a ještě týžden zamířil do rodných Staroviček.

0: Slyšeli jste první část z knihy Vejdi do radosti od Jiřího Mikuláška. Nastudoval Václav Baur, připravila Marie Blašková, zvukovou režii měla na starosti Zuzana Petlanová.
1: Chci

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Stojím před velkou knihovnou a přemýšlím, jestli ještě něco napsat. Také jsem totiž prožil velkou lásku a také spatřil velkou černou propast. Stojím před velkou knihovnou, knihy jsou srovnané v dlouhých řadách. Vedle bolesti, krása, štěstí, radosti, hrůza, tehdy i dnes i v budoucích dobách.

Stojím před regály knih a barevně svítí na mě jejich hřbety. Myslím na ty, co nikdy nic nečetli, a také na jejich světy. Stojím před regály knih a v tichosti modlím se za pomoc Boha. Na cestách temných a blátivých za blahořečení dobrého slova.

sám a sám před sebou. Život před očima mi běží. Pak rukou nesmělou chci pohladit tu knihu knih, na kterou dosáhnu jen stěží. Alespoň, že dohlédnu tam ho kousek výš, až tam, kde v blankitu se vznáší. Pravda, ukrytá v té knížce, co ke spánku mě konejší.

0: souvislosti s blahořečením Jana Buly a Václava Drboly, které se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti, vzniká celá řada doprovodných aktivit pro různé věkové skupiny. Velká pozornost je věnována také dětem a mladým lidem, které mají připomenout život a odkaz obou kněží srozumitelnou a současnou formou. Právě na tyto aktivity se nyní zaměříme. Povídat si o nich budu s Vojtěchem Juráskem, koordinátorem slavnosti z brněnského biskupství. Vojto, vítám vás ve studiu Proglasu. Děkuji, že jste si udělal čas.
1: Hezký den vám i všem posluchačům.
0: Na úvod, jaké aktivity pro děti v souvislosti s blahořečením už vznikly?
1: Těch aktivit je celá řada a jsou na různých úrovních. Jsme moc rádi, že ve spoustě farností vznikají nejrůznější aktivity, katecheze, soutěže, hry. A z těch větších, které chystáme ze strany biskupství, tak jsou to nějaké publikace nebo edukativní programy, což je například animovaný film o obou kněžích, je to komiks, ten je pro trošku starší obecenstvo, já nevím, 10 let a výš. A naopak teď vzniká, ještě není podle mě z tiskárny venku, ale stíháme do 6. června taková malá animovaná knížečka, která naopak bude zase pro ty úplně malé čtenáře klidně jako v předškolním věku. Takže to jsou nejrůznější publikace a vedle toho jsme chtěli zaujmout i lidi, kteří třeba jednak nečtou, což je obecně trend v mladé generaci, ale třeba ani neznají tu historii nebo nejsou primárně jako kosteloví. A proto jsme připravili tu zážitkovou hru, která takovým velmi odlehčeným způsobem představuje tu historii a příběh obou kněží. A vedle toho pak jsou i věci, které nejsou vyloženě jako publikací nebo hrou, a to byla třeba Noční pouť za Evropu, kterou šlo opravdu jako mnoho i mladých lidí, dokonce myslím nejmladším účastníkovi bylo 12 let a byli tam i právě teenageři, kteří to ušli a tak jsem je tak obdivoval, že to zvládli.
0: To je paráda. Já jenom doplním o animovaném filmu, si budu za malou chvíli povídat s Karlem Studeným a bude taky v tomto pořadu, právě po rozhovoru, který teď s Vojtou dokončíme. O komiksu už vznikl pořad, který je zařazen v cyklu Knihovnička Proglasu a ještě vznikl jeden pořád, tentokrát to byl Radioreport a jednalo se o reportáž v souvislosti se setkáním studentů středních škol, které taky brněnská diecéze pořádala.
1: Vidíte, na to jsem zapomněla výčtu.
0: Tak to jen tak pro úplnost, abychom se v tom nestratili. A o té hře si budeme povídat teda za malou chvíli. A potom na tom konkrétním blahořečení bude i dětská zóna. Můžete to přiblížit?
1: Tam ten program pro rodiny a pro děti je opravdu, nebál bych se použít slovo, velkorysý. Protože chceme, aby to bylo prostě pro všechny generace. A já sám mám malé děti a vím, že nějaké sezení a poslouchání to opravdu jejich šálet kávy a pak to teda není ani příjemné pro rodiče a okolí. Takže myslíme tam na děti všech velikostí, tak budou tam v tom hlavním i vedlejším pavilonu nějaké sektory s koberci a s dekami pro ty úplně nejmenší, pak pro různé takové předškoláky, tak budou skákací hrady a různá sportoviště, to se pak týká i těch větší, tam spolupracujeme jednak s organizací Orel, které moc děkujeme, taky s ministranty brněnské diecéze, tam budou mít zase nějaké aktivity, soutěže jakoby toho ministranského charakteru a zároveň i právě na tom výstavišti bude možnost si zahrát tu zážitkovou hru, která tam bude na ten den jakoby nainstalovaná. A budou tam dva velké koncerty. Jeden v polední pauze, to je koncert skupiny Brouci. Kdo ho nezná, tak to je tak

0: PIN.
1: To tak, je to tak, parád. Protože tím pamatujeme i na jejich rodiče, že? Aby to pro ně bylo zajímavé.
0: A vznikají i aktivity třeba pro konkrétní spolky, skauty, myslím, a tak?
1: Nemyslím si, že by to bylo takhle. Spíš jsou pozvání k těm aktivitám, které se nabízejí nebo které máme. Spíš to bereme tak jako obecně. Ale zrovna si myslím, že skauti nebo nejrůznější ministranské skupiny nebo školní výpravy, tak pro ty by byla skvělá právě ta zážitková hra.
0: Tak pojďme na ní. Můžete ji prosím představit?
1: Zážitková hra, a já vysvětlím pro lidi, kteří třeba poprvé slyší tento pojem.
0: Určitě.
1: Je to hra, která se hraje většinou v nějakém terénu, v nějakém jako reálném životě. My máme nainstalovanou na dvou místech, tady v Brně, v okolí katedrály, a pak v Jaroměřicích nad Rokytnou, na Vysočině, kde bude místo s tím hlavním relikviářem, kde pak budou moct jezdit věřící i všichni ostatní lidé, uctít ostatky pátrů Buly a Drboly. Takže tam jsme se rozhodli to ještě takhle podpořit. A funguje to tak, že si zájemci stáhnou aplikaci firmy naší dodavatelské, která tu hru připravovala, a spustí si tu hru, vyberou si tu naši hru a spustí si. A mají
0: v mobilu, třeba, teda, že?
1: V mobilu, je třeba mít chytrý telefon, a mají tam zhruba 10-12 zastavení různých úkolů, které plní. A zároveň hrají určitý příběh. Tady se dostanou skutečně do té reality 50. let, a nechci úplně prozrazovat, ale nějakým způsobem to navodí tu atmosféru, která v tom kraji byla. Ty věci, které ti lidé řešili, budou tam právě muset varovat nějaké kněze a předávat zprávy, a je to o tom, aby si ty lidi to vyzkoušeli, aby si zažili, co třeba malinko zakusili, co třeba se mohlo dít těm lidem v té době, a zároveň se velmi nenásilnou formou dozvěděli i ta historická fakta. S tím, že běžně tyhle ty zážitkové hry jsou spoplatněné třeba za 1500 korun, my jako biskupství jsme se rozhodli to udělat pro všechny zájemce zdarma, takže každý může přijít a zahrát si to volně.
0: Ta hra bude zdarma teda neomezeně, nebo plánujete?
1: Je to zdarma neomezeně, a v tuhle chvíli jsme domluveni, že to bude takhle fungovat 3 roky, a pak pokud by byl zájem, tak to klidně může pokračovat dál.
0: A jak vznikl ten nápad vytvořit něco takového?
1: No, my jsme se v tom organizačním týmu, jsme vyloženě přistoupili k celé té edukaci, nebo k té, já to vnímám jako určitý edukační nástroj. My jsme si vyloženě k tomu přistoupili takovým marketingovým myšlením, že jsme si napsali ty cílové skupiny, jednotlivé, mladí lidé, děti, dospělí, rodiny, lidi, kteří třeba volí nějaký intelektuální program, naopak lidi, kteří mají rádi vyloženě nějaké duchovní aktivity. A snažili jsme se, aby každá ta cílová skupina měla něco, kde se může najít, co je pro ně přirozené, jak se říká, aby jsme mluvili jejich jazykem. A ta zážitková hra nám skvěle sedí právě na lidi, kteří třeba s kostelem nemají nic společného, nebo na nějaké skupiny typu, jak jste zmiňoval, skauty nebo ministranty. To znamená, je to něco, kde se seznámí s tím příběhem, zažijí si to, odnesou si z toho víc, než když by si přečetli nějaké 2 strany textu, a zároveň ale je to soudobé a je to moderní. Takže proto jsme zvolili tenhle nástroj, který, myslím si, že jsme první v Česku, možná ve střední Evropě. Církev třeba využila tuhletu možnost, byť možná nějaká farnost to má, to by bylo skvělé. A myslím si, že je to o tom, a přejeme si to, aby ty aktivity spojené s blahořečením byly skutečně otevřené nejen pro věřící, ale i pro všechny, kdo se třeba o to téma zajímají z jakéhokoliv důvodu.
0: Jak dlouho jste na té hře pracovali?
1: Chystalo se to tak zhruba 5,5 roku. Nejprve jsme, protože pro nás to dělala firma, která se na tyhle hry specializuje, tak jsme vůbec museli zasvětit do toho děje, do toho příběhu i do toho úmyslu, co chceme tou hrou sdělit. vyložit a předat. A potom jsme si vydefinovali ten příběh a už jsme

0: řešili jednak tu příběhovou linku a pak tu úkolovou, protože oni jakoby jdou tím příběhem po té cestě a plní různé úkoly, šifry, tak aby to bylo vhodné právě pro tu naši věkovou skupinu, pro kterou to cílíme.
1: Vy jste už nakousl trochu, že vy jste spolupracovali s firmou, která se na hry zaměřuje. Myslím, že to byla City Game Street. Jak se vám s nimi spolupracovalo na této aktivitě?
0: Velmi dobře, tak oni jsou profesionálové a myslím si, že to bylo o tom, že jsme nejdřív museli trošku najít tu cestu. Oni byli taky překvapení, že oslovila církev, ale když jsme si vyjasnili, že chceme, aby to udělali dobře, tak jak oni jsou zvyklí a že my jim poskytneme veškeré informace, tak já jsem neočekával, že by to nebylo dobré a bylo to dobré, tak
1: jasně.
0: Super, jednoznačně dobrá reference.
1: Budete s nimi i spolupracovat na nějakých dalších aktivitách, nebo napadlo vás?
0: No, napadá nás hodně, ale v tuhle chvíli se přiznám, že se veškerá pozornost i energie směřuje právě k tomu, k té slavnosti blahořečení, takže v tuhle chvíli neplánujeme a zároveň i tím, že máme tohle na 3 roky, tak pro nás je teďka možná ta zážitková hra jedním z 20 projektů. Na podzim bychom jí pak chtěli dát třeba větší péči, že pozveme školy, pozveme to široké okolí, víc ještě v těch třeba v Jaroměřicích okolích o tom dáme vědět. A pak si taky vyhodnotíme, kolik lidí si zahrálo, jaké budeme mít ohlasy a jak s tím budeme pracovat dál.
1: Co na tom bylo nejtěžší při té tvorbě? Narazili jste na něco, na nějaké zádrhely?
0: Asi nejtěžší bylo možná zbourat nějakou jejich představu, že to musí být nějaké příliš svaté. A když jsme se tam jako potkali, že chcem, aby to bylo hlavně dobrodružné a autentické z jejich strany, a že my si pohlídáme tu příběhovou linku, tak pak už to bylo super.
1: Teď mě napadá, stalo se vám, že jste třeba měli nějakou představu, ale nešlo to vůbec zakomponovat do hry, takže jste to museli vynechat?
0: Já se přiznám, že v tomhle tom já vždycky to nechávám hodně na těch jako odbornících, takže když oni řekli, takhle to není dobré, pojďme to vymyslet jinak, já s tím nemám problém.
1: Jasně. Co k tomu hráči teda potřebují? Vy jste zmiňoval ten mobil a něco dalšího.
0: Mobil a data.
1: To je celé.
0: A chuť si to zahrát a myslím si, že to je taková jako dobrá teambuildingová aktivita, možná i pro rodinu s nějakými většími dětmi nebo pro partu, když někam přijede do Brna na výlet, přemýšlí, co tady dělat, protože zrovna v Brně to se tak jako prochází i po hradbách, i dolů na Zelený trh, takže je to taková hezká procházka asi 2 kilometrová.
1: Pro koho je ta hra určena? Pro různé věkové skupiny?
0: Jo, já si myslím, že tak zhruba od 10 let plus minus, tak každý už taky ví, jestli jejich dítě miluje historii a zajímá se, tak klidně i pro někoho mladšího, ale myslím si, že ta úroveň těch šifér a takhle, tak bude bavit děti zhruba od 10.
1: Takže v podstatě ani nemusí to být člověk, který zná tu dějovou linku, tu historii.
0: Ne, vůbec ne. My předáme právě tím příběhem.
1: Jste zmiňoval 2 místa, ve kterých je možné si tu hru zahrát. Jednak tady v Brně a potom v Jaroměřicích nad Rokytnou. Liší se nějak ta hra?
0: Neliší se tím příběhem. Jediné, kde je nějaká odlišnost, tak je konkrétní posílání na konkrétní jako další místa, to znamená další šifru najdete na, tak to je samozřejmě jiné. A jinak ten příběh i ty úkoly jsou stejné. Nechtěli jsme to dělat jenom v Brně. Byť v Brně žije nejvíc lidí, ale chtěli jsme právě, aby to bylo i na Vysočině, v tom regionu, kde Jan s Václavem žili. A ty Jaroměřice jsou super v tom, že tam jezdí a budou jezdit lidi, takže my tam chystáme nejen, že tam bude ten relikviář, nebude tam jenom ta zážitková hra, ale ještě prozradím pro posluchače, že chystáme tam takovou velmi moderní expozici o obětech všech těch procesů, nejen o blahořečených nebo brzy blahořečených Janu Václavovi, ale i o ostatních obětech a chceme tam vlastně nějak uctít všechny ty, které teda to pronásledování v tom regionu zasáhlo. A pokud vše dobře půjde, tak by tohle muzeum nebo tahle expozice měla být otevřená na jaře příštího roku.
1: Tak to se moc těším, to se ráda přijedu podívat. Setkal jste se už s reakcemi na tuto hru od lidí, myslím, kteří to hráli?
0: Reakce zatím jenom pozitivní, takže máme radost, lidi to baví. Někdy někdo se ptá, jak začít nebo kde najít ten začátek, ale máme to popsané ve článku na našich stránkách, jednak biskupství.cz, druhak buladrbola.cz. A ta aplikace a ten příběh je to jako velmi intuitivní, takže myslím si, že není jako pak, když to začnou a trefí start, tak už je to pak pohoda.
1: Vy jste trošičku zmínil v úvodu, že především by si měli hráči odnést ten zážitek. Ještě něco byste chtěli touto hrou předat?
0: No, já bych řekl vzbudit zájem o to téma. To znamená, dneska víme, že třeba opravdu jako mladá generace má spoustu znalostí, možná ne, historie mezi ně vždycky nepatří a tenhle ten zážitek nebo tahle hra by je, věříme tomu, mohla ponouknout k tomu si třeba zjistit nějaké další informace nebo si přečíst něco hlubšího, takže je to nějaký takový, řekl bych, otevření dveří k tomu příběhu. Nejen Jana Václava, ale třeba vůbec pro následování církve nebo nástupu totalitních režimů v minulém století.
1: Tak hra se lidem zatím líbí. Myslíte, že by se líbila i Janu a Václavu?
0: No, určitě Janu, protože to byl takový extrovert, který v tu dobu měl strašně jako moderní, používal moderní metody práce s mládeží, jo. On tam vedl ten orelský oddíl, jezdil na motorce, hrál fotbal, měli tam nějaký bunkr v lese. Václav, věřím tomu, že by to taky ocenil a snad z toho mají teda nahoře radost.
1: Vy jste mě před rozhovorem říkal, že jste hru zatím nehrál. Změnilo se to nějak?
0: Ještě jsem hru, přiznám se, nehrál, ale těším se, že si to zahraju. Teďka je to opravdu o tom, že každou volnou chvíli pracujeme na tom, aby se povedla i ta slavnost blahořečení, i všechny ostatní události. Ale byl jsem na noční pouti, takže není to tak jenom, že bychom to chystali.
1: Naprosto rozumím, že teď to je takové hektické. Co byste chtěli, aby si všemi těmi aktivitami děti především zapamatovali? Blahořečení nebo vůbec té události toho příběhu kněží?
0: Já už jsem tady naznačil nebo mluvil o tom tématu toho vzbuzení zájmu a o tom, že by bylo super, kdyby si to třeba nějakým způsobem pak je to provázelo, to téma. Já uvedu příklad vlastně pravděpodobně první publikace o Janu Bulovi byla útlá knížečka od Jiřího Mikuláška, bývalého generálního vikáře, a já si pamatuju, že jsem jí třeba ve, nevím kolik mi bylo, 13 četl a že jsem byl úplně nadšený z toho Jana Buly. Fakt si to pamatuju, byl jsem malej kluk, ministrant a hrozně mě to jako zaujalo, jsem si říkal, to byl borec prostě. Takže já bych si třeba přál, kdyby někoho to oslovilo, jak třeba mě tehdy ta knížka před víc než 20 lety, a zároveň mi ve všech těch publikacích, programech, informacích, které děláme, a konec konců to bude i hlavním tématem té slavnosti blahořečení, tak máme tři hesla. Věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. A moc bychom si přáli, aby tato tři hesla mezi lidmi byla a rezonovala, aby si je ti lidé zapamatovali a třeba je nějakým způsobem inspirovali, aby je víc prožívali ve svém běžném životě.
1: Tu knížku, kterou jste zmiňoval, tak jenom doplním, ta půjde taky u nás na Proglasu, a to jako čtení na pokračování, takže a vznikne o tom jeden samostatný pořad.
0: Díky za to, to je skvělé.
1: Ještě se tomuto tématu taky budem věnovat. Co pro vás osobně znamená blahořečení?
0: To je docela těžká otázka. A pro mě to znamená, je tam víc rovin, jo. A proto se nad tím zamýšlím. Určitě je to nějaká profesní výzva. Prostě udělat tak velkou akci i řadu těch jakoby dalších programů, aktivit, tak je to zajímavé, zároveň i trošku náročné. Z druhé strany je to radost v tom slova smyslu, že s tím týmem, s kterým na tom pracujeme, nějak jako třeba trochu doufáme, že tím můžeme inspirovat ostatní lidi v katolické církvi, v našich diecézích, že se ty věci dělají dělat moderně, kvalitně, profesionálně, i ty třeba programy, i ty, já nevím, materiály, které chystáme. A co se týče duchovní cesty nebo duchovního pohledu, tak tam je to jednak nějaká zkušenost jako s tím společenstvím církve, dělat něco pro široké společenství církve, nemyslet jenom na ty svoje kamarády, na svoje společenství, na svoji farnost, ale myslet jako víc šířeji. A zároveň se snažím, aby i mě se nějak dotýkaly ty tři hesla věrnost pravdě, síla lásky, moc odpuštění, protože když bychom to vzali do důsledku, tak myslím, že naše společnost, naše životy, naše rodiny přesně tyhle tři věci potřebují být pravdivý, dokázat si věci říkat v lásce a dokázat odpouštět a netahat si prostě životem různý křivdy. Takže asi tak.
1: Tak to je moc hezké zakončení a moc děkuju za rozhovor a přeju mnoho zdaru při přípravách na blahořečení.
0: Díky moc a ještě samozřejmě děkuju moc všem posluchačům za váš čas a pokud byste měli zájem, pořád máme volná místa, takže na webové stránce www.buladrbola.cz se můžete přihlásit a přijít to do Brna zažít.
1: To byl Vojtěch Jurásek, koordinátor blahořečení z Brněnského biskupství. Jednou z aktivit pro mladé, které vznikly v souvislosti s blahořečením Jana Buly a Václava Drboly, je také krátký animovaný film věnovaný jejich příběhu. O tom, jak vznikal, proč tvůrci zvolili právě animovanou formu, jakou roli při tvorbě hrála umělá inteligence a jak přiblížit mladé generaci téma komunistických represí a víry, si nyní budeme povídat s Karlem Studeným z produkce Boomerang Film, kterého nyní zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak vlastně vznikl nápad převyprávět příběh Jana Buly a Václava Drboly právě animovaným filmem?
2: My s biskupstvím spolupracujeme, s brněnským biskupstvím spolupracujeme delší dobu a tvoříme pro ně takový ten zpravodaj až na věky. A jeden ten poslední díl, který jsme zrovna připravovali a natáčeli, tak byl právě o těchto svědcích. A shodou okolností jsme vlastně připravovali, hodně jsme se adaptovali na tuhle dobu, která se jako na nás řítí, která je plná těchto jako novinek technologických. A v tu chvíli mě to nějak prostě seplo, že jsem si říkal, že bych hrozně rád zkusil vytvořit něco pro děti, protože s tím jako dlouhodobě bojujeme s tvorbou pro děti, jelikož jich není úplně dostatek, tak v takové kvalitě, jaké bychom si představovali, hlavně té náboženské nebo té křesťanské tvorby. A nějak to prostě se všechno potkalo v jednu chvíli. Vytvořili jsme takový jako nástřel, jak jsme si představovali, že by ty postavičky toho těch dvou mučedníků Buly a Drboly mohly třeba vypadat, jak by to mohlo fungovat. A moc oceňuju tu důvěru vlastně týmu z biskupství, jak toho komunikačního, tak i přímo otce Vojtěcha, za to, že nám dal tu důvěru, že jsme mohli do toho projektu jít.
1: Jak dlouho projekt vznikal?
2: Samo o sobě ta práce, jako taková ta exekutivní práce, mohla vzít několik týdnů. Ten projekt se táhnul delší dobu, protože jsme nebyli si úplně jistí, jestli to je vlastně to přesně, co ten daný projekt nebo to, co ta daná situace teďka vyžaduje, ale jako ta samotná exekutivní práce, to byly tak týdny, ale přípravy začaly už někdy na podzim.
1: Co bylo nejtěžší na přerodu tak lesného tématu do té vizuální podoby?
2: Nejtěžší bylo asi vyvážit míru toho násilí, míru té nějaké brutality, ale zároveň neubrat autenticity a důležitosti toho příběhu. Vlastně jako vybalancovat to nějakým způsobem, aby to stále bylo naléhavé, aby to i ty děti jako pochopili, ale aby to nebyla zbytečná brutalita. No. Takže tady taková nějaká ta míra toho konsenzu na tom, co tam ještě můžeme dát a co ne, to bylo, myslím, že poměrně náročné. Já jsem měl štěstí, že mám čtyřletou dceru, které jsem to průběžně různě pouštěl a díval jsem se, jak reaguje a co z toho si vlastně jako odnáší. Takže jsem měl i takovouhle možnost konzultanta.
1: Jak se jí to líbilo, nebo jak reagovala vaše dcera celkově?
2: No, obecně je to hrozně náročné vlastně pracovat z domu. Já občas takhle jako pracuji z domu, kdy ty děti za mnou chodí a kor, když připravuji něco takového pro ně tak zajímavého, tak je extrémně náročný vysvětlovat, že vůbec pracuju, jo? Což mě v tu chvíli jako samozřejmě baví ta práce, takže to je taky jako úplně jiná kapitola, ale hrozně se jí to líbilo a s každým dalším obrázkem se vždycky těšila, co se stane dál, takže to měla takový jako v podstatě seriál. Takže musím říct, že jí se to líbilo a já jsem se snažil zjišťovat, co vlastně jí utkví v té její hlavičce z toho, co, když se na to dívá, a jestli je to, co si myslím, že by jí tam mělo utkvit.
1: Spolupracovali jste i s historiky a s církví, protože ten příběh je jednak historický, jednak se týká právě církevního prostředí.
2: Já musím říct, že určitě velkou část to zásluhy na zjednodušení toho příběhu, tak mají lidé, kteří spolupracovali a pracovali na tvorbě komiksu, který vznikl jako předtím, než vznikl animovaný seriál. Takže já bych si nechtěl brát vůbec žádnou zásluhu na tom, že jsme jako zjednodušili složitý příběh, protože to si myslím, že se povedlo už lidem, kteří pracovali na komiksu. A my jsme víceméně z toho komiksu hodně vycházeli, protože v tom komiksu je to velmi hezky jako zjednodušený, jsou tam vypíchlí ty zásadní jako situace a okamžiky, takže tady bych chtěl jako hodně poděkovat i lidem, kteří stojí za komiksem. Ale jak říkáte, po tom, co jsme vytvořili nějaký základní obrys toho videa, tak jsme to poslali samozřejmě týmu arcibiskupství, kde to hodnotili z toho pohledu náboženského, z toho pohledu, co to má říkat v podstatě jako o těch dvou lidech, o jejich víře, ale zároveň se do toho zapojili i historici, kteří poměrně, bych řekl, velmi precizně zhodnotili jednotlivé ty reálie, jak už historický, týkajících se fyzických věcí, které jsme tam ukazovali, tak i jako těch jednotlivosti postav a těch situací.
1: Jak už jsem předtím zmiňovala, ten film vznikal i za pomoci umělé inteligence. Jakou roli tam hrála?
2: V podstatě to zásadní, protože umělá inteligence v dnešní době dokáže vytvářet obrázky a z těch obrázků dokáže vytvářet i videa. Takže úplně na začátku ten nápad vznikl tak, že jsme si říkali, že by vlastně bylo možné vzít podobiznu Jana Buly Václava Drboli a zkusit nahrát do umělé inteligence se zadáním vytvořmi z těchto dvou lidí animované postavičky, které se jim budou co nejvíce podobat. Tím to celé vzniklo a potom už to bylo jenom opravdu jenom hodiny hraní si s tím, aby ty jednotlivé situace vypadaly tak, jak bychom chtěli, ale zároveň, aby se hýbaly a rozpohybovávali jsme to do jednotlivých záběrů.
1: Takže především ty postavičky vznikaly pomocí umělé inteligence, nebo třeba i to, co říká vypravěč, jednotlivé repliky?
2: Ty repliky, ty jsou taková vlastně jako takový mix. To jsem si celý ten vlastně voiceover, to, co ten vypravěč říká, tak to je v podstatě můj hlas, to jsem nahrál já. A pak jsem to pomocí umělé inteligence upravil, aby ten hlas zněl trošku mužněji, protože přece jenom nemám hlas jako Jiří Bartoška nebo Bolek Polívka. A říkal jsem si, že by se k tomu hodil spíš takový hlubší hlas. A byl to tak experiment. Říkal jsem si, když už jsme zašli až sem, tak to pojďme prostě dojet až do konce a dovolil jsem si tady takovouhle úpravu svého vlastního hlasu.
1: Když se zastavím u toho vypravěče, právě ten tam hraje poměrně zásadní roli, že vypráví celý ten příběh, tak jak jste k této formě narace došli?
2: Je to zase taková berlička, protože kdybychom chtěli ty postavičky rozmluvit, tak narážíme na to, že ten příběh by musel být mnohem víc rozvětvený, bylo by mnohem náročnější udělat to tak, aby jednotlivý záběry na sebe navazovaly. Myslím si, že v tuhle chvíli, což je třeba 3 měsíce od toho, co jsme ten projekt dokončili, tak už by to možná bylo mnohem jednodušší. Ten vývoj umělé inteligence je úplně extrémní v tomhle. Ale v té dané době, kdy to vznikalo, tak nám přišlo vlastně velmi složité a možná až nereálné udělat to tak, aby tam opravdu docházelo k nějakým dialogům. Zároveň, nehledě na to, ten film vypráví o dvou lidech, kteří si toho hodně prožili a kteří vlastně podle všech dostupných informací byli sami o sobě dost skromní a nechtěli jsme, aby to vypadalo tak, že o sobě mluví lidé, kteří to zažili. Takže nám vlastně ta nějaká R-forma přišla v tu danou chvíli jako to nejlepší možné řešení s ohledem na všechny tyhle skutečnosti.
1: A hudba, tu jste tvořili taky pomocí umělé inteligence, nebo ta vznikala jinak?
2: Hudbu jsme tvořili naprosto standardním způsobem a to tak, že jsme v dostupných databázích knihovnách prohledávali archiv nebo tu danou databázi a s ohledem na tu emocionální stránku daných situací záběru se nám povedlo, si myslím, vybrat ty nejlepší skladby, které ta daná knihovna nabízela. Takže byla je to klasická databázová hudba. Není to tvořený na míru tomu filmu.
1: Mm-hmm. Museli jste tu umělou inteligenci nějak korigovat? Byly tam velké chyby, řekněme?
2: Obrovské množství chyb. Jako umělá inteligence je vlastně náhodný generátor čehokoliv, takže jako udržet to v nějaké míře preciznosti a konzistence je opravdu mnohdy nadlidský úkol a i proto si myslím, že právě nějaká víra a umělá inteligence jde ruku v ruce, protože člověk nad tím za stolik kontroly nemá, byť se to může zdát. Takže já jsem opravdu jako absolvoval spousty střelných modliteb během generování záběru, kdy jsem říkal, já vlastně vůbec nevím, co z toho vypadne. A vy dva prostě tam nahoře si to musíte pohlídat, myslím tím Václava a Jana. A zkuste se prostě přimluvit, ať to z toho vypadne něco, co vám ten váš odkaz tady úplně nepokazí.
1: Jste zmínil právě tu víru. Myslíte si, že se dá víra a téma učednictví vůbec převést do moderního vizuálního jazyka?
2: Je to výzva. Jsem přesvědčen o tom, že to musíme minimálně zkoušet, protože asi před každou nějakou generací stála nějaká výzva, ať už v podobě technologií, anebo prostě změny nějakého světořádu. Před náma je ta AI a myslím si, že není vůbec asi řešením se k tomu otočit zády. Takže prostě je to vhozená rukavice, kterou prostě musíme zvednout a využít ji, jak nejlíp umíme.
1: Dokáže tento film konkurovat i dalším animovaným filmům, i když on je velmi krátký?
2: Nemá asi ani tu ambici. Já jsem si nikdy nemyslel, že by to byl film, který vyprodá kino, nebo že by to nastavilo nějaký trend toho, jak se teďka budou odvíjet ty nejnovější filmy. Já to pořád to vnímám jako možnost, kterou jsme využili pro ten nejlepší účel, který nám v tu chvíli přišel jako vhod. A zároveň jsme si vyzkoušeli to, že je to možný a zároveň jsme opravdu si myslím přiblížili poměrně komplikovaný příběh tou nejvíc jednoduchou formou, jaká v tu chvíli mohla být. Ale není to žádné mistrovské dílo a není to určitě film srovnatelný s tím, co vytváří Disney nebo Pixar.
1: Ale i tak je velmi hezký, mě se moc líbil.
2: Děkujem.
1: Přemýšleli jste i o tom, že byste film převáděli pro zahraniční publikum?
2: To bylo zajímavé, že vlastně když jsme ten film odevzdali jako hotový na biskupství, tak nám přišla poměrně rychle zpětná vazba, po tom, co ho zveřejnili, že film viděli ve Vatikánu. A začínalo to takovým tím, jako že film viděli ve Vatikánu a čekali jsme, co přijde, že? Protože jsme si říkali, že je nám jasný, že to není úplně tak jednoznačně jednoduchá záležitost, takhle komplikovaný příběh vlastně takhle zjednodušit. Ale ta zpětná vazba byla velmi pozitivní a naopak si vyžádali a poprosili nás, aby vznikly verze i v italštině a angličtině. Takže jako pokud bude zájem, tak my určitě pracujeme teďka už i na těchto dvou verzích, ale tak to kouzlo toho, té umělé inteligence je to, že i skrz toho, že vlastně tam je forma toho vypravěče, tak nejsou dialogy, tak je opravdu velmi jednoduché to překlopit do jakýhokoliv jazyka a ty možnosti se otvírají jako neskutečně. No.
1: Je vám příběh těchto dvou mučedníků i osobně blízký?
2: Musím říct, že mě osobně ano, protože to zase nic není náhoda, ale nějakým způsobem, když jsem se jako poprvé dostal právě při tvorbě toho zpravodaje až na věky k příběhu Jana a Václava, tak jsem si jako první četl vlastně dopisy, který Jan psal z vězení a on je psal svému nevlastnímu bratrovi, který bydlel v Lipníku nad Bečvou, což je místo, odkud pocházím i já. A to jsem si říkal, že vlastně jako už se to stává velmi osobním. Zemřel ve 32 letech, což vlastně je můj věk nyní, takže se to celý začalo nějak až podezřele propojovat a začalo to být jako hodně zajímavý.
1: A máte i vztah k novodobé historii?
2: Tak nevím, co je myšleno pojmem jako vztah. Snažím se být co nejvíc angažovaný a opravdu se zajímám o tady tuhle část dějin, protože si myslím, že třeba i ve škole ten důraz na tady tuhle dobu nebyl vůbec tak velký, jak bych si jako v tuhle chvíli já představoval. My jsme přišli, že během základní školy druhého stupně gymnázia jsem prošel třikrát paleolit a prostě vím, co to je jako pěstní klín, ale v podstatě jsme jako tady tuhle novodobou historii z mého pohledu dost odbyli. No.
1: Myslíte, že i mladé lidi obecně zajímá téma totality?
2: Soudě podle těch filmů, které vznikají v posledních letech, tak si myslím, že jo, protože Vlny a nebo tady vlastně jako metoda Markovič, Hoyer, všechno to jsou jako dobovky, které mají v sobě tu dobu, nějakým způsobem ji ukazují a myslím si, že je fajn, že vznikají, protože není úplně fajn jej relativizovat těmi jako romantickými filmy a la Pelíšky rebelové, že si myslím, že je super ukazovat i tu temnější stránku a jako někdy se říká, že už se točíme v kruhu neustále a furt znova si připomínáme hrůzy, které už jsou dávno za náma, ale jako oni za náma nejsou a myslím si, že z těch chyb se opravdu musíme poučit a nesmíme dopustit, aby se to stalo znova.
1: Kum byste film především doporučil?
2: Myslím si, že film je primárně pro děti od těch třeba 6 let nebo kolem těch 6 let věku, kdy ta bariéra mezi tím, jak to ten malý mozeček může pochopit a tím, jak je to vlastně komplexní příběh, tak je to jako velká. Pro rodiče to určitě samozřejmě může být zajímavý podívání a myslím si, že je to super taková jako startovní, je to super startovní bod na tom, kde začít nějakou rodinnou diskuzi na tohle téma. Myslím si, že ten film si může pustit opravdu celá rodina a pak se ve všech generacích můžou pobavit o tom, co ten film vlastně představuje a co té rodině chce říct. Takže nebál bych se použít termín rodinný film.
1: Co byste chtěli, aby si z filmu diváci nejvíce odnesli?
2: Jak jsem říkal, já jsem ten film pouštěl svoji 4leté dceři a zjistil jsem, že po zhlédnutí toho filmu pochopila, že tady byli dva kněží, Jan a Václav, že je byli a že byli hodní, přesto je byli a skončili v nebi s Pánem Ježíšem. To si myslím, že...
1: Tak to je super, to je základ pro dítě určitě dobrý.
2: Pokud si z toho ten nejmladší divák odnese aspoň tady tohle, tak za nás ta mise byla úspěšná.
1: Co myslíte, že by na to řekli Jan a Václav na film?
2: No, trošku se samozřejmě bojím toho, co na to někdy řeknou, jestli se dáli pán sledáme. Ale já věřím, že ocení to, že to bylo dělané v dobré víře s největším možným, s největší možnou pokorou a čistým svědomím. Takže doufám, že se jim to bude líbit. Minimálně to doufám.
1: Vy už s filmem máte plány tím, že ho budete převádět i do angličtiny, italštiny. Ještě další plány máte?
2: Pro nás jako pro vlastně produkční společnost nebo produkci Boomerang Film je důležitý to, že v posledních asi vlastně 3 letech vznikla platforma Filmana, která sdružuje křesťanský obsah na internetu, takový křesťanský Netflix. A naším cílem je vytvářet obsah pro tuhle platformu a tohle, troufnu si říct, je taková první vlaštovka, protože toho obsahu, který bychom tam chtěli pro děti mít, je mnohem, nápadů je mnohem víc a svědců, kteří si zaslouží takovýhle příběh stvárnit, je taky jako velká spousta. Teďka třeba připravujeme takovýhle vlastně minifilm o Janu Nepomuckém a zároveň máme na platformě donace sbírku na tvorbu dalších takovýchhle filmů. Takže doufnu si říct, že doufám, že tohle je jenom začátek.
1: Tak přeju vám i filmu, ať se daří a dostane se k co největšímu počtu diváků.
2: Díky a nashledanou.
1: To byl Karel Studený z produkce Boomerang Film a tímto se s vámi loučí i Zdislava Horníková. Naslyšenou příště.

Někdy jsem sama, víc než si přeju, jindy zas prosím o kousek ticha, pak si zas říkám, jak je to krásný, když kolem mě všechno to žije, nevím, co chci a nevím,

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

God, as ilk man was drunk so long.

0: druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás Pán Bůh změní.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Název dnešní části je Rozpor duše a těla v písmu a v asketické literatuře. Církevní otcové píší o kráse a výhodách lidského těla. První věcí, která nás napadne, je pochybnost. Jak se to srovnává s naukou písma? Neříkají i tíž spisovatelé často úplný opak? Vždyť svatý Pavel staví proti sobě tělo a ducha jako dva nesměřitelné tábory. V 7. kapitole listu Římanům čteme: jsem si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Neboť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. Vlivem těchto textů se často i církevní otcové mimoděk vrátili k tomu, co zásadně zavrhli, k starému platónskému rozporu duše a těla. Nakonec se svatému Bazilovi zdá, že Platón a svatý Pavel říkají totéž, to je, že je potřeba spasit duši, tělo pak poslat do záhuby. Svatý Řehoř Nazianský, který tak pěkně vylíčil smysl těla a jeho spojení s duší, se nezdrží a přejde i on do opačného tábora. Jeho báseň o duši je dlouhá řada útoků proti tělu, které je zmatek, tíživá hmota, nenasytná šelma, hrob a vězení duše. Jak si tedy máme vysvětlit zmíněné dva zásadně odlišné postoje? Odpověď není těžká, přesto však doporučujeme všem, aby ji dobře uvážili. Jde tu o základní pravdu asketiky a v té musí mít každý jasno. Nejde tu o dvojí rozdílnou nauku o těle, ale o dvojí stav těla a dvojí terminologii, dvojí užívání slov. V jiné situaci je totiž tělo nevinného člověka a jinak se musí zachovat ten, kdo nese následky hříchu. Vzpoura duše proti Bohu měla svůj trest. Vzpouru těla proti duši. Tělo přestalo být věrným služebníkem, nástrojem, harfou duše. Naopak se stalo tyranem, který dusí touhu ducha po dobru a kráse, tíží, brání vzletu. I ten, kdo už očistil duši od hříchu, se dosud plně neosvobodil. Pořád ještě cítí tělesné vášně a náklonosti k nízkému, ke zlému. Je pochopitelné, že v tom případě musí své tělo přemáhat, ovládat, aby ho nestrhlo ke špatnostem. Takový osten těla, na který si trpce stěžuje svatý Pavel, cítíme všichni a věříme, jako apoštol, že s boží milostí odoláme. Tento boj proti tělu je rozumný a mravný. Ovládat tělo musí všichni, i sportovci, kteří je cvičí, aby bylo silné. Proč se však asketi nespokojují s výrazem ovládat tělo? Proč zacházejí k opačnému výstřelku tím, že chtějí tělo oslabit, zničit a podobně? Nestávají se pak jejich slova fanaticky neuváženými? Jde tu o otázku slovníku, výrazu. Může se to zdát věcí podružnou, kde se však lidé chtějí dorozumět, musí znát váhu a význam své řeči. Proto dobře rozlišujme tři významy slova tělo. Za prvé, ve smyslu lékařském a psychologickém je tělo částí naší osobnosti. Jsme povinni je chránit, živit, starat se o jeho zdraví, aby bylo dobrým nástrojem duše. Za druhé, ve smyslu mravním a asketickém znamená tělo tělesné náklonosti a vášně, jako například náklonost k pití, pohlavní pud a podobně. V tomto smyslu musíme tělo držet stále na uzdě a ovládat je. Za třetí, tento asketický smysl však může být ještě užší. Když svatý Pavel říká, že je zákon těla zásadně proti duchu, pak nemyslí na jakékoliv hnutí tělesné, ale přímo na pokušení a sklon ke zlému. Sklon ke zlému, tedy tělo, v tomto smyslu je potřeba úplně vyhubit. Pro řecké i latinské spisovatele bylo rozlišení těchto různých významů snazší. Používali totiž dvě různá slova. V češtině máme naopak jen jeden výraz – tělo. Je proto třeba umět dobře rozlišovat, abychom správně rozuměli, když čteme překlady písma a duchovních spisovatelů. Pak nás neudiví, že se dočteme tolik různých rad, třeba i v jedné knize. Starat se o tělo, obdivovat krásu těla, ovládat tělo, bojovat proti tělu, zříci se všeho, co je tělesné, nenávidět tělo a tak dále a tak dále. Všechny ty výrazy mají svůj správný smysl. Je ovšem potřeba porozumět, v jaké souvislosti se říkají.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Dnes o klavírním jazzu. Vítá vás Milan Tesař. V Besedním domě v Brně, krátce před jeho koncertem, jsem se sešel s norským pianistou Bugem Veseltoftem. I když je to hudebník, který má blízko i k elektronické hudbě, setkali jsme se, abychom si představili čistě klavírní nahrávku Everybody Loves Angels. Z tohoto alba si tedy budeme hrát a především o něm budeme hovořit.
1: Je to svým způsobem konceptuální album. Navazuji jím na svou starší nahrávku, která se jmenovala It's Snowing on My Piano a vznikla před 20 lety. Bylo to velmi tiché vánoční album a zaznamenalo komerční úspěch. Mnoha lidem se líbilo, prodalo se ho po celém světě 150 tisíc kopií. I proto jsem se rozhodl po 20 letech natočit pokračování. Tentokrát už to není vánoční hudba, ale písně, na kterých jsem vyrostl a které jsem poslouchal jako dítě. Vybíral jsem tedy hudbu, ke které mám nějaký vztah a ke které budou mít zřejmě vztah i další lidé v mém věku. Hledal jsem písně, které by ve mně tímto způsobem rezonovaly a ty jsem se pak rozhodl představit ve velmi klidné a citlivé interpretaci. Moc jsem toho k nim nepřidával, spíše jsem místy ubíral. Soustředil jsem se v první řadě na melodie, protože když lidé slyší melodii, kterou znají, rezonuje v nich a jim se vybaví něco z minulosti. Vzpomenou si například na svého strýčka, tetičku, dědečka. O to mi na novém albu šlo. Je to koncept, který se blíží meditační hudbě.
2: The point of this album and the concept is almost like meditating music.

0: To byla první ukázka z komorního alba Bugeho Veseltofta Everybody Loves Angels, úprava slavné písně Boba Dylana Blowing in the Wind. Album dále obsahuje například písně od Rolling Stones, Keta Stevense nebo Paula Simona, ale také jednu německou koledu nebo původně zhudebněný žálm. Ovšem vše je zde v čistě instrumentálních verzích. Vnímá pianista jinak písně s textem a jinak ty též skladby pouze v instrumentálních úpravách?
1: To je zajímavá otázka. Jsem pianista a dávám přednost instrumentální hudbě. Líbí se mi lidský hlas, ale mám-li být upřímný, poslouchám jen melodie a nikdy slova. Hudba mi stačí, nepotřebuji k ní přidávat text. Samozřejmě rád čtu knihy, ale hudba je nádherná sama o sobě a když ji vylepšíte textem, ve skutečnosti lepší nebude. Já mám rád hudbu a proto jsem se rozhodl nahrát pouze instrumentální verze písní. Melodie beze slov může rozvinout vaši představivost jiným způsobem než píseň se slovy. V textu může být řeč naprosto konkrétní o tom, jak se člověk cítí a co si myslí, zatímco bez textu si můžete vytvořit svou vlastní představu pouze na základě hudby.
0: Salmé je skladba dánského autora z první poloviny 19. století Christofa Ernsta Friedricha Weiseho. Původně to byl zhudebněný žálm, my posloucháme instrumentální úpravu Bugeho Veseltofta.

0: Hovoříme s norským klavíristou Bugem Veseltoftem. Jeho žánrový záběr je široký, ale my si představujeme jeho nové sólové album. Vlastně jeho první sólové klavírní album po 20 letech. Od slavné vánoční desky It's Snowing on My Piano. V čem se Buge Veseltoft za těch 20 let posunul? Předpokládám, že je to asi trochu jiný hráč než v roce 1997.
1: That's true.
2: To máte pravdu. Předpokládám, že dnes umím lépe hrát na klavír. V roce 1997 jsem natáčel své první sólové klavírní album. Při nahrávání jsem byl velmi nervózní, nevěřil jsem si. Dnes si věřím mnohem víc, ale při natáčení aktuálního alba jsem se snažil vzpomenout si, jaké pocity jsem měl tenkrát. Věděl jsem, že záleží na každé jednotlivé notě a že mým úkolem je zahrát každý tón co nejdokonaleji. Snažil jsem se tedy cítit podobně jako v roce 1997.
0: V uplynulých 20 letech Buge Veseltoft hrál i s většími sestavami a také spolupracoval s DJi při vytváření a hraní elektronické hudby. Mohla i tato část jeho tvorby ovlivnit čistě klavírní nahrávku?
2: Jsem si jistý, že je to ve mně všechno propojeno. Jsem člověk, který se velmi soustřeďuje na zvuk. A zvuk mého nového alba, to je čistě klavír a prostředí, v němž nahrávka vznikla. U mých elektronických desek jde často o směs akustického klavíru, basy a bicích s laptopem a automatickými bicími. Tato kombinace zvuků a výsledná podoba zvuku mě fascinuje. Myslím ale, že kdybyste k albu Everybody Loves Angels přidal automatické bicí, nebude se výsledek příliš lišit od mých jiných nahrávek.

0: Album, které si představujeme, natáčel Bugge Wesseltoft v dřevěném kostele Lofoten katedrál na severu Norska. Proč právě tam?
1: Well, I did a concert up there some years ago and I really loved it so much. It's so beautiful there.
2: Před několika lety jsem tam koncertoval a moc se mi to místo líbí. Je tam překrásně a také odtud pochází moje rodina. Narodil se tam otec mého dědečka. Je to skutečně nádherné místo, které se však momentálně ocitlo v ohrožení. Hrozí, že se tam začne těžit ropa, což by tamní krásu, klid a přírodu zničilo. Je to hrozné. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak bychom si měli přírody vážit, protože příroda je to nejdůležitější, co máme. Bez živé přírody bychom zemřeli. Naopak to ovšem neplatí. Když my zemřeme, živá příroda bude žít dál. Opravdu jsem tedy přesvědčen, že příroda je pro nás mimořádně důležitá.

0: Po úpravě německé duchovní písně Es Zungen drei Engel pokračujeme v rozhovoru s pianistou Bugem Veseltoftem. Dostali jsme se k problematice ochrany přírody a já se ptám obecně, jestli vůbec jeden umělec proti tomu, co jej na světě tíží, může něco konkrétního dělat.
1: I think it's limited what one person can do, but what I can do is maybe to bring an awareness.
2: Možnosti jednoho člověka jsou samozřejmě omezené, ale rozhodně mohu pomocí své hudby ukazovat, jak je příroda krásná. Když si lidé poslechnou mou hudbu nebo přijdou na můj koncert, budou snad přírodu vnímat jinak než předtím. Alespoň v to doufám a často o tom přemýšlím. Možná bych měl přestat hrát na klavír a měl bych za něco aktivně bojovat. Ale asi by měl člověk dělat to, co umí, a já umím především hrát na piano. Takže nejlépe udělám, když budu hrát tak dobře, jak to jen umím. Je důležité, aby se u toho mý posluchači cítili dobře.
0: Posloucháme sice převzaté skladby, ale Buge Veseltoft v menší míře i komponuje. Mě zajímá, jestli od počátku, když píše skladbu, ví, že bude pro sólový klavír, nebo že se k ní bude hodit třeba elektronika. Jak tyto skladby vznikají?
1: That's a good question, but normally I have a...
2: To je dobrá otázka, ale na počátku mám v hlavě jen koncept, základní myšlenku. Potom mohu komponovat, i když takto bych to asi nenazýval. Spíše jen načrtávám své hudební nápady. Nejsem skladatel. Raději hrají živě, improvizuji. Mám tedy určitou prvotní myšlenku, pak jdu na pódium a s pomocí improvizace se pokouším vytvořit něco, co má sílu a co má pro posluchače nějaký význam. Když člověk komponuje, ztrácí půdu pro improvizaci. Tomu, co vytvořím, tedy říkám skica a na jejím základě se snažím něco vystavět.
1: I call my stuff sketches and then I try to build something around the sketches.
0: My ovšem dál posloucháme převzaté melodie z alba Everybody Loves Angels. Teď to bude slavná píseň Paula Simona Bridge Over Troubled Water.

0: Buga Veseltoft vystupuje v rámci různých kapel, ale já jsem s ním hovořil o sólovém albu, a to krátce před sólovým koncertem v Brně. Ptám se, co je snazší, hrát sám nebo s jinými muzikanty?
1: It's always easier to play with some other people.
2: Je vždy snazší hrát s dalšími lidmi. Nejste na pódiu sami, navzájem se propojíte. Při sólovém hraní jsem na pódiu já a posluchači, ale musím být také sám sobě posluchačem. Ať ovšem hraju sám nebo s druhými, snažím se zachytit energii místa, kde vystupuji. Největší hodnota umění je pak pro mne setkání umělce a diváka. Energie, kterou umění vyzařuje a kterou někdo druhý zachytí, to je ten základní smysl.
0: Další skladbu si pro své sólové album Buga Veseltoft vybral od amerického zpěváka Bruna Marse. Jmenuje se Locked Out of Heaven.

0: Poslouchali jste rozhovor s norským jazzovým pianistou Bugem Veseltoftem. Představili jsme si album Everybody Loves Angels. Než si z něj poslechneme závěrečnou ukázku, bude to balada Angie od Rolling Stones, zeptám se, na čem dalším teď Buge Veseltoft pracuje.
1: I always have so many projects, but,
2: Mám rozdělaných několik projektů. Založil jsem nové trio s kontrabasistou a bubeníkem z Asbjørn Svensson tria. Jsou to mý přátelé, sledoval jsem je od 90. let, kdy začali hrát. Nyní spolu koncertujeme a příští rok možná vydáme album. Kromě toho pracuji na nové sólové nahrávce, která ovšem bude více elektronická. Bude to opět klavír a laptop. Toto album by mohlo vyjít snad za 2 roky.
0: Rozhovor připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady anglických odpovědí načetl Daniel Blaške. Ve zvukové režii na pořadu spolupracovali Zuzana Petlanová a Jaroslav Topinka.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nabízíme vám nejdřív klavírní trio B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahraje Garnery Trio Praha ve složení Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo.

Slyšeli jste klavírní trio B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta, které zahrálo Garnery Trio Praha. Ve složení Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo. Následují dva smyčcové kvartety číslo 1 a číslo 3, oba od France Schuberta. Obě skladby zahraje Zemlinského kvarteto ve složení František Souček a Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin violončelo.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste dva smyčcové kvartety číslo 1 a číslo 3, oba od France Schuberta. Obě skladby zahrálo Zemlinského kvarteto ve složení František Souček a Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin violončelo. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
4: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Otakar Straka. Dobrý poslech přeje Milan Remeš. Ptá se Kuba Lofítek.
9: Dobrý den, jmenuji se Ota, rád bych vás pozdravil všechny a vyprávěl svůj příběh, jak jsem se dostal k víře v Boha. Nebylo to zase tak jednoduché, protože jsem vyrůstal v rodině, kde všichni byli komunisti, materialisti a o těchto věcech, jako je víra, se mluvilo spíš s respektem a s pohrdáním. A k Bohu jsem se dostal ne sám vlastně jakoby silou, ale dneska bych to viděl spíš, že mi Pán Bůh posílal do cesty lidi. Posílal mi ať už spolužáky nebo na vojně nějakého toho kolegu, kteří měli tu trpělivost se mnou, který byl v té době orientovaný spíš opravdu na tu materiálno. Tak dneska jim za to děkuju, že měli tu trpělivost se mnou o Bohu mluvit. Asi jsem to možná bral na lehkou váhu, ale pořád jsem hledal. Už jako děcku mě vrtalo hlavou, jak věci fungují. Nemyslím, jako jak